0: 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
4: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Na Evropě 2 víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. Ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Let's go.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Halo.
0: Halo, tady je Mrázek, už jedná. Prosím vás, to je pan Paťhas?
3: U telefonu.
0: Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, vy jste taxikář?
3: No zatím jo.
0: Helejte si, já bych potřeboval, abyste přijel pro jednoho mýho klienta i na letiště.
3: Na letiště, a kdy?
0: Za 20 minut, do Roudnice.
3: Řekněte mi číslo letu, jméno osoby, která se má přiletět. Vaše jméno, vaše rodné číslo.
0: Rozumím, čili má přiletět Jack Nicholson ze Spojených států, pan Nicholson ze Spojených států.
3: Ano.
0: Jeho rodné číslo je?
3: Ne, vaše rodné číslo, aby když náhodou k něčemu dojde, tak abych se vás našel.
0: Moje rodné číslo, jo?
3: No.
0: Moje rodné číslo je 3.
3: 3 Kolik vám je, prosím vás?
0: Je mi 33.
3: Takže mám 33.
0: Domluvíme se nebo
3: máte
0: se nemluvíme?
3: Máte tři, ale zhruba kolik je to kilometrů z letiště do Roudnice?
0: Z letiště do Roudnice, respektive z Roudnice, z letiště do Prahy je to 13 kilometrů.
3: Vy chcete auto přistavit do Roudnice na letiště?
0: No.
3: No?
0: Je v tom nějaký problém?
3: Jako na letiště v Roudnici?
0: Na letiště v Roudnici.
3: A z letiště v Roudnici chcete do Roudnice, jo?
0: Ne, z letiště v Roudnici chci je do Prahy.
3: Kam do Prahy?
0: No, někam do Prahy, třeba do centra, aby tak nějak se prohlíd, aby si ten náš klient prohlídnul Prahu.
3: Kolik je to kilometrů z Roudnice do Prahy?
0: Z Roudnice do Prahy je to 13 kilometrů tam a zpátky.
3: 13 kilometrů tam a zpátky? Vypadám jako blbec, vy jste mě někdy viděl osobně?
0: Neviděl, ale dokážu si vás představit.
3: Jo.
0: Hejte se, vidím, že se nedohodne, mějte se krásně a napalte nějakého vepře za 5 kilo.
3: Se mnou jezdí Čížkové za 5 kilo.
0: Prosím?
3: Cizina se mnou jezdí za 800.
0: Ještě jednou?
3: Říkám, že Čížkové se mnou jezdí za 5 kilo z centra na letiště. Cizina minimálně 800-900.
0: Ty jsi zloděj, vypadni. Nazdár.
3: Čus bus, vole. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Tady je Mrážek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředná.
0: Haló, prosím vás, tady je Mrázek Ústředná. To je pan Josef Horník?
3: Ano, u telefonu.
0: Helejte se, my tady máme takový problém, já vám volám tady z pražských komunikací.
3: No, a jaký máte problém?
0: Helejte se, vy jste byl včera na rohu Vodičkový ulice, jste procházel. Vy jste vystoupil z auta, prošel jste normálně po chodníku, je to pravda?
3: Kde, na rohu jaký ulice?
0: Vodičkový.
3: No, to asi jo, no.
0: Helejte se, prosím vás, vy máte nějaký problémy s nadváhou?
3: To nevím. Já se cítím celkem v pohodě.
0: Kolik vážíte?
3: Já nevím, jestli jsem se nevážil teďkon.
0: Vážíte přes 100 kilo, ne?
3: No, to asi jo.
0: No, to je vidět, protože vy jste nám tam úplně rozbořil ten nový chodník, co jsme udělali.
3: Nový chodník, jo.
0: No, jak jste našlapoval z hurta, tak vy jste prostě ty dlaždice úplně zapasoval v 15 čísel níž. Helejte se, to kluci nebudou furt opravovat.
3: Ať to je blbost, tam je přeci asfalt.
0: No a do asfaltu jste udělal taky díry.
3: No dobře, a to jsem se měl nadnášet, nebo jako kudy jsem měl jít?
0: Helejte se, vy musíte především zubnout.
3: Jo, a co kdybyste dělali pořádně ty chodníky? To je bezvadný, jako já mám chodit jako kudy.
0: A my máme
3: to je
0: jako...
3: můj problém, kolik vážím, váš problém je dělat správně chodníky, ne?
0: A my máme dělat chodníky jako pro koule, jo, nebo co?
3: Pro jaký koule?
0: No ne, tak já nechci vás nějak
3: udělat. Když mám přes 100 kilo, tak to neznamená, že jsem koule, ne?
0: To je něco, jestli jste viděl Jurský park, jak tam ten dinosaurus dělá ty ťápoty, jak tam v tom potom chodí ti lidi, tak to je něco podobného. Vy jste udělal podobný.
3: Jak podobný? Takových lidí může být stovky, tisíce, ne?
0: Čašiš, nestrašně!
3: To je za ptákovinu.
0: Nestrašně, prosím vás. No nic, hejte se, nebudem se v tom patlát. Pozdravuje vás Mirek. On nám zavolal na Evropu 2, že prej jste Tyrannosaurus Rex.
3: To je parchant.
0: Že jste ho kámoš?
3: Jo, takže já jsem v rádiu teďkon, jo.
0: No?
3: To snad není pravda, já ho zabiju.
0: Klidně žer dál, protože já jsem taky tlusej a nikomu to nevadí. A někoho to i zrušuje, nazdar.
3: Nazdar.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Tak jsme tady. 5:56. Nazdar!
1: Dobré.
0: Ještě teda není 6, ale tady to vidíte, že prostě už to nemůžeme vydržet. Třeba jste s náma už teďka, normálně odpočítáváte čas. To víte, my jsme se dlouho neslyšeli, byl prodloužený víkend, takže já jsem úplně natěšený.
1: Jseš nabitej, zážitky.
0: To nevím. Jo, ale hlavně jsem rád, že jsem tady.

0: Jdeme na to, 6.00, ranní show zprávy.
1: Dobré ráno, 7 zástupců státu katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejde ve svatovické katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. V Česku dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výzvy, autorská čtení nebo představení nových služeb. Novinkou je i spojení s výzvou Čti za nároďák.
0: To je dobrý.
1: Co je dobrý?
0: No to, myslím, vyprávěl Jakub Kohák.
1: Je to tak, Čti za nároďák, takže se mi to vybavilo.
0: To je dobrý.
1: A to bylo co?
0: Já nevím, už si nepamatuju.
1: No to bylo, on říkal, že motivují lidi k tomu, aby více četli a říkal, že i jedna stránka denně se počítá. Ty jsi na to říkal, no nevím. A on pak říkal, že se počítají i audioknihy a na to už jsi si jenom odfrknul.
0: Jo, to už je zoufalost. Jestli se u týdnu čtení počíte i audioknihy, tak to je vrchol.
1: Je to tak, takže toliko.
0: Ale s knihovnama mám aktuální zážitek. Byl jsem o víkendu s příbuznýma na chalupě na Šumově. A tam je jedna moje příbuzná, Katka, teda s okolností, chodí do knihovny a půjčuje si knížky. A já jsem jí doma zpovídal, jestli to ještě pořád jako funguje. A ona říká, že jo, a že jsou tam třeba fronty, že třeba vyšla nová Mornštajnová a že se udělal nové pořadník.
1: Jo.
0: A že jí to ukázalo, že si tu knížku bude moct půjčit za půl roku. Tak přišla do knihovny, jako do knihkupectví a koupila si. A já říkám, no, to je jasný. A že lidi opravdu normálně mají ty průkazky, chodí si pro ty knížky. A furt to funguje.
1: No, knihkupectví, to je vlastně taková knihovna jako v pařížský, že jo?
0: No, to je vlastně knihovna, jo. Knihkupectví je knihovna, kdy nemusíš vracet, co si půjčíš.
1: Dobrý. Tak vyrážíme za Zuzkou.
2: V brněnském zábavně vědeckém zařízení Vida Centrum vzniká část pro mladší děti. Začátkem příštího roku si v ní budou moci postavit most, poznávat vůně květin v kouzelném lese nebo zkoušet různé profese. Přestavba za 38 milionů korun začala loni v květnu a je největší proměnou Vida Centra od otevření v roce 2014. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Sparty i po druhé doma prohráli. Tentokrát v dohrávce pátého kola podlehli 0-1 Karlovým Varům. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jednu ranní nehodu aktuálně máme hlášenou, a to na D8 na 45. a půltém kilometru, je to ve směru do Prahy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes v Česku pokračuje babí léto. Čeká nás další slunečný den. Po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, tedy většinou na 20 až 24 stupňů. V nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25. Tak to byly zprávy, po nich je tu úterní ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: Hezky, jsme tady a jsou tady i další lidé. Vydržte.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.

0: tedy začínáme. A protože je úterý, tak rovnou takhle po víkendu bude v čase 7.17 prostor pro vás. A taky máme novýho sponzora.
1: Nekece. No. Tak to je ale...
0: Ale já sám nevím, kdo to je. Teď si to s váma dozvím. Takže pozor.
2: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
0: Hustý, oni byli dva ty sponzoři. Hmm.
1: Je o nás zájem.
0: Počkej, o nás zájem, to jsme nikdy neměli, normálně.
1: Nebo ty máš ten, tebe sponzorujou ty drobný a mě pak ty filtry.
0: Já přemýšlím, jak použít for, že mě sponzorujou drobný. Je pravda, že tady na Evropě 2 mě sponzorujou drobný. To je jeden úhel. Mohl bych říct, aha, že ty seš tady za ČSOB drobný. Mm-hmm. Nebo že posílám část výplaty.
1: Ano.
0: Manželce. Ale pak tam byla ještě nějaká kohoutková voda.
1: No, říkám filtr.
0: Ty bláho.
1: Ale tohle je show bez filtru.
0: To si řekla, dobře, jdeme na to.

0: Tahle písnička se jmenuje Včera, dnes a zítra. Mm-hmm. Jo? Málo kdo o tom tak přemýšlí, jakože včera, dnes a zítra, včera, dnes a zítra. No, my můžeme vlastně pojmout tuhletu myšlenku na klasický, nebo můžeme ji přiřadit ke klasickému pracovnímu dni. Nebo k pracovnímu týdnu. Prostě jdeš do práce, včera, dnes a zítra, každý den. My jsme to měli vlastně včera jako volníčko. Mm-hmm. Včera bylo volníčko. To byla škoda, viď? Plně. Taky no. To bylo líto.
1: Ani ne.
0: Já jsem si říkal, jestli třeba s náma, teďka takhle po té 6. hodině, jestli to třeba nemají lidi jako rituál. Já jsem si představoval, že ranní show pro nějaké lidi je rituál.
1: Je to tvé zbožný přání, veď?
0: Já jsem si to představil totiž u sebe.
1: V krásce lidem do domovu.
0: Ne, jakože já jedu a vím, že v 6 hodin to začne. Uh-huh. Že začne rituál. Je šance, že to má někdo jiný než já? Co myslíš?
1: Vybuchla telefonní ústředna nebo mlčí?
0: Nevybuchla, právě že mlčí, takže jsem sám. Ne. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ano, máme to jako rituál.
0: Jakože jedete, blíží se ta 6. a vy si říkáte, za chvilku přijde pan farář.
2: Přesně tak a hrozně se na to těšíme. 25 let.
0: Fakt? Ježišmarja. A co jste dělal?
2: A všechno to s váma krásně prožíváme a těšíme se na to a děláte nám krásný den. A je to mnohem hezčí ten den potom.
0: Jsi moc milej, ale já budu samozřejmě hnidopich a řeknu, a ty první 4 roky, jo, kolem roku 98, 99, 2000, 2001, to jsi dělal co jako?
2: To jsem možná neposlouchal ani rádio, hele.
0: To jsi ještě nebyl na světě.
2: Až v okamžik, ne, to jsem byl dávno na světě, bohužel. Nicméně jsem nedělal tu práci, kterou dělám dneska, to znamená, že jsem neseděl ráno v autě a nejezdil jsem po světě a neposlouchal jsem to rádio, no.
0: Chápu. Tak každopádně děkujeme za telefon. Měj se moc hezky.
2: Taky hezký den.
0: Čau, ves. Tak dobrý. Tak jak se říká jeptiškám?
1: Abatyše.
0: Abatyše. Máme tady... Je tady Abatyše. Ahoj, Katko.
1: Je nazdar.
0: Pochválen buď Michel Fleischmann. Ranní show, dobré ráno.
3: Ahoj, tady Romana.
0: Tak Romano, i za holky to můžeš říct.
3: Já teda musím říct, že dlouho jsme spolu byli, dítě mám od roku 2001, tam mi to fakt pomáhlo.
0: Miláčku, vem si telefon k oušku, kdybys byla tak hodná. Já vím, že se strašně hezky telefonuje do ranní show přes handsfree, já to mám taky takhle rád. Hmm. Ale ten zvuk je prostě...
3: Když já vidím, ale počkej, já to dám.
0: Já vím, že řídíš, no.
3: Tak jo.
0: Je to lepší. My se omlouváme bezpečnosti silničního provozu, ale takhle je to mnohem lepší. Povídej.
3: Takže a zdravím všechny. Dlouho jste mě pomáhali, aby moje dítě dospělo živé. Takže nějaký ty rána jsem s váma dávala.
0: Aby přežilo.
3: Člověk si musí spravit den, ano. Pak jsem měla pohodičku a teďka jezdím s taťkou na onkologii. Takže yeah. Ráno o 5 si říkám, sakra, proč nezačínáte už o 5.
0: Yeah. A jaké tatínkovi?
3: Dobře, říkal, že kdyby mu nedali nálepku, tak vůbec neví, že je nemocnej. A tak dali mu pár týdnů a on říká, že trhne nějaký rekordy. Dali mu příspěvek na péči a říká, že žije pro peníze.
0: To je hezký. Tak šťastnou cestu. Šťastnou cestu vám, jo?
3: Hele, Leoši, mám tě moc ráda a Katku taky a jste fajn a asi na vás zase najedu.
0: My najíždíme. My jsme návykoví. Ahoj, děkujeme, ahoj, papa, pa, tak jo, děkujem. Jakub Kuák ve dveřích, 6.12.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 po strašně dlouhém víkendu.
2: Jsme tady.
1: Jsem si říkal, jestli Jakub Kohák nezapomene, ano, slyšeli jste ho?
2: Ano.
1: Jestli nezapomene vůbec cestu do práce?
2: Ne, ne, na tu se nedá zapomenout.
1: Co jsi dělal o prodlouženém víkendu? Teď už bude říjen za chvíli.
2: Já jsem pomaličku jsem šel do té práce,
1: ano,
2: aby mi to neuniklo.
1: Ano, a no. Co jsi dělal? Byly 3 dny volná.
2: Tak samozřejmě byl jsem se pojel na fotbale.
1: Byl jsi na fotbal.
2: Samozřejmě, nebudeme o tom mluvit.
1: To si necháme na jindy.
2: S dovolením, já bych se chtěl říct, že ten prodloužený víkend je prostě dobrý nápad.
1: Měl jsi nějaký intimní vztah s ženou či mužem?
2: Ano.
1: Můžeš konkrétně jmenovat jako...
2: Ne.
1: Byl jsi v kozičce?
2: No, člověče, byl jsem tam, ale jako ten víkend.
1: Jenom jemně, ale. Víš, co jsme si neřekli? Vůbec nic neřekli. Tebě to došlo, jak se řekla kozička.
2: No.
1: Davis Cup, už je to teda starý.
2: No je, a to nevadí.
1: Je to strašně starý.
2: Ale úspěch to je pořád.
1: Minulej víkend my o tom neměli ani slovo. Ty jsi starý známej tenista.
2: No ježišmarja, možná jenom starý.
1: Můžeme zpětně teda vytáhnout ještě tuto 10 dní starou informaci.
2: Rád bych.
1: Tak říkej.
2: Takhle, ještě se k tomu váže taková věc, že byla oslava, to se jmenuje Zažít město jinak. To se dělá v Praze.
1: Aha.
2: Každá ta městská část má takovou svou oslavičku. A na Praze, co to je dvojka, myslím, Vinohrady,
1: ano.
2: Tak tam byla oslava na kurtech italská. Kurty italská.
1: Ano.
2: Který se rušej, protože jakýsi developer to tam koupil.
1: Ne, ne.
2: A ten klub, který je takřka 100 let starý, půjde do háje.
1: Půjde do, aby se to tam budou zřejmě...
2: Nádherný.
1: Nějaký dětský prostě hřiště tam.
2: Nádherný kostkovaný domy. Tak, jak se to teďka staví. Jo. Nicméně, oni si tam pozvali na exhibici, která se hrála přesně v tu dobu Davis Cupu. Jo?
1: Tebe.
2: 2 dvojice.
1: A to?
2: Karel Nováček a Bohdan Ulihrach.
1: Ano.
2: To byli naši předskokani.
1: Ano.
2: A druhá jako dvojka, to hlavní gro, Kohák a nevědělo se.
1: Nevědělo.
2: Já jsem říkal, já si přivedu
1: kohokoliv si
2: soupeře.
1: Kohokoliv
2: a oni tam napsali překvapení. A oni Kohák si mysleli, že přivedu někoho z toho Davis Cupu. Že se zrovna hrál Davis
1: Cup v tu dobu.
2: Někdo, kdo vypadne.
1: Nebo někdo, kdo má prostě třeba odpočinek mezi gemy.
2: Tak, přesně tak. Nějaký ten hráč prostě, že ano.
1: Je to 2-1, je odpočinek, tak ty tak, řekne prostě, že...
2: No, takže chci jenom říct, že se hráli dva významný tenisy v jednu dobu.
1: A koho jsi si teda přivedl?
2: Nakonec jsem si tam přivedl Denisu Alertovou. To je bývalá famózní reprezentantka a tenistka.
1: A jak moc byli zklamaný?
2: Byli zklamaný jakoby z toho, že jsem nevyhrál. To se čekalo. Skončilo to 6-1
1: ano.
2: Pro Denisu a ten jeden jsem udělal tak, že jsem jí donutil, aby hrál druhou rukou, jako levou. A tam jsem
1: skončilo to 6-1, jako
2: tam jsem urval gemík.
1: 6-1, ty jsi hrál proti ní?
2: No, ne, asi ty to tady říkám celou dobu.
1: 4-1, že byla?
2: Ne,
1: dvojka. Ty jsi hrál s tou Denisou.
2: Ano, pro ní, jako, teda pro ní, je proti ní.
1: Už volá Denisa, tak, můžeš to vzít, prosím tě.
2: Tak to. No tak, halo, Deniso. Tak jak se ti to líbilo, ten tady se mnou před tím týdnem?
3: Ani mi nemluv.
2: Co pak se stalo?
3: Já od té doby nemůžu chodit, Jakube.
2: No tak to jsem zrovna ji nechtěl vytahovat. No ne, tak
1: to je úžasný, že se nám Denisa dovolala.
2: Do vysílání.
1: Deniso, můžeme vás teď pozvat na rozhovor. Jenova.
3: A vy jste stejný jako Jakub?
1: Tak to byla Denisa a...
2: Aspěr, tak se měj, ahoj papa. No
1: a my zítra zase.
2: My zítra a prodlouženým víkendům ahoj.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropa.

0: Boom boom girl. Boom boom de. Deniso.
1: Tak už zavěsila.
0: Deniso.
1: Bíden.
0: Neudělejte, jak jste dělala z té dálky, to byla sranda.
1: No.
0: Deniso, vy jste byla před víkendem v zázracích přírody.
1: Toto jsem byla.
0: Tak pojďte nám to říct. Pojďte blíž k telefonu.
1: No.
0: Tak říkej, zázraky přírody, Maroš Kramár.
1: No, prostě velký foupa za mě. Jako, myslím, moje foupa.
0: Ne.
1: No jo.
0: Jsi nevěděla odpovědi?
1: Já jsem nevěděla nic.
0: Něco jsi věděla?
1: Ne, já jsem pak jednu odpověď opsala, protože vedle mě seděl docent Oliva.
0: Nekecej.
1: Kterého jsem teda do té doby neznala a to je nějaký velký kápo z jazykovědního ústavu, takže vyprávěl strašně zajímavý příběhy o jazyce a o slovech a tak.
0: A co on... třeba, co třeba, říkej, to mě zajímá.
1: Říkal, že jednou se uzákoní, že budeme moc říkat bysme. Bysme.
0: My bysme.
1: No.
0: My bysme byli možná pro. Protože já samozřejmě toužím říkat bychom, ale vždycky, no, když to řeknu, tak mám pocit, že jsem šlápnul na skořápky odvajec. Chytroprt.
1: No.
0: My bychom vám rádi dnes nabídli v 7.17 možnost dovolat se přímo k nám do studia.
1: No, takže to, nevím, říkal spoustu zajímavých věcí, ale byl tak chytrý, že prostě on věděl odpovědi na všechny otázky a já, když už se blížil konec toho pořadu a já jsem stále měla nulu na svém kontě.
0: Ne, ty takhle spoiluješ, jo, máš nula, jo.
1: No, měla jsem
0: a
1: nulu.
0: A co jsi nevěděla?
1: Já jsem nevěděla, počkej, třeba jsem nevěděla, co je to modrá hodinka.
0: Hmm.
1: A je to buď, jaký tam byly možnosti, první hodina po porodu.
0: No.
1: Hodina před smrtí a nebo... První hodina po západu slunce.
0: První hodina po západu
1: slunce.
0: No,
1: tak vidíš. No.
0: Ale to bych nevěděl. Bez možnosti bych to nevěděl.
1: Tak já jsem znala zlatou hodinku a nevěděla jsem, že hned potom, co se
0: je
1: to
0: modrá.
1: Překlopí, že je modrá. Já jsem dala hodinu před smrtí, protože jsem říkala, tak jakoby západy slunce zažívám dost často, no, a neznám toto. Po porodu jsem byla, nic modrýho jsem nezažila,
0: chápu.
1: Takže tak.
0: Bez možnosti bych to taky nevěděl.
1: Takže prostě potom na konci už jsem si říkala, tak pane docente, tak co budete dávat, tak jsem tam k němu koukla a opřela jsem od něj jednu odpověď, abych neodcházela s nulou.
0: A byl docent jako fajn, nebo byl jako já?
1: Dobrá otázka. Byl spíš jako ty, ale na konci...
0: Chytroprd
1: na konci se ukázalo, že vlastně má v sobě i jakoby lidskou tvář a jak jsem uhrála ten jeden bod, to vypadalo, že mi fandí, tak normálně ten 80-letý pán s tím plnovou jsem ten
0: Maroš docent. Kramár, jo, proč ho hodit takhle mluvíš?
1: Ne, že mi normálně dal high five.
0: Ne,
1: no,
0: nekecej. No, a pak se ukázalo, že stejně to má s AI a že si to googloval před pořadem.
1: No to je jasný, on měl prostě v uchu takovej ten odposlech a někdo mu radil.
0: Takže ty jsi soupeřila s nějakým docentem, jo?
1: No.
0: Takhle to postavili.
1: Ještě tam byly další dva pánové.
0: Mám pro tebe nabídku, že by si za měsíc šla s Vémolou do ringu. Jestli chceš se poprat s někým.
1: A on bude mít taky sluchátko, nebo?
0: Ne, normálně tam půjde s tebou.
1: Jo.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do

0: Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
4: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
2: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2.
5: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
6: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2. Tadada. Já se vám přiznám, že jsem včera strávil odpoledne propagováním vánočního koncertu Drupio.
1: No jo. Jo. Já jsem to dneska ráno viděla.
0: Normálně jsem si řekl, tak, za 3 měsíce bude 27. prosinec, Drupy bude mít O2 arénu a udělám tomu propagaci, protože jsme se o tom dlouho nebavili, teda alespoň

0: Já jsem měl ten pocit u sebe, že je tam takový schovaný. On mi občas napíše, jakože tak co. Domlouvá mimochodem soukromou návštěvu Sixtínské kaple.
1: Jako pro koho?
0: Pro mě. Že bychom šli jako s ním. No, ale už to
1: a on má známý jako no, ve Vatikánu.
0: On to říkal.
1: To říká ale každý Ital, podle mě.
0: Jo, přesně. On to domlouvá už přes rok, ale. Což teda trochu jako snižuje tu kredibilitu. Říkám, je složitý, to je složitý, to říkám. Takže si jakoby píšeme, že jako je hodnej. Tak jsem si uvědomil, že vlastně po Vánocích, 3 dny po Ježíšku, 27. prosince, bude mít ten koncert. Tak jsem to chtěl zpropagovat a chci to zpropagovat i tady, přátelé, tady na Evropě 2. A vzpomněl jsem si, že jsme ho tady vlastně měli. Já jsem na to úplně zapomněl a ty jsi s ním zpívala.
1: Ano.
0: Co jinýho, že jo? Ty zpíváš s každým.
1: Já jdu s každým.
0: Jsi taková strašně milá, krásná, trochu promiskuitní zpěvačka, ale úžasná. No, víš, co děkuji. Ty seš? Ty seš Nicole Kidman v Moulin Rouge.
1: Dobře.
0: Ty jsi taková ta prima kurtizána, taková ta, co jí chtějí všichni. Mm-hmm. Že se chodí prostě jenom kvůli ní a je na ní pořadník prostě. Mm-hmm. Taky na konci onemocníš a umřeš.
1: Jo.
0: Ale budeš to mít pěkný.
1: Já teda doufám, že se aspoň jednou v životě zhubnu na té houpačce. Jinak to nemá cenu.
0: To je hezký. No tak pojďme zazpomínat na chvíli, kdy Katka zpívá s Drupim setkání. Ale pozor! Ještě to má takový jakoby docela zábavný prvek pro mě, že Drupy neuměl text. Tehdy.
1: Tak ty jsi mu neřekl, že bude zpívat, že on by se na to jinak připravil.
0: Jo, já jsem mu to vlastně neřekl, to je pravda.
1: Nebo takhle, podle mě on dokonce možná říkal, přijdu teda do rádia, ale rozhodně nebudu tady po ránu zpívat.
0: Rozhodně, ne. Tak posuďte sami a užijte si to, že Drupy vypadá jako člověk, tady u nás ve studiu, vypadá jako člověk, který, doplň větu.
1: To já nevím, co chceš říct.
0: No ne, že prostě neznal vůbec.
1: Je překvapený. Jako vypadá jako člověk, který je překvapený.
0: Ne, vypadá jako člověk, který trochu umí tu písničku a vyzvou ho, aby ji zaspíval na karaoke. Víš?
1: Jo.
0: A nefunguje to čtecí zařízení a on jde a dělá takový to. No, poslouchejte sami. Jsme zpátky, tohle je ranní show číslo 10 000. 10 000 dní uplynulo od první show 31. srpna 1998. Děkujeme za přízeň a jako speciálního hosta na tuhletu výjimečnou show jsme pozvali do studia italskou legendu, zpěváka Drupyho. Ještě jednou, buongiorno Drupy.
2: Buongiorno Leoš.
0: A je tady...
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Buongiorno.
0: A je tady...
2: Buongiorno Caterina.
0: Ano, jsou tady...
2: Buongiorno Caterina.
0: A jednu budeme teďka potřebovat a je tady teď ten okamžik. My trochu překvapíme Drupyho, protože my ho chceme teďka poprosit, aby zaspíval. A on to neví. On to neví, takže Davide.
3: Ano.
0: Davide,
3: ano.
0: Řekni mu to.
3: Allora, adesso ti fa fare una cosa che tu non lo sai.
0: Pozor, řekni, attenzione. Máme tady Hanu Zagorovou, řekni.
3: C'è qui Anička, Anna Zagorova.
0: Takže, vy jste se objevil v České republice, Drupy, v duetu setkání s Hanou Zagorovou. Díky tomu jsme vás všichni v 70. letech poznali. A my si ten okamžik toho vašeho zjevení teďka zkusíme. Drupy to nemá naskoušený, ale takhle to bude začínat. Takže dámy a pánové, nalaďte se. Přichází Hana Zagorová, zastoupení tedy, Katka Říhová. A Drupy se přidá. Jenom se na to počkejte. Tohle je živě na Evropě 2.

0: attenzione, ultima minuta. Poslední minuta.
1: Chvátej,
0: za minutu jdete vy.
1: Než obzor zrůžový a než mi odpoví.
0: Já se nemůžu dočkat.
2: Já taky.
1: Ozvěnou
0: Drupy už přichází, slyšíte publikum?
1: Už podkovy zvoní.
0: Drupy.
1: Tvých splašených koní.
0: 5 minut, Republika čeká.
1: Čas kočár zapřahá, tak jeď a

0: Přátelé, tohle byly Drupy.
1: Drupy!
2: Ty, kdo mě uslyšíš, buď vítán k nám.
0: A Katka Říjová živě.
2: Bravo!
1: Bravo, bravo. Je pravda, teď už jsme zpátky v roce 26, 29. září. Od té doby se to Drupy naučil.
2: Vážně?
1: No jo.
2: Tak taky už měl pár koncertů. Tohle bylo ještě před koncerty.
1: Je to tak. Odjel v lednu a v únoru v Česku a na Moravě, nebo v Čechách a na Moravě turné a teď pojede do O2 Areny si to ještě jednou projet. Ještě jedno velké vystoupení. Grande finále. Grande finále 27. prosince.
2: Turné bylo úžasné.
1: Tři dny po Ježíšku a ty tam budeš zpívat.
2: Ano.
1: Tam budeš zpívat.
2: Já budu zpívat.
1: Tam budeš zpívat.
2: Jupí. To se těšíme. Hlavně teď září. Pro mě vždycky konec září je už takovej ten čas,
1: ano,
2: kdy začínám řešit vánoční dárečky.
1: Takže Drupyho by si tedy doporučila konkrétně pro jakou část své rodiny? Byly by to děti?
2: 60+.
1: Fakt jo? I po té, co jsi viděla to turné, jo? 60+, dobře, chápu, no.
2: No tak... Spíš pro ty babičky.
1: Ale prosím tě, mně se to líbilo a jsem 50+.
2: Ale mně se to taky líbilo, ale tak jako kdybych to dostala od Ježíška, okay, jako já osobně, tak nevím, co bych říkala. Ale vzala bych třeba mámu.
1: Dobře, takže grande finale. O2 Arena, 27. prosinec. Drupy. Lísky na ticketportál.cz.

0: 6.47, posloucháte ranní show na Evropě 2. Škytala jsi někdy?
1: Škytám docela často a minulý týden se mi to dokonce stalo ve vysílání přece.
0: No jo.
1: Já jsem ti říkala, nemůžu číst zprávy, mám škytavku, ty si to stejně pustil a já jsem ti přece říkala, že to je zajímavý psychologický jev.
0: No.
1: Že když škytáš, ale zapne se ti mikrofon, tak přestaneš škytat.
0: Tak to možná měli zkusit na Charlese Osborna. Dneska ráno jsem se nějak dostal k jeho odkazu. Charles Osborne byl americký farmář a stal se populárním v Americe díky tomu, že nepřetržitě škytal. Aha. Prostě celý svůj život škytal. Tipni si, jak dlouho to vydržel. No.
1: 60 let.
0: 68.
1: Ty kráso.
0: 68 let škytal. Já to nesnáším, ten pocit. Odhadem škytnul, teď nevím, jak mám tu číslovku vyskloňovat, 430 milionkrát.
1: A jako v noci co?
0: To nevím, ale byl v Guinnessově, nebo je v Guinnessově knize rekordů.
1: Ty jako, si říkáš jak babička, v Guinnessově knize.
0: V Guinnessově knize rekordů je napsán jako muž s nejdelším útokem nebo napadnutím škytání.
1: Wow.
0: To je konec.
1: Já mám na to ještě jednu vychytávku teda.
0: Tenhle pán neměl na to vychytávku asi. Neměl. Podle mě mu, představ si za těch 68 let, kolik musel dostat nevyžádaných rád.
1: Asi jo, viď.
0: Asi jo, asi určitě. Asi,
1: možná, že asi zkusil všechno, viď.
0: Možná i lékaři to jako nějak zkoušeli.
1: Myslíš, že se zkusil napít?
0: Nebo zadržet dech? A on po těch 68 letech. Tyjo, proč jste mi to neřekli dřív? Jsem se měl napít nebo zadržet dech.
1: No,
0: ty máš co?
1: No a to taky funguje, že když ti někdo řekne ještě škytni a dám ti třeba 20 nebo prostě nějaký jako obnos a ty se strašně snažíš škytnout, tak to najednou nejde. Fakt, přísám.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuji moc.
2: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel?
9: Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pozor! Born to die. Ano, všichni jsme se narodili, abychom zemřeli. Jsme předurčeni ke smrti. Mimochodem, včera jsem v autě poslouchal právě tuhle písničku, která teďka začala pode mnou. My teda nebudeme hrát, jo, je to jenom podkres. Ale je to Michael Jackson Thriller. A vtipný je, jak každý vnímáme věci kolem nás svým prizmatem.
1: No je, je.
0: Tedy ze svého úhlu pohledu, jo. Takže najede ti tato muzika. Podle mě každý z nás vnímá tu emoci jinak, že každý má spojenou tuto písničku s něčím jiným. Co by třeba najelo tobě?
1: Já třeba jí mám velmi spojenou s tím videoklipem.
0: S videoklipem.
1: Mě najedou zombíci.
0: Najedou ti zombíci, jo. A moje dcera, čtyřletá Alex, mě překvapila, protože to poslouchala. A hned jak to začalo, tak říká, to je jak na konci, to je jak se na konci směje ten šnek.
1: Cože?
0: Tak, totiž existuje krátká speciální verze animovaného filmu Zpívej, Sing. Je Sing, Zpívej, Sing 2, Zpívej 2.
1: Tam jdou ty zvířátka do tý Superstar.
0: Do Superstar. A existuje i Sing Thriller, kdy v tom divadle animovaným dělají nějaký speciální představení právě na tuhletu písničku. Jo. A je to celý hororový a má to, nevím, 9 minut, celý ten film, celá ta pohádka. A je to celý podbarvený tou muzikou. A na konci, jak je smích,
1: no.
0: Na konci, jak je ten smích, nevím, jestli to dokážeš. Ty jsi dobrá.
1: No, tak tohle dělá šnek, jo?
0: Tak to dělá šnek, teda konkrétně v tom filmu, v té pohádce, prostě záběr na úplně malinkýho šneka a ten dělá. A vlastně jsi si uvědomil, že z pohledu čtyřletýho dítěte není žádná jiná verze. Že to je ten paralelní vesmír, je její a je jedinej. To zná, pro ní se na konci směje šnek.
1: Jo. Až prostě dospěje a jednou se pustí tu písničku, tak se bude říkat...
0: To si musíme zahrát. No ale mě to přijde vlastně fascinující, že teď třeba normálně může jít, já nevím, třeba do školky a vyprávět to holkám. No. Je, znáte tu písničku, jak se tam na konci směje ten šnek?
1: Jo.
0: A takhle to je mimochodem ze spoustou věcí i v dospěláckém životě právě. Že ty máš prostě pocit, že něco je nějak.
1: Třeba, že život je spravedlivý a pak zase...
0: Lidi na tebe koukají, ty prostě jakože...
1: Celý život ti opakují boží mlejny melou a

0: Pozor! Snack.
1: Snack dobrý.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, tohle to byl Michal Jackson.
1: Ano.
0: To byl Michal Jackson, dneska má Michal svátek a Michal je i manžel Katky.
1: No, to je dobře, že jsme si to řekli takhle po ránu,
0: ano.
1: Že ještě je čas něco pořídit.
0: Něco pořídit. Co jste s Michalem dělali o prodlouženém víkendu?
1: My jsme včera, a počkej, tak to je docela dobrý, to vám můžu říct, my jsme včera šli na vycházku, jo. To jako na tom není nic extra, ale...
0: Říká se tomu procházka, jo? Vycházku mají kriminálníci. Nebo pacienti psychiatrický
1: naše léčebny. Děti dostaly vycházky.
0: Přesně. No. Nebo vojáci, ano.
1: My jsme vyrazili do Poříčí nad Sázovou, což je taková jakoby vedlejší vesnice a tam je strašně krásná zahrádkářská kolonie, kde jsou prostě nádherné chatičky u řeky.
0: No.
1: A my jsme tam už jednou byli, ale nedošli jsme moc daleko, tak jsme si říkali, že tentokrát si to projdeme celý. A šli jsme jakoby, procházeli jsme do útrop už jako nějakého takového lesního údolí a najednou jsme zjistili, že tam jsou nádherné skály. Tak jsme si říkali, pane bože, my ani vůbec nevíme, co tady máme za humny, takový nádherný skály. A viděli jsme tam cestičku, že jakoby se dá jít přímo do těch skal. Tak ano. Jsme tam šli, já jsem ještě měla kočárek, takže to jakoby hodně drncalo. Ale přišli jsme mezi ty skaliska a najednou se tam prostě před tebou otevřela taková nádherná planina a ty jsi byl mezi těma skálama. A najednou tam vidíme na skále nahýho pána, který jakoby stál a pózoval.
0: Ne.
1: A teď za mnou šly ty děti a já jsem nevěděla, co mám dělat, protože prostě jsem absolutně se nevěděla rady s tímto výjevem, takže jsem jenom zakřičela Ježíš Maria. Ten pán se lekl, protože on si myslel, že tam je samozřejmě v ukrytu, že ho tam jako
0: no,
1: nikdo nespatří. No, takže se jako, on byl v pohodě, on byl úplně normální a jel se nám to vysvětlovat, co se tam jako děje. A on říkal, že se fotí na seznamku.
0: Ještě
1: tak mi to
0: hezký.
1: Přišlo roztomilý.
0: Na Tinder.
1: No, nevím na jakou, jestli nejde třeba do Naked Attraction, jestli tam jako nemusíš posílat potom nějaký jako materiály dopředu, nevím, ale bylo, přišlo mi to roztomilý.
0: To je roztomilý.
1: No.
0: A viděli teda dcery něco nebo ne?
1: Tak asi spíš neviděli, ale pán se jako zahalil, ale tak oni toho mají doma dost.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: Hezký, na závěr.
2: Show Evropy 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. What

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Jsme zpátky. Je úterý 7:08. Abyste si udělali jako tak jako představu, kde se nacházíme. Úterý 7:08, ranní show na Evropě 2.
2: Já jsem si tady tak scrollovala během písně a našla jsem tady jednu větu, která se mně teda osobně moc líbí. Too lazy to explain myself, just judge me.
1: Moment, to si musím přeložit. Jsem příliš líná.
2: Na to, abych se obhajovala. Tak si mě suďte.
1: Jo, takhle. Přesně. Pohodě.
0: Ranní show Evropy 2.
1: Tohle je Sombr.

0: 7.12. Evropa 2 má zprávy.
1: Dobré ráno, kabinet Andreje Babiše navzdory předvolebním slibům pravděpodobně zvýší některé daně. Ministryně financí Alena Schillerová kromě vyšší spotřební daně už zvažuje například zdanění investičních bytů. To by se ale podle odborníků negativně promítlo do cen nájmů. Babí léto se v Česku udrží i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se ale nejspíš nevylepší situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště. Naopak první půlka října bude suchá. Teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Na odpočinkový areál pro všechny generace chce radnice v České Lípě proměnit zanedbané škvárové hřiště v Havlíčkově ulici. V první etapě tady město plánuje vybudovat dětské hřiště, kavárnu a zázemí pro správu a údržbu areálu. Práce by měly začít příští rok. Rozsáhlý areál chce radnice proměnit v bezpečný prostor, kde by lidé mohli trávit volný čas. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V kongresovém centru Praha dnes vystoupí zpěvák Ben Cristovao s 50členým Unique Orchestra. Cristovao nabídne své skladby v nových symfonických aranžích, které propojí současnou hudbu se symfonickým orchestrem. Koncert se koná na stejném místě také zítra.
0: A pozor, děcka.
1: Co?
0: Ben Cristovao přijde v pátek do ranní show. A teď mluv.
1: Tak to už bude mít po těch symfoniácích.
0: Tak. Takže těšte se na Bena.

0: úterý 7.17. A protože posloucháte ranní show na Evropě 2 a my jsme tady s lidma, co tě baví, mladý nebo starý, to je ranní show, tak my můžeme říct klidně takhle halo. Halo. Halo.
1: Dobré ráno, tady je Petr.
0: Petře, to jsem zvědavý, jaký vybereš Sweet Chili Life song.
2: Budeme chillovat until the end.
0: Přesně.
1: Budete překvapení, je to písnička z filmu z pohádky Šíleně smutná princezna.
0: A co tě to napadlo vlastně? Ty jsi to nějak připravoval?
1: Je to od Vaška Neckáře a jmenuje se Maluju a miluju.
0: Maluju. A jak tě to napadlo, prosím tě?
1: No, protože já ji chci věnovat jednomu člověku.
0: Tak povídej.
1: Je to náš vládní deratizátor Filip Turek. Mě má strašně rád.
0: Já to nechápu. To je nějaká narážka na něco, na nějakou situaci?
1: No, modří vědí, ale zaspívejte já to nebudu rozvádět.
2: Ne,
0: to zpívá Vašek Neckář. A to je asi narážka na nějakou kauzu, ne? Předpokládám.
1: Je to narážka na nějakou kauzu, ano. Nějakou...
0: A teda hrajeme písničku, řekněte si to sám ještě jednou. Ale a nebuďte slušný, řekněte jména normálně.
1: Takže Vašek Neckář, miluju a maluju firmu Šíleně smutná princezna.
0: Pro?
1: Pro Filipa Turka.
0: Co říkal?
2: Pro Filipa Turka.
0: Pro Filipa, ale já to nechápu, zkuste nám to vysvětlit. My co nesledujeme politiku. V čem je ten fór?
1: No, takhle. Proslýchalo se, že když to uháněl po dálnici tou dvoustovkou, takže si to broukal, no. A fakt? Tomu asi neřekl.
0: To se jakoby nějak říkalo, že si to broukal, když uháněl po dálnici nějakou vysokou rychlostí.
1: Ano. Je to jako do rytmu si tak nějak.
0: Tak jedem.
3: Já nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale tu mám amatérsky chudou. Ale když mne paní muza políbila na

0: jsme tady ještě neměli?
1: Takovou hezkou pohádkovou písničku.
0: Pohádkovou písničku. Tak tady náš kolega Martin Cilář zatím dohledal nějaké video, nevím, z TikToku nebo z Facebooku, které asi vysvětluje, co tím pán v 717 myslel, že existuje nějaká jako humorná píseň, která písničku Miluju a maluju přejmenovala na...
1: Jen to řekni.
0: To se nedá pustit.
1: Ne, já říkám řekni, nebudu, jenom ten název.
0: Nebudu to říkat, ale můžu přidat
1: historku. Rýmuje se to na maluju.
0: Ano. Ale můžu vlastně přidat historku, která se mně stala a která osvětlí, co tam má být za sloveso.
1: Dobře.
0: Místo miluju a maluju. Ale už jsem to tady říkal, je to stará historka. Je to historka o dceři Kateřiny Neumannové, která je teďka už velká holka, už je atletka, má velký instagramový profil, nevím, kolik je. Mm-hmm. Můžeš se podívat, co má několik je?
1: Díváme se, to je Lucinka, že?
0: Lucinka.
1: To je ta slavná Lucinka.
0: To je ta slavná Lucinka, jak běží v roce 2006 při olympiádě v Turíně.
1: 23 let.
0: Její 23. A před 20 lety, ano, v Turíně na zimní olympiádě jako tříletá běží na konci slavného zlatého závodu Kateřiny Neumannové v cílové rovince, v ústě ty mamince a objímá jí jako tříletá holčička v té bundičce. A když byla takhle malinká Lucinka, tak Katka Neumannová pro ní, nebo nevím jestli pro ní, ale asi teda spíš pro sebe, ale udělala golfový turnaj. Znáš tu historku?
1: Ne.
0: Jo, ty to nevíš?
1: Mm-mm.
0: Udělala golfový turnaj a nazvala ho Lucka Cup.
1: Mm-hmm.
0: Podle té dcery.
1: Ano.
0: A dcera tam byla. Byla malinká, nevím, čtyři byly. A protože to byl Lucka Cup, tak tam byla tam holčička a dostala slovo od moderátora.
1: Mm-hmm.
0: Jo? Dostala se k mikrofonu. Tím moderátorem jsem byl já.
1: Aha.
0: Takže proto se to pamatuju.
1: Takhle.
0: Jo? Říkám, ahoj Lucinko, představ si tu malinkou holčičku, něco jako ty máš Liušku.
1: No tak čtyřletou spíš.
0: Já nevím, kolik bylo. No. Možná jí bylo míň. Prostě byla malinká.
1: Dobře, dobře.
0: Byla malinká. A ty to znáš, Martině, tu historku?
2: Neznáš,
3: neznám,
2: jo?
3: A poslouchám.
0: Neznáš. No tak prostě jsme společně zahajovali ten turnaj.
1: Mm-hmm.
0: Tak jsem jí dal ten mikrofon a říkám, tak Lucinko, co řekni? A ona, dobrý den. A říkám, no a teďka řekni, že zahajuješ ten turnaj. A ona, takhle jak mě slyšíte, řekla, zahajluju.
1: Tak jsme se to vysvětlili.
0: Vysvětli jsme si toho Turka.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Pojďme na dopravu.
1: No, doprava je komplikovaná. Na D1 se bouralo na 216. kilometru na příjezdu do Brna kolona, respektive bouralo se na 200. a od 216. už je kolona, je to na 50 minut. Stala se tam nehoda 3 osobních aut a na D1 z Brna do Prahy potom překáží na 65. kilometru kamion po nehodě. Tvoří se kolona dlouhá už od 75. kilometru a v tomto případě je kolona na hodinu.
4: Evropa 2, jak je venku?
0: Masakr. Počasí, přátelé, ale je to tady. Léto se vrátilo.
1: Pokračuje babí léto, čeká nás další slunečný den, po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, tedy většinou na 24 20 stupňů, v nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25.
0: Tady někdo přišel do studia a divil se, že mám kraťasy. Jako
1: ano.
0: Sorry.
1: No dobře, ale ráno? Jo, ty jedeš garáž, garáž.
0: Garáž, garáž.
1: Garáž, garáž.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz. Leoš Mareš, Katka Říhová. Hraní show Evropy 2.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová, začíná vlastně pátý vysílací týden 29. sezóny. To uteklo.
1: No.
0: Jdeme pátý týden. Mělo by jich být 44.
1: Dobře, budeme si to odškrtávat.
0: Takže 5/44. A zase bude rok za námi. Nicméně, už jsme se v 6 hodin pozastavovali nad tím, že přátelé, ranní show má od tohoto týdne, ode dneška, nového sponzora. Přátelé, dokonce je to Dokonce to je balík sponzorů, podívejte se normálně. Hele, to jsme nikdy neměli.
4: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
0: Slušný, ne? Ty bláho.
1: To jede.
0: To je neuvěřitelný. Přitom vlastně taková blbost, že jo? Ranní show. Za chvíli jsme zpátky s českou volbou. Dneska máme téma, který pár letošní Stardance je Čechům nejsympatičtější. Mimochodem, taky přijdou.
1: Eben s Kostkovou?
0: Eben s Kostkovou nevím, ale soutěžící přijdou.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé téma Somix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda. Cesta k chutné vodě nemusí být složitá. Filtr Filbek. Jednoduše doma pod dřez. Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej, více o nabídce na byd.com.
4: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior.

0: Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
1: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
2: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu. Zpátky k muzice.
3: Evropa 2. Jsme zpátky. Ranní show.

0: déšť. Rain. Není. Dnes bez deště.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: A dnes je to Stardance volba. Totiž Stardance asi bude nějak začínat. Mohli jsme se na to připravit, ale to nevadí, uděláme to v éteru s vámi, jako v kavárně, když řeknete prostě svojí kámoši na kafe, hele, teďka začíná nějak Stardance, podívej se prostě, kdy to vlastně začíná. Většinou to začíná v půlce října.
2: Mám to.
0: Máš to?
2: Od 10. října.
0: 10. října, to znamená od soboty za týden. Tak, který pár letošní Stardance je Čechům nejsympatičtější? Tady je trošku problém, že to nemáme ještě zažité. Takže pojedeme rychle. Páté místo, Radek Štěpánek se svojí taneční partnerkou, jmenuje se Vanda Bartošová Dětinská. Prostě Štěpánek. Čtvrté místo,

0: Což je Tom Sean.
1: To je ten pšenička, ten mladý hezký, takovej, teda.
0: Mladý, mladý hezký stačí. Mm-hmm. Myslím, že rozumíme. Takže prostě je tam starší a ne tak hezký, pak je tam mladý. Ne, Radku, sorry, no.
1: Takhle v porovnání s panem ano. Pšeničkou je to těžký, je to těžký.
0: Třetí místo Marta Jandová a Martin Prager. Hele, Martin Prager, to je, Martin Prager se mnou tančil ve Stardance Tour.
1: Ano.
0: A Martin Prager je novej kluk.
1: Svojost?
0: Je to že tak? Jo?
1: Jo.
0: Hustý.
1: Teď jsem viděla zrovna včera, jak jí natáčel nějaký video s autem.
0: Naše Svojost, no, naše Kateřina básnířka chodí s Pragerem. Dobrý. Druhé místo, novou manželka, Sára Prachař Sandeva.
1: Jo, už to tam takhle má.
0: Takhle jí píšou. Prostě Sára Sandeva, teď Prachařová. Sára Prachař Sandeva. A spolu s ní Daniel Machovec. No a první je Dick, no. První je Dick, to bylo jasný, jo. To bylo jasný. První je Dick. A taky budeme se muset asi učit, teda kdo se bude koukat, jméno té tanečnice. Protože ona je cizinka.
1: Jo, jo, on to vlastně říkal, že se nerozumí vůbec.
0: A ona, ona je nějaká asi cizí verze Kateřiny.
1: Aha.
0: Katky. Catha. Catha Málek. Vojtatik a Catha Málek. První místo. Čechische Schweine. Tanzen, tanzen, vykrucaj. Už bald.

0: I like the way you kiss me. Tak pojďme se mluvit o líbání.
1: Fakt?
0: No, jak se líbáš?
1: Za mě nic.
0: Jak se líbáš s Michalem? Dneska má svátek.
1: Mohli bychom se políbit.
0: Jako
1: no, je to
0: my dva, nebo?
1: Jako na Michalův svátek, na jeho počest, jo. Natočit se u toho a pak mu to poslat, když máš dneska ten svátek.
0: Takže, jakým způsobem se líbáte?
1: No, nedávno jsme se tady o tom bavili s kolegama, že vlastně je to smutnější už, že v těch dlouhodobých vztazích to je už jenom jakoby u toho spíš, no. Jenom.
0: Co?
1: No, když dojde na jako intimní chvíle, tak dojde i na líbání.
0: Jo. Pojďme
1: jinak spíše ne.
0: Pojďme použít sloveso, který se normálně málo říká už. Pojďme se cucat.
1: Mhm. Odcucávačka.
0: Prostě cucat. Zkuste si to říct nahlas. Jo, třeba máte děti teďka v autě. Zkuste mi vysvětlit, co to znamená, když se cucáte. Když se máma s tátou cucaj.
1: Moje 5letá dcera říká, když to vidí někde ve filmu, tak říká, že se vylizujou. No.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka?
13: hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Držíme ti flek i v Pelhřimově. Evropa 2. 105,5 FM.
15: Evropa 2.
16: Evropa 2.
0: Jsme zpátky. Tohle je ranní show na Evropě 2. A teď si něco užijete s námi. Katko, máš slovo.
1: Já jsem objevila tuhle plnou verzi píseň od Bumfunk MC's Freestyler a úplně miluju ten úvod, jak to najíždí a ty prostě víš, co potom přijde a strašně si užíváš tu předehru.
0: Zesilte si rádio, tohle jste ještě neslyšeli.

0: Retro jak hrom, Bombfunk MCs, Freestyler, pohled zpátky do minulosti vlastně. Jsme našli normálně na YouTube, nahráno před 11 lety, jak asi ta písnička vznikla a pak měla nějakou evoluci. Ha! Dobře, pojďme pokračovat zpátky do minulosti. Nebo pojďme zůstat v minulosti, protože to my umíme. To my umíme.
1: To by vám šlo.
0: Takže prosím vás, nelekněte se. Teď promluví Patrik Hezucký. Já mám rád ty chvíle. Takže představte si, že je 29. září někdy v minulosti. Jdeme na to. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera byl státní svátek, svatý Václav. Asi bychom se měli podívat zpátky do minulosti, jak to vlastně se svatým Václavem bylo.
2: Jo.
0: Co si o tom myslíš?
2: Podívejme se zpátky do minulosti. Jestli i tam měli svatováclavskou husu, že? V minulosti, myslím, jako.
0: No to nemohli mít, že jo, logicky.
2: No třeba jo. A třeba tomu tak ještě neříkali.
0: Měli husu prostě.
3: Zpátky do minulosti.
0: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak probíhal včerejší státní svátek trochu jinak.
2: Pojďte ke mně do ředitelny, okamžitě.
0: Pane učiteli.
2: Martine, Petři, ty taky, pojďte.
0: Pane učiteli.
2: Kdo znásilnil tu kočku? Tady co školníkovi.
0: Já.
2: No.
0: Já ne.
2: Martine.
0: Ne. Já.
2: Takže to byl ty, Petře?
4: Ne. Nebyl.
2: A ty nedělej, že jsi svatý, Václave. Vím, že v tom máš taky prsty.
5: Ne, já jsem v ní neměl prsty.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Raní show Evropy 2.
0: Jiná doba.
1: To teda.
0: Alex Warren, Fever Dream.

0: Jako vážně?
1: Ano.
0: Proč? Kdo zpívá u maturity svatováclavský chorál?
1: Já nevím.
0: To byl vtip?
1: Ne, nebyl. Já jsem maturovala z hudebky.
0: Dobře, ale jako...
1: Vytáhla jsem si prostě svatováclavský chorál, no.
0: To si děláš srandu.
1: No, ne, nedělám.
0: Takže tohle si zpívala?
1: No, nastoupili tam mniši v kápích
0: ale
1: a dali jsme to prostě.
0: Sice to...
1: Je to fakt.
0: No, já tomu nevěřím.
1: Přísahám.
0: Jak nastoupili mniši v kápí?
1: To jsem si dělala legraci, ale jo. Musela jsem to u maturity odspívat.
0: Takže ty to umíš zpívat?
1: Samozřejmě.
0: Já se zblázním. Jakože dáme takovýhle jukebox, to jsem tam nečekal. Dobře, řekla jsi si o to. Řekla jsi si teda o to, Katko, jak jsem tě chtěl říct, že tě miluju.
1: Tak jo.
0: Ale jako tak, jakože pracovně samozřejmě.
1: To jistě.
0: Tak, jukebox. Zaspívejte svatováclavský chorál, Katko, tak, jak vám určí lidé. Hraní show, dobré ráno. Halo.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak,
1: jak hned volaj, ne?
0: Návrat jukeboxu, normálně. Ale jako, já jsem to nečekal, teda. Tohle to nebylo připravené. Až je to fascinující, co se tady vlastně stalo na to, že to nebylo připravené. Takže, co říkáte tomu, že Katka zpívala na maturitním...
2: No já úplně žasný.
0: No.
1: U maturity, ale ne já, na maturitním.
0: Fakt jsi to nevymyslela, jo?
1: Ne, já jsem...
2: Já mám Peďa, teda taky.
1: Ano.
2: Ale teda tohle ne.
0: Tak. Dobře, ty blaho. Takže, svatováclavský chorál. Katko, zaspívejte. Mm-hmm. Buď za A, normálně jako u maturity. Mm-hmm. Nebo za B. Německy. Mm-hmm. A nebo, aby to byla kombinace vlastně dvou maturitních předmětů.
1: No.
0: A zase vyber si nějakou možnost, nejsem připraven.
1: Tak ať vybere posluchačka.
0: Jenom tyhle ty dvě možnosti? Jenom
1: ty... Nebo ještě něco svého.
0: Nebo klidně vyber, jak chceš, co chceš.
2: Já bych vybrala opravdu tý maturity teda.
0: Takže reálně. A chceš, abych ti to pustil?
1: Ne.
0: Sama to zaspíváš, jo?
1: No, protože ta melodie, tahle, ta, co jsi pouštěl, ta jo. Byla taková nepřesná.
0: Tak dámy a pánové, 7.56, 29. září, den po svatém Václavovi. Dneska ráno budou zavírat zase korunovační klenoty.
1: Ano.
0: Budou je zavírat. Mm-hmm. Katko, dej to tam.

0: Já si prdel.
1: To koukáš, co?
0: Takže...
1: Hele, a to, je, to jsou věci, které prostě ti zůstanou až do smrti.
0: S kým já tady jsem, tyjo? A serehe, aha, a teď tohle.
1: Ráno si říkal, že jsem abatiše, tak tady jsi to máš.
0: Abatiše. Co tomu říkáš?
2: No to je prostě... Ne, na to není co říct.
0: Hezky.
2: To je...
0: Katko, hezky.
1: To říkala u maturity taky.
0: Co
1: na to není co říct.
0: Co jsi dostala?
1: No, jako jedničku ze soucitu.
0: Ale ne. Dobrý. Tak Katko, děkujeme a tobě taky, miláčku, měj se hezky, ahoj, si dáme haleluja, ahoj, ahoj.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Haleluja! Kdo je s námi?
1: Haleluja, tady Marta. Já bych moc chtěla poděkovat Katce za to, že s váma v týmu, protože tomu ranní show dává úplně neskutečný rozměr svým krásným zpíváním. A chtěla bych říct, že i já si teda pamatuju svoji maturitní otázku z češtiny a to už je mi teda 50.
0: No.
1: A taky jsem často překvapila tím, když někomu řeknu, že jsem tam ne teda zpívala, ale recitovala, takže Katko, díky. Skvělá a všichni jste skvělí, moc
2: děkuju
1: za to, že ta ranní show je super.
0: Tak asi jsi zlatá a asi tušíš, že teď tě samozřejmě o to musíme požádat. Takže já jsem pustil hudbu a to jsou ty věci, které z hlavy nikdy nevymažete. Tady zazněla tahle ta věta, takže máte slovo.
1: No tak já jsem dostala otázku Prokletý básník a českou modernu, čili Antonína Sovu.
0: Tak pojďte.
1: A dostala jsem... Asi díky tomu jsem možná tu maturitu udělala, protože v té pubertě nikdo nechtěl recitovat a byla jsem jediná ze školy, kdo snad recitoval u maturity. A je to, protože jsem z Tábora původem, tak je to básnička Táborské kraje od Antonína Sovy. Teď jsou jen chudé táborské ty kraje, však mám je rád až k smrti neskonale.
0: Moment, já vás musím zastavit, vy si tam do toho normálně blikáte, to je prostě, to je hrozně, kazíte nám umělecký zážitek.
1: Vy jste
0: tam měla blinkry. Já víte co, já ještě předtím, než začnete recitovat, tak já řeknu takovou věc, protože to se nebude hodit potom, jo? Já začnu blbě a vy to potom vytáhnete z oven. Mm-hmm. Takže jestli víte, když budete recitovat Sovu, jste tam ještě?
1: Ano,
0: posouká. Jo, jestli víte, jaký mail má maďarská sova?
1: Tak troufnu si, že hu.
0: Ne, je to hu@hu.hu.
1: Tak,
0: jak říkám, a teďka už je to vaše, prosím. Se představte, řekněte autora, jdeme na to.
1: Tak Antonín Sova, Táborské kraje. Před jsou jen chudé táborské ty kraje, však mám je rád, až k smrti nesponala. Hornírně pásmo ve slunci tu hraje, a žloutné obilí již skoro zralé.
0: Tak já vás zase zastavím, já se strašně omlouvám, že mi to nutně
2: potřebuje. Pane nespokojený.
0: Já jsem předsedající komise, jestli by si mohla vzít telefon do ruky. Vy nám to říkáte teď do handsfreečka, tak aby to bylo teďka už, ale teďka my všechno to, co bylo předtím, my to vystřihneme, jakoby. Mm-hmm. Bohužel jsme při přenosu, ale to je život. Já prostě jednou, rozumíte, my to budeme...
1: Diváky
0: nudí. Ne, počkejte, my totiž tohle všechno tam nebude a my to budeme reprízovat do nekonečna, třeba za 30 let, jednou se nám dovolala paní, tak ať to máme hezký, chápete?
2: Jo. Byste si... Pro budoucí generace to děláte.
0: Jestli byste zde telefon do ruky?
1: Tak už ho mám.
0: No, ale tak souhlasíte se mnou, že to je rozdíl, ne? Teďka.
1: No, tak já se neslyším, takže doufám, že jo.
0: Tak, prosím.
1: Tak, Antonín Sova, Táborské kraje. Před jsou jen chudé táborské ty kraje, však mám je rád až k smrti neskonale. Hormírně pásmo ve slunci tu hraje a žlutné obilí již skoro zralé. Jsou města malá, zapadlá a skrytá pod lesy mlávými, kde soumrak dýmá a sláva Žižky v každém koutě dřímá. Kdo by to byl řekl, že si to ještě jednou zopakuju?
0: Vidíte? A my to máme pěkně. Teďka jste to dala moc pěkně. A moc se nás potěšilo.
1: Tak já děkuju a děkujeme i hlavně vám všem, že nás příjemně
0: ráno. Díky moc. Naschledanou.
1: Ahoj, naschledanou.

nekonečné kytarové solo sleše. Michael Jackson, Give It To Me z alba Dangerous. Michal má dneska svátek.

0: Normálně až do konce.
1: Úplně až,
0: ještě oklepat.
1: To by bylo hřích. To nedohrát. Tak, je 8 hodin a 10 minut, vy posloucháte ranní show na Evropě 2 a já si říkám, že jsem vám ještě neřekla, jaký význam má holandská vlajka.
0: To ne.
1: Já jsem se to totiž...
0: To jsem tady skutečně neřekla.
1: Já jsem se to totiž dozvěděla, když jsme byli v létě v Nizozemí na festivale, tak jsme si potom dali ještě jeden den v... Jak se jmenuje tohle město?
0: Amsterdam.
1: V Amsterdamu.
0: Ano.
1: Jezdili jsme tam po kanálech a měli jsme k tomu výklad od pána. A on byl takovej velmi rozvernej a říkal, já vám řeknu, jak vznikla holandská vlajka a už to nikdy nezapomenete.
0: Dobře. Pojďme tak, si ji vizualizovat.
1: Kontrolní otázka, jak vypadá holandská vlajka?
0: No, myslím, že tam je něco červeného, bílého a modrého.
1: No, správně.
0: Ale to jsou takové barvy, to se dobře pamatuje, to máme třeba my, nebo Rusko.
1: Francie, to má kde kdo, ale je zajímavé, že třeba ano, Rusko to má hodně podobný a dokonce jsou ty pruhy taky vodorovně, akorát jsou jinak poskládaný.
0: Počkej, musíme se podívat.
1: No.
0: Jenom abyste to věděli, abyste to nizozemská vlajka. Jo, tak je červená nahoře, červená nahoře, bílá do prostředek, modrá dole.
1: Tak a ono to tak ale úplně nebylo vždycky, než to takhle jakoby změnili, protože jakou barvu má Holandsko, když hraje třeba fotbal?
0: Oranžovou.
1: Má oranžovou.
0: Oranjes.
1: Ano, a ta oranžová dřív byla nahoře.
0: Aha.
1: A ta dolní modrá nebyla úplně takhle modrá, taková ta královská modř, ale byla taková jako mnohem blankitnější, připomínající barvu moře.
0: Hmm.
1: A oni, ty Holanděni, nám to říkal ten průvodce, že oni si vždycky za sebe uměli dělat legraci. A tak si na vlajku do těch původních barev dali tři svoje největší neduhy. Takže protože Holandsko, jak bylo vždycky postavený celý ze dřeva, tak je sužovaly požáry. To byla ta oranžová barva. Protože jsou u moře a protože, jak víme, Holanděni si tu zemi nějak jako nevybojovali, ale oni si ji odsušili, tak je často sužovali.
0: Vysušili
1: si tu zemi prostě, tak takhle k ní přišli. Tak ta modrá, ta blankitně modrá byly povodně.
0: Dobře.
1: No a ta bílá prostě, protože všichni víme, co se děje, když jedeš na víkend do Amsterdamu, tak bílá je syfilis. A oni si to všechno dali na vlajku.
0: Bílá je syfilis?
1: Jo.
0: Já myslel co jiného.
1: Co?
0: Myslel jsem kokain.
1: Ne, jo takhle, no to taky mohlo být. Tak to jsou možná ty spíš ty moderní vlajky, no. Bílá, oni si tam dali prostě takhle syfilis, požáry a...
0: Takže
1: pohodně.
0: Chleba namazaný syflem je prvé prostřed, jo.
1: Jo.
0: To jsme říkali na základce, syfl.
1: To je slůvko.
0: To je slůvko.
1: To je moje dětství.
0: Dětství. Syfl. No, proč si kazit hezkou historku pravdou?
1: Ano.
2: Ranní show Evropy 2.
3: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
5: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2 a za chvíli už Jakub Kohák.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 po strašně dlouhém víkendu.
2: Jsme tady.
1: Jsem si říkal, jestli Jakub Kohák nezapomene, ano, slyšeli jste ho?
2: Ano.
1: Jestli nezapomene vůbec cestu do práce?
2: Ne, ne, na tu se nedá zapomenout.
1: Co jsi dělal o prodlouženém víkendu? Teď už bude říjen za chvíli.
2: Já jsem pomaličku jsem šel do té práce,
1: ano.
2: Aby mi to neuniklo.
1: Ano, a no. Co jsi dělal? Byly 3 dny volná.
2: Tak samozřejmě byl jsem se pojel na fotbale.
1: Byl jsi na fotbal.
2: Samozřejmě, nebudeme o tom mluvit.
1: Nebudeme o tom mluvit.
2: To si necháme na jindy. S dovolením, já bych sem chtěl říct, že ten prodloužený víkend je prostě dobrý nápad.
1: Měl jsi nějaký intimní vztah s ženou či mužem?
2: Ano.
1: Můžeš konkrétně jmenovat jako...
2: Ne.
1: Byl jsi v kozičce?
2: Ne, člověče, byl jsem tam, ale jako to tenhle ten víkend.
1: Jenom jemně, ale.
2: Jemno, tak
1: zlý... Je, víš, co jsme si neřekli, my jsme vůbec nic neřekli. Teď to došlo, jak se řekla kozička.
2: No.
1: Davis Cup, už je to teda starý.
2: No je, a to nevadí.
1: Je to strašně starý.
2: Ale úspěch to je pořád.
1: Minulej víkend my o tom neměli ani slovo. Ty jsi starý známej tenista.
2: No ježišmarja, možná jenom starý.
1: Můžeme zpětně teda vytáhnout ještě tuto 10 dní starou informaci.
2: Rád bych.
1: Tak říkej.
2: Takhle, ještě se k tomu váže taková věc, že byla oslava, to se jmenuje Zažít město jinak. To se dělá v Praze.
1: Aha.
2: Každá ta městská část má takovou svou oslavičku. A na Praze, co to je dvojka, myslím, Vinohrady,
1: ano.
2: Tak tam byla oslava na kurtech italská. Kurty italská.
1: Ano.
2: Který se rušej, protože jakýsi developer to tam koupil.
1: Ne, ne.
2: A ten klub, který je takřka 100 let starý, půjde do háje.
1: Půjde do, aby se to tam budou zřejmě...
2: Nádherný.
1: Nějaký dětský prostě hřiště tam.
2: Nádherný bude. Kostkovaný domy. Tak, ne. Jak se to teďka staví. Jo. Nicméně, oni si tam pozvali na exhibici, která se hrála přesně v tu dobu Davis Cupu. Jo?
1: Tebe.
2: 2 dvojice.
1: A to?
2: Karel Nováček a Bohdan Ulihrach.
1: Ano.
2: To byli naši předskokani.
1: Ano.
2: A druhá jako dvojka, to hlavní gro, Kohák a nevědělo se.
1: Nevědělo.
2: Já jsem říkal, já si přivedu
1: kohokoliv si
2: soupeře.
1: Kohokoliv
2: a my tam napsali překvapení. A oni Kohák si mysleli, že přivedu někoho z toho Davis Cupu. Že se zrovna hrál
1: no
2: Davis
1: jistě,
2: Cup v tu dobu.
1: Jistě, že si
2: někdo, kdo vypadne.
1: Nebo někdo, kdo má prostě třeba odpočinek mezi gemy.
2: Tak, přesně tak. Nějaký ten hráč prostě, že ano.
1: Je to 2-1, je odpočinek, tak ty tak. Rychle prostě... Že...
2: No, takže chci jenom říct, že se hráli dva významný tenisy v jednu dobu.
1: A koho jsi si teda přivedl?
2: Nakonec jsem si tam přivedl Denisu Alertovou. To je bývalá famózní reprezentantka a tenistka.
1: A jak moc byli zklamaný?
2: Byli zklamaný jakoby z toho, že jsem nevyhrál. To se čekalo. Skončilo to 6-1
1: ano.
2: Pro Denisu a ten jeden jsem udělal tak, že jsem jí donutil, aby hrál druhou rukou, jako levou. A tam jsem
1: skončilo to 6-1, jako
2: tam jsem urval gemík.
1: 6-1, ty jsi hrál proti ní?
2: No, ne, asi ty to tady
1: říkal celou dobu. Já 4 hra, že byla.
2: Ne,
1: dvojka. Ty jsi hrál s tou Denisou.
2: Ano, pro ní, jako, teda pro něho, je proti ní.
1: Už volá Denisa, tak, můžeš to vzít, prosím tě.
2: Tak to, no tak, halo, Deniso. Tak jak se ti to líbilo, ten tady se mnou před tím týdnem?
3: Ani mi nemluv.
2: Co pak se stalo?
3: Já od té doby nemůžu chodit, Jakube.
2: No tak to jsem zrovna i nechtěl vytahovat. No ne, tak
1: to je úžasný, že se nám Denisa dovolala.
2: Do vysílání.
1: Deniso, můžeme vás teď pozvat na rozhovor. Jenova.
3: A vy jste stejný jako Jakub?
1: Tak to byla Denisa a...
2: Jasně, tak se měj, ahoj papa. No a
1: my zítra zase.
2: My zítra a prodlouženým víkendům, ahoj!

0: 8 hodin 28 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Strávil jsem prodloužený víkend na Šumavě.
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: S kým?
0: Široká rodina. Mm-hmm. Jakože 20 příbuzných. Všechno Moničina strana.
1: Ty jo? Bláho.
0: Bratranci, tetičky.
1: To jsi zdal.
0: Jakože to je tradiční takové jako setkání rodu.
1: Jo.
0: Jo? A máme tam strejdu, je to doktor, dělá na Homolce, už mu bude 80 příští rok, a on se každé ráno chodí otužovat do potoka.
1: Wow.
0: Totiž ten potok se dokonce jmenuje Studený.
1: Jo? Studený potok.
0: Takhle jako jednoduše se to jmenuje, je to nějaká tam prostě chata u Studeného potoka. A je to taková tradice, že se tam prostě chodí v 7.30, on přijde v plavkách s ručníkem a jdeš si lehnout do potoka.
1: Mm.
0: Takhle. Nechtělo se mi, ale nechtěl jsem být sralbotka.
1: Počkej, a on tě jako vyzval, aby
0: nevyzval.
1: Si to s ním.
0: Ne. No tak jakože, tak co, a já, jo, dobrý.
1: Ne, prostě tam na vás machroval, že mu bude 80,
0: ne,
1: a že jako jedinej
0: ne,
1: on, to dá.
0: Ne, on první den totiž šel, nepozorován, a já jsem to zachytil, až když se vracel.
1: Mm-hmm.
0: A říkám mu, strejdo, jakože Martine, ty jsi na mě ani nezaťukal. A on, já jsem nevěděl, jestli budeš chtít jít. Ono je to totiž

0: Uvali, že mě není dobře, nechce se mi tohle. No šel jsem prostě a říkám u toho potoka, měl jsem jenom plavky a ručník a říkám strejdovi, no nebudu ti lhát, netěším se. Mm-hmm. A on, těšit se nemusíš, stačí, když se ponoříš.
1: Ponoříš, nejhorší je,
0: ponoření.
1: Jak tě to, nejdřív jak tě to líže to břicho a potom ty ramena. Au.
0: No já mě spíš sekal potom chlad v lejtkách a vzpomněl jsem si na Titanic. Normálně. Mm. Kate a Leo. Jak mu muselo být strašně tomu Leonardovi v té vodě.
1: Chudák.
0: Chudák, jako fakt chudák.
1: Přitom kolik místa bylo na těch dveřích, že?
0: Ta ledová voda, je to tak. Ta ledová voda je fakt jako...
1: Co to musela říct?
0: Ne, dobře jsi to řekla. Takže jsem jenom chtěl tady zamachrovat, že jsem byl jako v potoku.
1: A šel jsi tam jako král a vylezl jsi jako královna?
0: Tak, dobrý for. Dobrý for, to je celý dobrý. Přišel jsem na chatu a dcera. Tati, já tě neviděla, pojď tam ještě jednou. A já to víš, jo.
2: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Půl deváté, jedna minuta. Evropa 2 a zprávy.
1: Dobré ráno, poslanci se dnes 2 hodiny popoledně sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně také nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejdou ve svatovické katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Teď se nám hlásí Zuzka.
3: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou moci trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Součástí bude 200-metrová závodní dráha s parametry pro pořádání mezinárodních soutěží, zhruba 400-metrový okruh a plocha pro výuku. Stavba bude stát 104 milionů korun bez DPH a podle současného předpokladu potrvá rok. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letošního mistrovství světa bude ještě větším outsiderem. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20:45.
0: Takže dneska tam budou tohle hrát? Asi jo, ne?
1: Jako myslíš na konci zápasu?
0: To se nehraje na konci, to je v hokeji.
1: Aha.
0: Ty děláš for, že...
1: Ne, já nedělám for.
0: Že v hokeji na mistrovství světa se na konci hraje hymna vítězů.
1: Ano.
0: Tady se hrajou obě hymny na začátku. Naštěstí, že jo? Naštěstí.

0: to stojí.
1: Doprava, mimochodem dneska teda kolem stadionu v Edenu se bude jezdit vlevo. Pozor na to.
2: No, co se týče dopravní situace, je to teda dneska ráno velmi komplikované. D1 hlásí kolonu před Brnem směrem z Vyškova už od 219. kilometru. Je to na hodinu k nehodě na 200. kilometru. Na D1 na trase z Prahy do Brna si postojí kamiony od 179. kilometru. Další nehoda je na dálnici D1 na cestě z Brna do Prahy od 82. kilometru za Humpolcem se zastavíte až k nehodě na 65. kilometru. Teď už je nehoda odklizená a kolona se bude rozjíždět. A ještě D56 z Frýdku Místku do Ostravy hlásí dlouhou kolonu. Na 43. kilometru se stala vážná nehoda. Kolona je od 50. kilometru na 50 minut.
1: Teda ty jsi to tam nasázela.
2: No je
1: teďka
2: toho strašně moc, ať lidi ví.
1: Co blbnou, jakože úterý.
2: Po státním svátku prodloužený víkend, no ne.
0: Evropa 2, jak je venku.
1: Ale počasí, přátelé, léto, 25, je to na kraťasy. Kraťásky, sukinky.

0: že jsem dneska koukala na předpověď a ona vždycky ta předpověď je do nějakých dní, že jo? Prostě pak už dál není. A to, kam jako oko dohlédne meteorologa, tak je jenom slunce a jenom 22 stupňů.
1: Nejvíc.
0: No.
1: Takže normálně. Takže jeden prostě. Do 15. října léto.
0: Ano.
1: Dobrý. I dneska.
0: Dneska čeká nás další slunečný den, konkrétněji tedy po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, většinou na 20 až 24 stupňů. V nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25. No a po zprávách pokračuje úterní ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
1: A taky Jakubem Kohákem a chce se mi říct ještě jedno jméno, ale neprozradím ho.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.cz.

0: Ještě chci zmínit, že budeme mít soutěž. Máme pro vás dárkovou poukázku na nákup v Penny v hodnotě 5000 korun.
1: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz. Partnerem ranní show je Filbek. Filbek filtrujeme kohoutkovou vodu na zdravou vodu. Nanouhlíkový systém filtrace kohoutkové vody Filbek. Více na filbec.cz.
0: Takže volejte 257 400 888. Za chvíli jsme zpátky.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na Shell.cz.
1: Cesta k chutné vodě nemusí být složitá. Filtr Filbek. Jednoduše doma pod dřez. Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
8: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
7: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
8: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
7: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
8: Mateří douška je plná laskomin.
7: Bláznivých kostiček.
8: Zad.
7: A pátraček.
8: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.

0: Soutěž začíná teď. Ranní show na Evropě 2, 8.42. Soutěž bude s Penny, ale jak to tak bývá, oni vždycky mají něco, co má přesah. Jo? Mm-hmm. Že to není soutěž s Penny, že bude říkat, a teď výběrová šunka za 13.90, nebo banány loupané.
1: Loupané banány, to se neprodává.
0: Brambory,
1: co mandle loupané.
0: Brambory sbírané, Pilsner Urquell, bez toho zlatýho tentokrát za 9.60 třeba. Ne, oni mají vždycky přesah. Takže pozor, tentokrát Mezinárodní den zvířat. To bude svatý František. Kdy je svatý František? Kdy je Mezinárodní den zvířat? To bude asi 3.-4. říjen, bych tipnul.
1: Já bych to tipnul.
0: Vygooglím. 1. října je ve čtvrtek.
1: Tak, je to 4. října.
0: A to je neděle. Mm-hmm. Je to tak?
1: Ano.
0: Je to tak, že 3. má koncert v O2 Univerzu Monika Absolonová k 50. narozeninám. To je jenom, že takhle jsme si to jako řekli. Prosím nás, tenhle ten víkend, to je hrozný, tenhle víkend bude už 3.-4. října. Bože.
1: Je to tak.
0: Takže pozor, 4. je Franta. Jo, víme, měl to rád, ta zvířata nezabíjela ani komáry. Takže Mezinárodní den zvířat. A teď, u příležitosti Mezinárodního dne zvířat, podává Penny pomocnou tlapku a ve dnech 3. a 4. října pořádá ve všech svých prodejnách sbírku na podporu zvířat z útulků a záchranných stanic. To není všechno, Katko. Povídej.
1: Vybrané prostředky poputují organizaci Pomáhejme zvířatům, která pomáhá opuštěným zvířatům po celé České republice. Věřte, že i pár korun může znamenat velkou pomoc. Každý příspěvek pomáhá zvířatům na jejich cestě k milujícímu domovu.
0: Penny.
1: Tlapky hezky česky.
0: A dnes soutěžíme o dárkovou poukázku na nákup v Penny v hodnotě 5 000 korun. Tak, kdo se nám dovolá? Haló? Haló?
2: Haló?
0: Nazdar!
2: Čau, ahojte!
0: Bacha, jde na bouráž. Jsi ready?
2: Jsem.
0: Jsi ready.
2: Připravo.
0: Tak prosím tě, oni mají kampaň na ta zvířata, jo? Je to pomocná tlapka ve dnech 3. a 4. října, takže to bude sobota, neděle. Hlásíme to teďka v úterý jako s předstihem a je na to jako celá taková kampaň a my se na tu kampaň budeme ptát.
1: Ano, do kampaně Tlapky hezky česky se totiž zapojilo celkem 10 známých osobností, které propůjčily svůj hlas zvířatům z útulku a prostřednictvím autentických příběhů svůj příběh vypráví.
0: My vám můžeme pustit se, jak vypadá ten spot. Tam je prostě, jeden ze spotů pustíme. I když bez obrazu to bude trochu blbý, ale musíte si to představit. To znamená, je tam Genia, živej Genia, Richard Genzer, jo, a pes boxer. Ne jako boxer, chápe? Pes,
1: ano, ano,
0: pes
1: ano.
0: Prostě. A ten pes bude zpívat. Takže jak uslyšíte ten hlas, je to hlas zpěváka kapely Opět a Radeček, ale zpívá to jako ten boxer. Snad je to jakoby vysvětlený dobře, jo? Ale.
3: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
4: Tak zase další rok.
0: A to zpívá ten pes.
1: Aha.
4: Co to spolu táhne?
0: No má děde pes a má lip sync.
4: Prošli jsme si vším.
0: A ta čuma splácla zpívá jako.
4: A

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: No, to bylo jasný,
3: hezký.
2: Ne? Tak a teď otázka na tebe. Která celebrita nenamluvila žádného zvířecího mazlíčka?
3: Za A. Marek Vašut. Za B. Brad Pitt. Za C. DJ Rockstar.
4: Já bych řekl za B.
2: Za B. A já to teda ale nechápu, že Brad nic.
3: No.
2: Přitom, jestli jste viděli Tenkrát v Hollywoodu, miluju tu scénu s tím psem.
3: Jo.
2: Já to zbožňuju.
3: Jak mu tam dál tu konzervu.
2: A pak jak tam přijde ten gangster a on jak po něm skočí. No nic, tak gratulujeme, vyhrál si všechno, samozřejmě. Dárková poukázka na nákup Penny v hodnotě 5000 korun a Joe zvířata. Papa?
4: Ano.
3: Gratulujeme.
2: Ahoj, ahoj.

0: 8.50, posloucháte na Show na Evropě 2, teď nás čeká takový zvláštní vstup, asi ho vůbec nečekáte, bude to taková vzpomínka a pak ještě jedna vzpomínka. Nejdřív se vrátíme do takového smutného období raní show. Bude to vstup, který je z 15. prosince, loni. 5. prosince na Mikuláše loni odešel Patrik Jezucký. O týden později, 12. Byl pohřeb a my jsme měli takový speciální vysílání. Mm-hmm. A v pondělí se nám dovolal pán. Poslyšte, co tehdy 15. prosince řekl.
1: Dobré ráno, já jsem moc rád, že jsem se dovolal, protože tady Milan.
0: Milane, ahoj.
1: Chtěl jsem vám všem poděkovat za ten pátek, za to rozloučení s Patrikem, za tu ranní show, protože jste to zvládli krásně, důstojně i veselé. Myslím si, že Patrikovi by se to líbilo. Hmm. A jestli můžu, tak ještě bych chtěl říct jenom dvě věci. Ta jedna je, že já jsem stejný ročník jako Patrik, takže jsem ho vždycky tak bral, jako kdyby nějak k nám patřil. Úplně mi připadal, jako kdyby byl z naší party na Gimplu, takže mě to vždycky vracelo do těch, když jsem ho takhle slyšel.
0: No.
1: A když jsem toho 5. prosince slyšel tu zprávu, tak mě zamrazilo, vhrkly mi slzy do očí, ale chtěl jsem v tu chvíli nějakým způsobem se s tím Patrikem spojit, takže jsem si pustil okamžitě všechny nahrávky, co jsem měl, Mrázka ústřednu, Zpátky do minulosti, nejrůznější další vaše vstupy, a musím říct, že ačkoliv na jednu stranu to se mnou udělalo to, co jsem právě říkal, tak stejně jsem se začal usmívat a nešlo to neusmívat se nebo dokonce se nesmát. A právě já jsem si v tom uvědomil, že tohle je to, co nám tady Patrik nechal, že nám tady nechal tu radost, kterou nám dával, a že tímhletím on vyhrál a zvítězil na tou smrtí, protože tohle to nám tady zůstalo a tohle je to jeho vítězství.
0: Já tomu rozumím, že vlastně takhle, já budu takovej jeho, jak se to říká, ne delegát, jak je to slovo?
2: Obhájce?
0: Ne obhájce, že vlastně budu šířit...
1: Alter ego?
0: Ale že budu šířit jeho evangelium. Jeho evangelium, protože vlastně, jak tady jsem a my tady jsme, tak vlastně díky tomu, co tady máme na tom počítači, jo, tak já nevím, jak bych vám to jako připodobnil, jo, ale tady je v archivu 70 tisíc našich společných vstupů. To není house numero, to je jako reálná informace.
2: Jo, takhle.
0: To je jako, že najdete nějakou knihovnu, kde je všechno moudro světa. A to my tady máme. Tak byli bychom blázni, kdybychom do ní občas nesáhli.
1: No, jestli k tomu můžu, tak si právě říct, na to jsem taky myslel, že vlastně pořád vy tam toho Patrika můžete pouštět. Nakonec i to v ten pátek mi to kolikrát připadalo, jak kdyby tam v tu chvíli, když toho tam pouštěli. Takže on jako takový dobrý duch tam pořád u vás bude. Tak se moc držte, budu poslouchat i dál. Ahoj.
0: Čau a děkujeme za tvoje slova. Tak, to byly slova z prosince. No a já tak tedy budu činit. Tak si představte, kolik je vám teďka let? Zkuste si to číslo napsat před sebe. Jo, to se vás ptám teďka, 29. září 2026 v 8.54. Jo, kolik je vám let? A odečtěte si na den přesně 15. 15 let. Jo, máš?
2: No, je to těžký, no, ale jo.
0: máš to přes desítku, jo?
2: Mám.
0: Jako každej. Tak si představte den po svatém Václavovi, 29. září, před 15 lety.
3: Posloucháte ranní show na Evropě 2 a my tady máme teďka vzrušenou debatu, přátelé, diskutujeme o tom svatém Václavovi. No a prostě teďka jako řešíme, jestli to má smysl se o něm bavit nebo ne. Hele, je to frér, který je mrtvý několik století. Ano. Má to smysl se o takovým člověkovi bavit? No tak. Ano, když má svátek, že jo? My musíme vědět, proč máme svátek.
0: No on nemá svátek přímo.
3: No ne on, jako.
0: My si jako připomínáme vlastně, že oni ho zamordovali ten rok.
3: No ale kde?
0: No kde, a to je důležitý říct. No. U vás doma.
3: U vás doma, Lucko.
0: V Boleslavi. To ani nevíš.
3: No ve starý, ale.
0: Teda, fuj.
3: Ve starý Boleslavi a pak se stal šéfem, kdo?
0: No, Boleslav.
3: Boleslav, jeho brácha.
0: Jeho brácha.
3: No. A víš, kdo by vychovával svatýho Václava?
0: Jo, babička.
3: Svatá Luzmila. My jsme nabrýfovali hodnou stejně, to se mi líbí.
0: Babička,
3: no prosím, nic.
0: Babička, vem si, že ho vychovávala babička. Ale co je zajímavý, jo, že my slavíme svátek svatýho Václava, který je teda jakože český kníže, světec a je považován za hlavního patrona české země a symbolem české státnosti.
3: Proto ale taky se s ním střílelo, že jo? Když byl svatým patronem. Když došli náboje, tak nabíjeli Václava.
0: Ale počkej, zajímavý je, že teda ten frajer je považován za hlavního patrona české země a dožil se jenom 28 let.
3: No, to je viď.
0: No počkej, v 28 letech to je jak nějaký fotbalista,
3: a
0: že jo?
3: A upřímně, na tom koni vypadá jak dědek. Vůbec nevypadá na 28.
0: A ty jak na to přišli, vědě, že mu je 28 let?
3: Je to že přišli? Bylo, no. No oni spočítali, oni řekli letos zima.
0: Ne, na internetu máš říct.
3: Na internet, na Wikipedii.
0: Jak na to přišli, že mu je prostě, že mu bylo jenom 28 let? No normálně, prostě našli si to na Wikipedii, že jo? Hmm. 28 let, ty bláho, a to z těch tolik, jo? Za tak málo zim.
3: Strašně málo. A hlavně 28 ještě jako nevyzrálej, ne?
0: Mně to právě přijde, že musel být hrozně nevyzrálej.
3: Ono vlastně všichni byli nevyzrálí v té době, že jo?
0: A ono podle mě se říkalo, že ve 40 letech byli fakt jako dětci.
3: Ne to jo?
0: Kdo se dožil 40 let,
3: tak se vlastně
0: to už byl jako, že ježiš. Ty už asi by si byl mudrc.
2: Ty už by si přesně tak.
3: Tak já jsem mudrc i teď, že jo? Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2. Cesta k chutné vodě nemusí být složitá. Filtr Filbek, jednoduše doma pod dřez. Filbek, filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října, tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebudeš chtít jinak.
9: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
9: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
9: Jak to jsem teď říkal?
10: A je to tak.
9: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na maximum.
11: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
12: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
13: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Tada! Ranní show bude předávat slovo našim kamarádům Tlapkové patrole. Zapnu tady všechny mikrofony světa, abyste byli dobře slyšet. Snad se mi to podařilo. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To je Ivana a Koťák. A ještě mám tady informaci o nalezeném obrazu. Poslouchejte. V řeckém kostele našli po 103 letech ztracený obraz z florického svatostánku. Takže já to jenom ještě řeknu jednou. Na Floridě měli v kostele obraz. Poslali ho do Řecka na restauraci. V roce 1923 takhle byl poslán do Řecka na restauraci a už se nikdy nevrátil. Prostě máš zničenej, nevím, nábytek nebo něco, pošleš to prostě do opravy a oni to normálně zrestaurujou, nepošlou to zpátky.
3: A když to poslali do restaurace, tak
0: oni
3: na to nakydali caciky a
0: oni to poslali, olivy. Oni to poslali do restaurace. Do řecký, předpokládám.
3: No jistě. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy

0: show se pronula do tlapkové patroly. Dobré ráno, kluci a holci. Kluci a holci.
1: Dobré ráno ještě jednou.
0: Dobrý den, kluky a holci.
2: Ahoj.
0: Takhle je tady Koťák a Ivana. Tak se zeptám, jestli vy jste někdy přišli o nějakou věc, takhle jako když se dávala právě do zprávky. Vy jste třeba něco dali do čistírny a už to nepřišlo. Nebo do opravny a už to nepřišlo.
1: Já spíš jsem si něco objednala a nepřišlo to.
0: No jo.
1: A všichni vždycky, no tak se s nima suď nebo něco.
0: Suď se.
1: Suď.
0: Slovácko se nesudí. Ale.
3: Možná, jestli si vzpomenete, byly doby, kdy se přátelé chodilo do míst, kterým se říkalo videopůjčovny. Tam se půjčovaly kazety a ty jste si potom pouštěli doma.
2: Zachraňte Viliho.
3: Nebo
2: zejména.
3: Možná se vám někomu stalo, že jste potom třeba po roce s hrůzou si uvědomili, že jste tu kazetu jakože nevrátili. A za kolik se to půjčovalo? To bylo třeba 30 korun?
0: Tak, dobře to říkáš, že dneska shodou okolností je Mezinárodní den knihoven.
2: Ano.
0: Zkus to říct.
2: Ano,
0: řekni
2: dneska
0: to.
2: Je...
0: Tak což je vlastně taková videopůjčovna pro chytrý.
1: Já chodila do knihovny třeba.
0: No, knihovna do knihoven se chodí pořád, jo?
2: No. Ale... Dnes začíná 30. ročník kampaně Týden knihoven. No.
0: No a tam vlastně je to... Tam to vlastně svým způsobem takhle probíhá doteď. A já jsem se o tom shodou okolností včera bavil s příbuznou, ta tam fakt chodí a normálně chodí jako výhružný SMSky. Jako blíží se konec výpůjční doby. Vrať to. Vrať to. Takže to je ale jiný případ.
3: Počkej, a mají pořád takový ty kartičky v takovém tom hnusném obalu?
0: To nevím.
1: To mají naše děti teď.
0: To nevím,
1: ale už do knihovny městský.
0: Knihovny normálně jedou. Dokonce já mám pocit, že ze zákona, pozor, že ze zákona, když ty vydáváš knížku, tak musíš určitý počet výtisků darovat ze zákona knihovnám.
1: Já jsem vydala knížku a je v knihovnách. Darovala jsem jednu.
2: Tak, a půjčil si ji někdo, nebo ne?
0: Je k dispozici, prej.
2: Jakorová.
4: Jo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
5: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
4: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
5: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný.
6: Nebo pokáč.
4: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
5: Mateří douška je plná laskomin.
4: Bláznivých kostiček.
5: Zad.
4: A pátraček.
6: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: maximum muziky.
1: Evropa 2.
2: Za minutu 9:45 sponzor Časomíry.
3: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
2: A teď je čas na zprávy. Katka Zíhova.
4: Dobré ráno, babí léto se v Česku udrží i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by mohly vydržet dokonce i po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se ale nejspíš nevylepší situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště. Naopak první půlka října bude suchá. Společnost OpenAI pozastavila trénování svých nejnovějších modelů umělé inteligence. Rozhodnutí přichází poté, co její AI agenti při vyhledávání na webových stránkách americké vlády několikrát jednali způsobem, který přesahoval zadané instrukce. V jednom z případů například zveřejnili na internetu informace, které měli pouze vyhledat. Teď už má slovo Zuzka.
5: Pořadatelé festivalů, výstav, historických slavností nebo sportovních soutěží ve středních Čechách budou moci žádat kraj o podporu. Krajští radní schválili dotační programy, z nichž se v příštím roce a dalších dvou letech rozdělí dohromady 23 milionů korun. Možné bude i víceleté financování. Cílem je podpořit kulturní, společenské a sportovní akce, které obohacují život v regionech. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
4: Dodávky domácí sojové omáčky v Japonsku loni klesly na nejnižší úroveň za posledních 75 let. Může za to mimo jiné změna jídelních návyků Japonců, kteří se stále více přiklánějí k západnímu stylu stravování. Celkové dodávky sojové omáčky byly loni poloviční oproti rekordnímu roku 1973.
0: Evropa 2, kde to stojí?
4: D1 hlásí kolonu před Brnem směrem z Vyškova od 219. kilometru k nehodě na 200. kilometru. Na dálnici D1 si postojí kamiony na příjezdu do Brna z Prahy od kilometru 179. A připomínáme i nehodu na D56 z Frýdku Místku do Ostravy na 43. kilometru. Kolona je od 50. kilometru.
0: Evropa 2, jak je venku?
4: Pokračuje babí léto, čeká nás další slunečný den. Po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, tedy většinou na 20 až 24 stupňů. V nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25. Tolik zprávy. Teď už mají na Evropě 2 slovo Ivana s Koťákem.
2: Sponzor počasí.
6: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
7: No a my už jsme tady s Koťákem, viď? Já jsem se na tebe těšila, já jsem byla trošku nemocná minulý týden a jsem strašně ráda, že jsem teď tady už s tebou.
8: A já jsem si teda všimla, že jsi byla nemocná a já se teda na to dnešní vysílání úplně netěším. Prozradím posluchačům, proč to tak je. Je to tak, že já jsem o víkendu nedělal vlastně nic zajímavého.
7: Já ale jo.
8: Ale ty jsi byla v Legolandu, pochopitelně.
7: Já byla v Legolandu.
9: Zase?
7: Děti to chtěli.
8: Zase?
7: Děti chtěli.
9: Když jsi tam byla před měsícem.
7: No,
8: před
7: třema.
8: Legoland.
7: My jsme si zase koupili Legoland a tam se dějou takový strašně hezký věci, že vám o tom musím jako vyprávět.
8: Aspoň a ty si jako pronajmeš jako jen pro sebe a pro svou rodinu, jo, v ten den.
7: No, přesně.
8: Rozumím.
7: Takže ano. Legoland bude. Děkujeme.
2: No a zítra v 6 ráno zase tady začíná Legošland.

0: Tak ještě jednou, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin a 20 minut.
1: Je to tak, my jsme říkali, že vám dneska něco řeknu o Legolandu, což je prostě místo, kam lidi jezdí s dětma svejma. Je to v Německu, je to v Dánsku, možná je to ještě někdy, ale nevím o tom. My jsme byli podruhý v Německu a jenom řeknu pár postřehů, protože jsme měli takový blbej nápad, vlastně blbej nápad tam jet. No.
0: No tak dobře, tak já se budu ještě doptávat.
1: Ano.
0: Já se budu ještě doptávat. A dáme to už teda teď, jo?
1: No.
0: Tak kde začneme? Tak je to v Německu.
1: Je to v Německu. Nevím teda kde, já vždycky, když nasednu do auta v Praze a řídí manžel, tak já pak nevím kam jedu. Prostě mě vysadí a tam jsem. Reálně tak, fakt nevím, kde
0: dobře,
1: to je.
0: Ale pocitově by si mohla říct tady posluchačům, posluchačkám, že to je cca 4 hodiny od Prahy.
1: Jo, je to.
0: Může být.
1: 4. Je to 4 hodiny od Prahy, tam jedete, tam vystoupíte, koupíte si tam i ubytování, jestli chcete.
0: A počkej, a kde? Já chci detaily. Kde se dá koupit ubytování? Je to prostě
1: na
0: nějaký
1: internetu.
0: Pokoj. Děkuju. Je to nějaký pokoj z kostiček? Je to tematický?
1: To je právě to, ti musím říct. Ty bydlíš opravdu v Legolandu, asi tam s kostičkama, s těma hračkama a s legem a to všechno už za chvíli vám řekneme.
0: Přátelé, takhle vypadá super autentická reklama od naší Ivanky. Teďka si dáme single a za chviličku si řekneme víc.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dneska přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Puf, puf, miau.
5: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Saď se, že zítra budu mít doma Delfína.
11: Jasně, a já budu britská královna.
10: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
11: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
10: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
11: Aha, no tak tenhle Delfín mě bude vozit do práce.
10: No počkej, více o nabídce na byd.com.
12: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za 1000 s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
14: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
12: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 Zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Ladíte pondělní maximum muziky Evropy 2, 9 hodin 32 minut k tomu. Zůstáváme v tématu tedy německý Legoland a rodinný výlet. Bylo to dobré, může to být dobré, kde se tam dá bydlet, kolik to celý stojí, řekněte nám to, Ivčo.
1: Ty se s ním ptal, proč jsme tam jeli. Musím říct, že je to jeden z takových z těch, si myslíš, fakt strašně skvělých nápadů, protože si říkáš, Legoland Deutschland je v Deutschlandu a tak tam pojedeš, když Deutschland nemá státní svátek. A tak si myslíš, že jsi strašně chytrej. A tak se rozhodneš před pár týdny, kdyby jsme tak do toho Legolandu jeli.
0: Počkej,
1: pojeďme na státní svátek.
0: To a se to... chci zeptat, ale to jsi to opravdu plánovala tak, že jsi věděla, že tou dobou nikdo v okolí jakoby nemá státní svátek.
1: No věděli jsme, že Němci nemají a tak jsme byli tak naivní, že jsme si říkali, tam budeme sami. Mm-hmm. Ale ono to napadlo dalších 385 555 Čechů a byli jsme tam s hodně Čechama. Bylo to prostě český festival, jako reálně si tam neslyšel au Wiedersehen, všichni jenom čus, kde jsi, cože, jak
0: kde je Řízek?
1: Takhle, takže prostě čeština všude, jedeš tam, protože chceš pobavit děti a vlastně tam zjistíš, že nemusíš pobavit jenom děti, ale i sebe, protože je to skvělý. Je tam spoustu atrakcí i pro dospělí, pro děti.
0: Počkej, ale je to upřímně skvělý. Je to tak jako skvělý, že si říkáš, já Ivana, kdyby jsme neměli ty děti, tak bychom tam s tím Ondrou jeli na víkend.
1: Já jsem si nás představila, že bychom jeli do Legolandu.
0: Jak to skáčete v těch kostičkách?
1: Asi vlastně ne. Takhle, asi bychom tam nejeli my sami na víkend, protože bychom o tom nevěděli, že je to skvělý, protože tam prostě to není pro jako párový lidi jenom, kteří ještě nemají děti. Ale hele, v celém parku je použito přes 58 milionů Lego kostiček. Je tam 68 atrakcí v 11 tematických světech a je tam strašně věcí, které nás překvapily, jak jsou skvěle udělaný a Němčouři jsou prostě strašně dobrý, jak jsou pintlich a jak to dokážou. Kdyby udělali Legoland podle mě v Praze, tak to prostě není nikdy takhle dobrý a já miluju Českou republiku,
0: ale
1: Němci skvělí.
0: Tvoje dnešní prohlášení asi nemůžu moc, ale ty Němčouři, ty jsou tak strašně super.
1: Posloucháte Evropu 2 a o Legolandu.
0: Taky strašně super, je to Shawn Mendes, ale
1: ten
0: úplně skvělej.
1: Na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při úterku. Maximum muziky, svátek má Michal, je 29. září a my se dnes dostáváme k tématu, na který jsem se strašně těšila. A to je otcovský téma. A to je téma, kdy mě vždycky napadalo, že když je někdo akční hrdina, velký akční hrdina, tak pak asi má děti třeba, nebo má i přitom, když může být akční hrdina, ale takový ty starý akční hrdinové mají ty děti a ty musí koukat na jejich filmy. Hmm. Tak jestli jsou na to pyšný, víš? A já viděla včera video, který mě strašně dojalo.
1: Takhle, kdybych byl malej Chen,
0: ano.
1: Tak bych řekl, jo.
0: Ano.
1: Co?
0: Já chci mluvit o dceři Jackieho Chena.
1: Aha.
0: Reálně, ano.
1: Má dceru.
0: On má dceru. A já jsem viděla video na internetu, kdy ona brečí, ona doslova brečí, přitom, když on jí pouští nějaký svý jako starý scény. A musíme teda ale říct, že dřív nefungovaly, u tady těch lidí opravdu nefungovaly kaskadéři. Já si myslím, že spoustu akčních hrdinů, kteří se tak teď nazývají, tak zapomínáme u nich dodávat, že mají ty kaskadéry. A dřív byly opravdu akční hrdinové, kteří si všechno odpadali, všechno si pohořili. Víš, jako všechno si opravdu...
1: Všechno si popadali, utopili. Ne, tak pojďme si říct, že Jackie Chan, to je, hele, Jackie Chan ve svých filmech měl vždycky na začátku, na konci měl takzvaný ty bloopers, nebo ty making ano. of, prostě, jak se to celý dělalo. A já třeba miluju jeden z jeho kultovních filmů, který se jmenuje Opilý mistr. A ty vždycky na konci toho filmu vidíš, jak on dělal ty triky. Přátelé, kamarádi, to je jako neuvěřitelný. Jackie Chan, jakože Tom Cruise dobrý, všecko v pohodě, Belmondo vynikající, pochopitelně, ale Jackie Chan, to je prostě pep.
0: A já ti chci něco říct, ty jsi řekl Opilý mistr a opravdu teď si mi přihrál krásný oslí můstek, protože opravdu From Drunken Master.
1: Aha.
0: Master Prey. From Drunken Master, to jí pouští tady ten film, takže to je asi Opilý mistr, že?
1: Je to tak. A když jsou těch kaskadérů? Oblíbený single Jackieho Chana.
0: A teď si představte, u tady ty písničky, že to pouští svý dceři a ona říká, tati, reálně, tati, bolelo to? A on brečí a říká, bolelo. A to je ono.

0: Maximum nový muziky.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Máš u sebe korunu?
9: Na co?
8: Na novou vanu ze Senesy.
9: Odkud?
8: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Posloucháte Evropu 2, maximum muziky, dopolední úterní 29. září je a my jsme tady s Koťákem. Já ti chci říct jednu věc a nevím, jestli o ní víš, a když nevíš, tak dělej překvapenýho,
1: 100%
0: prosím.
1: O ní vím.
0: Tak schválně. Kdybys měl říct nějaký herce, který hráli v Twilight, tak je to.
1: Je to Tyler Lautner se jmenuje.
0: Nekecej, ty to fakt víš.
1: Dal jsem to.
0: Teď jsem fakt překvapená.
1: Jo, aha, tak to samozřejmě, já se omlouvám, já jsem tady na to hrozný.
0: Je to fakt Taylor Lautner, ano.
1: No, potom je tam Robert Pattinson.
0: Já mu říkám Pattinson.
1: Pattinson, pastyňák tam je. A potom je tam ta, co hrála tu Bellu, a to je Kristen Stewart.
0: Stewart. No a já chci mluvit o Taylor Lautner. Nebo Lautner. Pojďme tomu říkat radši česky, jinak už se z toho nevyhrabeme nikdy. A víš, koho jsi vzal? Taylor Lautner.
1: No tak počkej, tak on je vlkodlak, tak koho on si mohl vzít? Tak já nevím, upírku?
0: Ne, on si vzal další ženu, která se jmenuje Taylor. Takže, ne. Počkej, která se jmenovala Taylor Dome. On si vzal ženu, která se jmenuje Taylor Dome, ale ta převzala bohužel jeho jméno, takže jsou oba Taylor Lautner. A mají teď dítě, který pojmenovali Taylor Lautner.
1: No tak přátelé, k tomu se nedá nic dodat, ale dalo by se navázat oslým můstkem, kdo pak má to dneska svátek, kdo pak ví?
0: No nekecej. Tak když jsme u těch jmén, tak to je potřeba říct, že Michal David se rozhodně nejmenuje Michal David. Já nevím, jestli vůbec ty se jmenuješ se Jakub Kotek?
1: Nemenuju.
0: No, protože Michal David se jmenuje Vladimír Štancl. Vladimír Štancl je jeho pravé jméno. Tak mu dneska gratulujeme k jeho svátku, když slavíme ty Michaly.
1: No počkej, a teď to mi teda řekni, když se teda zastavíme u této takové kratochvíle českých umělců, že se přejmenovali, tak jak to teda má vlastně třeba ta Lucka Bílá, nebo jak to má Michal David? Říkají jim ty lidi Vláďo a Hanko, nebo jim říkají prostě Lucko a
0: já
1: David?
0: Já znám Lucku Bílou trošku víc a prostě opravdu v Otvovicích na té vesnici, naši tam mají baráček, tak jí říkají Hanko.
1: Hanko jí říkají fakt.
0: A Petra Janu je původně Jana Petru, ale to ti řeknu až za chvíli.
1: No tak říkej.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 29. září a teď přichází na Evropu 2 někdo, kdo má víc informací než my, a to je Katka Říhová.
2: Pěkné dopoledne. 7 zástupců státu katolické církve a města Prahy se dnes znovu sejdou ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlížet od 15. do 28. září. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. V Česku dnes začíná jubilejní 30. ročník kampaně Týden knihoven. Do akce se zapojí přes 400 knihoven. Letos nese motto 1000 podob čtení, nekonečno radosti. Pořadatelé chystají besedy, čtenářské výzvy, autorská čtení nebo představení nových služeb. Novinkou je i spojení s výzvou Čti za nároďák. A teď už se hlásí Zuzka.
3: Valašské Meziříčí na Vsetínsku dokončuje projektové práce na nové tělocvičně základní školy Křižná. Radnice chce příští rok získat stavební povolení a v ideálním případě také vybrat dodavatele. Tělocvična v centru města bude sloužit také jako tréninková hala. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejisté Sparty i po druhé doma prohráli, tentokrát v dohrávce pátého kola podlehli 0-1 Karlovým Varům. Před nejvyšší návštěvou dosavadního průběhu sezóny 13 424 diváků rozhodl jediným gólem v čase 24:06 útočník Ondřej Beránek. Další utkání čeká Pražany už dnes, tedy necelých 24 hodin od konce svátečního duelu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Zavřená je teď dálnice D11 směrem z Hradce Králové do Prahy. Na 39. kilometru u sjezdu na Poděbrady se stala vážná nehoda. Doprava se odklání na exitu 42. Od 44. kilometru je kolona, zdržení 20 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: V Česku pokračuje babí léto, čeká nás další slunečný den. Po chladnějším ráno se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, tedy na 24 až 20 stupňů. V nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25. Tolik zprávy, je úterý 29. září a na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
1: No a my budeme pokračovat v tématu jmen, protože proč se jmenuje Petra Janů, Petra Janů, to si řekneme už za chvíli na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Yesterday, Today a Tomorrow, to je single od Bear. Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin a 10 minut.
1: Bavíme se o jménech a taky o tom, kdy české celebrity, spíš jako zpěváci, zpěvačky bych řekla, se často uchylují ke změně jména. Já nevím, jestli ty se jmenuješ opravdu, ty se jmenuješ asi jako Kotek.
0: Ne, právě já jsem, mně se líbilo
1: ty jsi byl
0: to příjmení Vojty. Kotka, říkám, hele, Kotek, pak jo.
1: No ale jsou lidi, vidíš, a ty to máš taky takovouhle jako hezkou věc, že bys si mohl říct, ježíš, už tady jeden Kotek je, tak bych si na to měl vykašlat a přejmenovat se. Ale jsou tady lidi, kteří se opravdu jmenovali úplně stejně, jako lidi, kteří už existovali a byli činní na české hudební scéně nebo na showbiznisové. A to je Petra Janu, která se původně jmenovala Jana Petru. A Jana Petru už existovala. A Janu Petru známe třeba...
0: A dobře, teda Jana je teda křestní, jo? Takže Jana...
1: No byla, hele, naše dnešní Petra Janu se jmenovala Jana Petru. Jenže v té době, když začala zpívat, tak už tady jedna Jana Petru byla. Její největší hit je třeba Den je krásný, ze Starců na chmelu. To třeba udělala Jana Petru, aha. To ona zpívala. Nebo taky Proč se lidi nemají rádi, nebo Arie měsíce. Spoustu věcí, které byly známé v 50. a 60. letech. A pak si představ Petru Janu, která v 70. si říkala, ježiš, já bych taky chtěla zpívat, ale jmenuju se stejně jako Jana Petru. A taky její manažer... prostě navrhnul, že se bude jmenovat Petra Janu. Mě to doteďka strašně dojímá ten příběh.
0: Ale vlastně to tím, skvělý. Vlastně to tím vyřešil.
1: Určitě. Pojďme si zavzpomínat, prosím mě, teď na Petru Janu.
0: Nebo protože, na Janu Petru.
1: Nebo Janu Petru vlastně, pojďme. Ať jste Petry nebo Jany, tak jste úplně skvělí. Tak jsme rádi, že Petra Janu možná i díky změně jména z Jany Petru na Petru Janu. Přespívala tady tu píseň Už nejsem volná, udělala tak krásný progres v rámci české pop music.
0: No a pokud i vy se trápíte tím, jaké výhody a případně nevýhody by mělo mít nebo by mohlo obsahovat to, že si změníte jméno.
1: Kdybych třeba já s Petry Janou na Janu Petru šla tady v tom směru já, tak bych byla Kulhánek Ivan teď.
0: Ivan, mimochodem to je taková známá věc, ale skandinávská jména, příjmení respektive, se vždycky vycházejí z jména vlastně tvého otce, jo?
1: Ty si jmenuješ po příjmením
0: jako... Já jsem třeba, můj táta je Petr, a kdybych byl ve Skandinávii, tak já bych byl Jakub Peterson.
1: A já bych byla, počkej, já bych byla Ivana Josefson.
0: Josefson. Já teda nevím, jestli to je u děvčat úplně stejný, ale u těch kluků to tak skutečně
1: jako to funguje. Kdyby to bylo po mámě, jak jsem Ivanovson.
0: Ivanovson. Jako je třeba Thor Odinson, že? Protože to je vlastně, no nic, pojďme se podívat na ty změny.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se změnou jména.
3: Dobrý den, jsem tady správně na úřadě na změnu jmen.
2: Prosím vás, dneska jste už asi 50. Já nevím, co se stalo. Od té doby, co vyšla teďka ta informace, že ten nový přítel Lucky Bílý si změnil jméno, tak jestli to je nějaká móda nebo
3: ne,
2: co?
3: Ne, u mě je to opravdu jako velice důležité, že mě moje jméno opravdu jako ničí život.
2: Tak jako nějaký vulgární, jo?
3: Jo, já jsem jmenuji František Prdelka.
2: František Prdelka.
3: A já bych potřeboval změnit právě příjmení.
2: Příjmení. Mm-hmm. Ale není to nějaký ten for, že chcete změnit jméno z Františka Prdelky třeba na Jaroslava Prdelku, ne?
3: Ne.
2: To jsou taky ty fory.
3: To jsou taky ty fory.
2: Já se jmenuji František Prdelka,
3: ne,
2: jo,
3: ne.
2: A jak chcete změnit jméno, no, na Jarda.
3: Ne, jo, to ne, ne. Já se chci jmenovat František Hovno.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Faslo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
9: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
9: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
12: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
13: Hustý, Piggy, a taky soutěž o kule lesky z přívěsky od Lilien.
12: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
13: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný. Nebo Pokáč.
12: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
13: Mateří douška je plná laskomin.
12: Bláznivých kostiček.
13: Zad.
12: A pátraček.
13: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

0: Posloucháte ranní vysílání Maxima muziky Evropy 2. Máme 10 hodin 25 minut. K tomu já jsem Koťák a moje okouzlující, to je Ivana.
1: Delulující. Ivana je tady.
0: Delulující Ivana Kulhánková je tady také. Mám tady věc, zajímal by mě váš názor, každý z nás to řeší. Já musím říct, jak žiji v relativně malém bytě, tak se snažím neustále dělat takzvaný home edit. To tedy znamená, že se snažím dávat ty věci do krabiček na svá místa, neustále třídím, vyhazuju a chci tak nějak jakoby zefektivnit ten byt. A ten byt jako není nafukovací. A je tady jedna věc, kterou bych řekl, že při každém jednom nákupu musí řešit každý jeden z nás, a to je, jak to máte s vyhazováním krabic po koupení čehokoliv. Koupíš si mixér a máš obrovskou krabici od mixéru a říkáš si, ty bláho, já ji možná někdy, možná to prodám, nebo já radši si to dám někam, jo, takže si uložíš jednu krabici od mixéru.
1: S těma návodama k použití.
0: No ježišmarja, to jsou bychle úplně.
1: To budu potřebovat.
0: To je prostě třeba 3 kila do papíru, jo. PlayStation, a mohl bych pokračovat, televize má obrovskou prostě krabici, tak co s tím?
1: Mě je blbě, jak to teď vyprávíš, mě je blbě.
0: Tak jaký je tvůj přístup k tomuhle tomu, to mi řekni.
1: Teď cítím stres, možná přichází i panická ataka, je pravda, že normálně zrovna jednu krabici strašně teď řešíme, protože máme nový vysavač a řešíme krabici od vysavače a říkám, budeme ji potřebovat. A tam mám nějaký náhradní součástky, což jsou mimochodem taky věci, které pak nikdy nepotřebujete. Já neznám nikoho, kdo by tím vysavačem pak pracoval tak, že si u toho jakoby, víš, vyměňuje ty věci k nějakým různým aktivitám, a to je jedno.
0: No nedávno jsem si koupil nástavec, takový, jakoby, takovou tu tyčku.
1: Na co?
0: No takový ten, co se dostane i mezi. Víš, mezi ty díry v té sedačce prostě.
1: Používáš ho?
0: Ano, jednou jsem ho použil a myslím si, že se to jako vyplatilo.
1: Vyhoď ho a vyhazujte všechny krabice samozřejmě do papíru.
0: Já teda chci říct, že teda speciálně jednu krabici jsem vyhodil a zrovna ji potřebuju.
1: To si děláš sradu, od čeho to je?
0: No je to od holícího strojku, ten já nepotřebuju moc a mám k tomu prostě jako kdyby krabici a chtěl bych to...
1: Vrátit, že ho nepotřebuješ.
0: Já jsem ho dostal k Vánocům a chtěl bych ho vrátit, přesně tak. Ale hlavně to neříkejte mým rodičům. Tiesto a Ivo Max.

0: Fama, Pauly Garant, Chci si být jistý, 10 hodin, 33 minuty.
1: Já přicházím s tématem, který mě strašně baví a zároveň mě velmi znervozňuje, protože když to téma teď vyndám ven, tak zase opět zjistím, až to řeknu nahlas, že nejsem tak chytrá, jak bych chtěla být. Můj syn...
0: To řeším pětkrát denně tohle.
1: Víte, já taky. Můj syn začal hrát šachy před rokem. Jo, už před rokem v první třídě. Má do toho celá talent, teď v té nějaký škole, kam chodí.
0: Jak se pozná, že na to má talent?
1: Hele, že ho to zajímalo, když někdo mu poprvé řekl o šachách.
0: My máme to není totiž... talent. To není talent.
1: Tak já ti řeknu za chvíli, jaký je ten talent. Ty mě nenecháš domluvit, broučku, takže před asi 2 lety náš příbuzný, zdravím Jáchyma z Hořic, tak ukázal mému synovi, jak se hrajou šachy. A můj syn i hned, což nechápu, to pochopil v těch 5 letech, pochopil základní
0: tu mechaniku,
1: metodiku
0: prostě
1: nějakou
0: hry,
1: a opravdu s ním už hrál jako něco třeba před fakt jako rokem a půl. Pak přišel do první třídy a tam najednou někdo. Máme tady šachový kroužek, nechtěl bys si s chlapečku někdy zahrát?
0: Ty budeš mít zase na takový malinkatýho nerda. Jako
1: No, ono to tak vypadá. Já jsem z toho zoufala, protože on před pár měsíci má mami, můžu ti to konečně ukázat, protože já jedu na nějaký turnaj.
0: Aha.
1: On jde na turnaj. A já říkám, no, tak mi to ukáž, ale ne, že mě to budeš chtít naučit. Protože jak si řekne šachy, tak to mě stojí chlupy, jo, všude, kde je nemám. A tak mě to zkoušel naučit a pak řekl, to nemá cenu. Kápe, že můj syn v první třídě to nemá cenu a že se na to může jakoby vykašlat. A teď tady čtu dneska na internetu, 11-letá Britka Bodhana Silvan Dandan se stala nejmladší šachovou velmistryní v historii. A prostě je to nějaká holčička, která už předtím teda byla nejmladší britskou šampionkou v šachu žen a vůbec nejmladším člověkem, který kdy reprezentoval Anglii mezinárodně v jakémkoliv sportu, informuje o tom BBC. A tak si tak říkám, třeba to ten kluk tam dotáhne, třeba bude jako šachový velmistr, ale bohužel já budu pořád naštvaná, protože je fakt blbý bejt rodič a nerozumět té hře, který
0: no,
1: je ten syn dobrý.
0: No, jistě.
1: Já jenom pořád budu tleskat.
0: Já bych ale doporučil, myslím si, že na Netflixu je dokument o nějakém tatínkovi, který v 80. letech někde, nechci kecat, v Bulharsku a měl 3 nebo 4 dcery a on se rozhodl, že z nich udělá jakoby šachový mistrně a on je normálně jako vychovával doma a učil je furt jakoby strategie a skutečně se mu podařilo jako vyrobit do té doby nejmladší šachovou mistrně.
1: Asi uměl šachy, aby se nepo...
2: Šahavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.
3: Kygo a Dan Timinsky.
2: Tvoje nová

0: Hlavně 88.2 a 105.5 FM.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
4: A můžu ještě něco říct?
5: No povídej.
4: To nejlepší rádio na světě.
5: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Ty jsi přijel novým autem? Jasně. S Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Auto Winkler Písek Fordy prostě umí. Autowinkler.cz. Autowinkler.cz.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2. 101,5 FM.

0: Za námi krásná píseň od Jamese Harrise, která se jmenuje Superstition. Přemýšlím nad tím, protože Superstition je ještě jedna od Stevieho Wondera. Je, do jaký míry se vyplatí pojmenovat úplně stejně píseň od jiného umělce, který je ještě jako víc třeba známý, by se dalo říct. No. Tak to třeba tady to téma bychom mohli třeba zítra nějak jako probrat. Co myslíš? Protože je několik písniček, které se jmenují stejně a jsou vlastně slavní, ale vždycky jedna bude slavnější.
1: Takže třeba, já nevím,
0: třeba
1: U stánku.
0: To je jenom jedna, podle mě.
1: Aha, pak tak třeba Igelit.
0: Jenom jedna.
1: Tak jenom.
0: Pak třeba Známka punku.
1: Známka punku, ty jsou, ne, tak to je taky jenom,
0: jedna. Jedna. Tak nic, tak jenom jedna Superstition.
1: Tak se mějte, my budeme do zítřka přemýšlet.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Odbyla 11. hodina, ve vašich uších je vaše Evropa 2. Ta úterní, teď Káťa Říhová má čerstvé zprávy.
2: Pěkné dopoledne. Kabinet Andreje Babiše navzdory předvolebním slibům pravděpodobně zvýší některé daně. Ministryně financí Alena Schillerová kromě vyšší spotřební daně už zvažuje například zdanění investičních bytů. To by se ale podle odborníků negativně promítlo do cen nájmů. Babí léto se v Česku drží i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou s blížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se ale nejspíš nevylepší situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště. Naopak první půlka října bude suchá. Teď už má slovo Zuzka.
3: V brněnském zábavně vědeckém zařízení Vida Centrum vzniká část pro mladší děti. Začátkem příštího roku si v ní budou moci postavit most, poznávat vůně květin v kouzelném lese nebo zkoušet různé profese. Přestavba za 38 milionů korun začala loni v květnu a je největší proměnou Vida Centra od otevření v roce 2014. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V kongresovém centru Praha dnes vystoupí zpěvák Ben Cristovao s 50členým Unique Orchestra. Cristovao nabídne své skladby v nových symfonických aranžích, které propojí současnou hudbu se symfonickým orchestrem. Koncert se koná na stejném místě také zítra.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na křížení silnic 43 a 11 v Červené vodě na Orlicko-Ústecku. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem. A bouralo se pak na silnici 38 u Drobovic na Kutnohorsku.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes pokračuje babí léto, čeká nás další slunečné odpoledne, po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, tedy většinou na 20 až 24 stupňů. V nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25. Tak to byly zprávy a po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnář.
1: Ano, jistě, tak jsem tady, 3 minuty po 11, co si zahrajeme, Mimi Web anebo Damiano David. Tak hezké úterý, s dobrou náladou a Evropou 2.

Hezké úterý vám přeju, tak Jonas Brothers to malinko nakopnou a za chviličku naše velmi milovaná písnička. Užel Imal Angel a Ultranaté. To se prostě neodmítá, to nejde. Tak hezké úterý, no a Michalové mají svátek, tak jich znám hodně. Tak velká gratulace, Michaelové, užijte si ten dnešní sváteční den hnedka od rána. 9 minut po 11. Evropa 2.

0: tohle je prostě pecka, která se neodmítá. 14 minut po 11. hodině vám přeju krásné úterý. Já už jsem si myslel, že tyhle ty slova letos říkat nebudeme, ale ne, ono se to otočilo a máme před sebou nádherné babí léto. Dokonce jsem slyšel, jak v ranní show dneska Káťa říkala, že když si rozkliknete aplikaci a podíváte se do budoucna, do nadcházejících 10 dní, tak to tam vypadá nádherně. No tak budeme držet palce, aby se nespletli, aby to takhle bylo, protože ty dny, které máme mezi sebou, jak bylo včera, jak bude dnes a jak bude zítra, je to prostě paráda. Je vidět, že nám přeje to počasí těm, kteří máte rádi sluníčko, ale myslím si, že bude mezi vámi většina z vás, protože to slunce a ten vitamin z něj prostě nabíjí. Za chviličku si řekneme, jakým způsobem se bavili na Novém Zélandu. Bylo to trošku s českou stopou. Nechte se překvapit, o čem to bude. Do té doby Dagny, Samfeld anebo Gail, ABCDEFU. Tak tohleto všechno vás čeká. No a jak jsem říkal, už jsem si myslel, že tady ten jingle letos nepustím. Ale to počasí mě k tomu donutilo. Tak krásné úterý vám přeju.
1: Ať máte krásný den.
0: Krásná píseň.
1: Krásné
0: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
0: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
0: Krásný.
1: Krásné.
0: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.
2: Pavel Cejnar. Evropa 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, ale na volka tří fajde.
3: Faded. Jo, faded, faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
3: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, ta se vyplatí.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Tyjo, nová zářijová mateřinůška a přináší Mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
12: Hustý, Piggy, a taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
11: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
12: Mě baví Richard Krajčo, je tak vtipný.
13: Nebo Pokáč.
11: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ja! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
12: Mateří douška je plná laskomin,
11: bláznivých kostiček,
12: zad
11: a pátraček.
13: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Posloucháte úterní dopolední Evropu 2. Mimochodem prodloužený víkend máme za sebou a já tady budu hodnotit, jak se o víkendu bavili konkrétně na Novém Zélandu. Představte si, že tam se dali dohromady a vybírali nejlepší morče. Ano, nejlepší morče, soutěžilo stovky morčat, jo. Dokonce tady říkají o tom, že někteří majitelé morčat je připravovali dlouhé měsíce, někteří ty morčata předtím vykoupali, načesali, další zase nechali jako dlouhosrsté a tak podobně. Někteří přihlásili i několik morčat. No a já jsem říkal, že to tam vlastně mělo takovou českou stopu, ano, protože o vítězi mimo jiné, nebo mimo jiný, rozhodoval český rozhodčí a jeho anglická kolegyně, jo. Upravená, načesaná morčata si přišly prohlédnout stovky fanoušků. Ovšem vůbec jsem se tady nedočet a nedozvěděl jsem se, které to morče vyhrálo. Každopádně všichni byli prej pobaveni, morčatům to slušilo a je vidět, že prostě se o minulém víkendu na Novém Zélandu prostě bavili. Ono to je jedno. Důležitý je zúčastnit se a pořádně si to užít. Tak když zůstanete s Evropou 2, tak si pořádně užijete. Budou Bruno Mars, Tate McRae a nebo September. Tak vám přeju hezké úterý, dobrou náladu a ještě jednou Michalům, protože vím, že je mezi námi Michalů hodně, jenom to nejlepší. Tak ať se daří, pánové. Evropa 2. A když už jsme se bavili o těch morčatech, jestli nějaký máte, taky ho třeba načesejte. Takže pro ty, co slaví svátek Michalové a pro vás ostatní, jedna pecka, která se doslova neodmítá. Tohle je Mr. nad mistry, Bruno Mars. Na Evropě 2, to jsme my.

0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
1: nebudeš štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
1: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
1: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
1: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: Na maximum.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem. Teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59% nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autowinkler.cz Ford Písek.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
1: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Benson Boone, tedy BB, to teďka dohrálo tady na Evropě 2 a já taky budu mluvit o BB, o Boston Bruins. Já jsem hokejovej, to samozřejmě tady nemusím dávat najevo, ale je tady jedna zpráva, ze který i já mám radost, podle mě i vy ostatní, pokud fandíte Davidu Pastrňákovi, který prostě z těch kruhů umí vystřelit na tu bránu, tak dostalo se mu velké pocty a povede BB, tedy Boston Bruins, jako kapitán. Tak velká gratulace, kdybyste chtěli detaily a podrobnosti, tak mrkněte na náš web Evropa2.cz, kde mimo jiné se dozvíte, že Miraj ladí vážně notu a zpívají o tom, co bude po smrti. Ano, detaily taky na našich stránkách Evropa2.cz, no a potom tam je celá maminka, krásná dcera Kate Moss, která dobývá svět modelingu. Pokud jste ještě neviděli, sluší to, je to prostě kočka, tak taky k vidění na našich stránkách Evropa2.cz. U mě z Maxima muziky určitě BB Rexa s Davidem Guettou, anebo NF a James Arthur, no a napoledne připravíme čerstvé zprávy. Tak hezké úterý, Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 2 minuty popolední, pojďme si dát čerstvé zprávy. Úterý 29. září a Káťa Říhová na Evropě 2.
2: Krásné poledne u zpráv. Poslanci se už za 2 hodiny sejdou k jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, ANO, SPD a motoristů. Schůze se odehraje 10 dnů před obecními a senátními volbami. Opozice ji zdůvodňuje výšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok a údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy se dnes znovu schází ve svatovícké katedrále na Pražském hradě, aby otevřeli korunní komoru k uložení korunovačních klenotů. Lidé si klenoty mohli prohlédnout od 15. do 28. září. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Teď už se nám hlásí Zuzka.
3: Na odpočinkový areál pro všechny generace chce radnice v České Lípě proměnit zanedbané škvárové hřiště v Havlíčkově ulici. V první etapě tady město plánuje vybudovat dětské hřiště, kavárnu a zázemí pro správu a údržbu areálu. Práce by měly začít příští rok. Rozsáhlý areál chce radnice proměnit v bezpečný prostor, kde by lidé mohli trávit volný čas. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti dnes odehrají doma proti Anglii druhý zápas v Lize národů. Národní tým v sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou podlehl v Praze 1-2 Chorvatsku a v duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa budou Češi ještě větším outsiderem. Hrát se bude na stadionu Pražské Slávie od 20 hodin a 45 minut.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Se zdržením počítejte na křížení silnic 43 a 11 v Červené vodě na Orlicko-Ústecku. Jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem. A bouralo se pak na silnici 38 u Drobovic na Kutnohorsku.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dnes pokračuje baví léto, čeká nás další slunečné odpoledne, po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřeje na podobné teploty jako včera, tedy většinou na 20 až 24 stupňů, v nížinách není vyloučena ani ojedinělá letní 25. Tak to byly zprávy a po nich má na Evropě 2 slovo Pavel Cejnář.
1: Dobrou chuť k obědu, hezké úterý vám přeju a posílám, budou Maela nebo Palais Royal. Tak hezké úterý, tady je vaše Evropa 2.
0: Evropa 2.

jestli chcete zažít další nej, tak za pár minut vás budu trošku inspirovat. Teď Kenya Grace, anebo Steven Sanchez na Evropě 2.

0: Mám tady takovou důležitou informaci pro ty, kteří by chtěli zažít opět Nej, protože já tady mám top 3 nejkrásnějších hotelů světa. Ano, dal to dohromady mezinárodní magazín, který se jmenuje Time Out. No a nejkrásnějším hotelem světa se stal Ashford Castle. Prvenství získal v tomhle tom novém žebříčku a ten uvádí, že stavbou procházeli aristokratové, členové pivovarnické rodiny nebo spisovatel Oscar Wilde. Takže to je podle nich nejkrásnější hotel světa. Stříbrnou příčku má japonský hotel Hiramatsu, jo, no a bronzem se pyšní hotel Four Seasons ve Florencii. No ale stejně, když chcete někam jet, tak je důležitý, s kým jedete, a potom můžete být kdekoliv. Každopádně, jestli chcete zažít nejkrásnější hotel světa, tak ta nabídka je prostě jasná. Já tady mám flashback, který si dáme už za chviličku, zaspomínáme do té doby třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, to se pro tyhle ty dny hodí. Tak hezké prosuněné úterý vám přeju z Evropy 2. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
2: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
4: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Via.
5: I can do this with my eyes.
6: Europa 2.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Gianna Mia, tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
17: Bracha, půjčil bys mi na víkend auto? Ne? Tak si zavolám na Evropu 2.
15: Přesně. Zavolej si od pondělí do čtvrtka na Evropu 2 a zahraj si se společností Arval o půjčení auta na víkend a voucher na 20 000 na nákup ojetého vozu. A v pátek v ranní show hrajeme o půjčení auta na celý týden a voucher na 30 000 na nákup ojetiny. Arval. Full service operák se 40 000 vozy na silnici. Zahraj si s Arvalem na Evropě 2. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme o batohy Sport 1 a poukázky do Intersportu. Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Evropa 2 Flashback.
1: Ano, mám tady dnešní úterní Flashback Evropy 2. Podíváme se do Velké Británie za, dá se říct, synteticko-popovou partou. Takhle to tady vyhle, synteticko-popovou, prostě popová, popovej band, který se jmenuje Human League. Říká vám to něco? Mám tady single z alba Crash, je to rok 1986 a jmenuje se Human a je prostě skvělej. Tak tohle z toho to už může hodně mnohým napovědět. Tak co bylo v roce 1986, když tady ta písnička lámala všechny hitparády? Tedy Human League, Human a dnešní Flashback.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. 8.

Úterní Evropa 2, 12.46, no a Jindra Ekl už místo mě přichází do studia. Michal Schulte, Sarah C. a Martin Harich, na to bych zvlášť upozornil, anebo Martin Garrix. No a na 13. připravujeme čerstvé zprávy. Mějte se hezky, přeju vám pohodové úterý, zítra už je středa, to je fofr, jak to letí. No a užijte si ty prosluněný dny, protože těch nikdy není dost. Tak ještě jednou pohodovou náladu vám přeju zítra v 11 tady na Evropě 2. Ahoj. Evropa 2. Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čapce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužečku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním. Spolužečka má být podle dostupných informací v kritickém stavu. Organizace na ochranu lidských práv vyzvaly premiéra Andreje Babiše, aby zrušili jmenování právníka protipotratového hnutí pro život Jakuba Kříže, zastánce zákazu medicínské změny pohlaví Daniela Bleka a někdejší Miss World Taťány Kuchařové do Rady vlády pro lidská práva. Poukazují na jejich přístup k právům menšin či žen. Varují před oslabováním odbornosti poradního sboru a obávají se omezování už dosažených práv. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: V brněnském zábavně vědeckém zařízení Vida Centrum vzniká část pro mladší děti. Začátkem příštího roku si v ní budou moci postavit most, poznávat vůně květin v kouzelném lese nebo zkoušet různé profese. Přestavba za 38 milionů korun začala loni v květnu a je největší proměnou Vida Centra od otevření v roce 2014. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Pěti zápasy odstartuje v noci na středu evropského času nový ročník NHL. Jako obhájce Stanleyova poháru do něj vstoupí hokejisté Karoliny, kteří v červnu porazili ve finále playoff Vegas.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Dopravní nehoda uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu. Nedaleko Poděbrad se srazila dvě nákladní auta. Policie dopravu odklání na 42. kilometru ve směru na Poděbrady. I tak se v místě nehody tvoří dlouhé kolony.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska pokračuje babí léto. Po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřívá na podobné teploty jako včera, tedy většinou mezi 20 a 24 stupni. V nížinách Čech není vyloučená ani ojedinělá letní 25. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky a začneme za chvíli s architekturou, s jedním takovým jako prvkem, který dělají ve Skandinávii, je úžasný, vypadá skvěle a nikdo to u nás ještě nemá. Tak za chvíli tady na E2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a pozor, všichni fitnessáci teď musíte zpozornit, můžeme klidně tak nějak společně si dát dohromady, jestli to, co teď budu říkat, jestli je nějakým způsobem i realitou pro vás, nebo ne, jestli to vidíte v rámci jako nabídky na internetu nebo v krámech, kam si chodíte pro různý fitness doplňky. Řeč bude konkrétně o proteinech. Já jsem totiž na BBC News viděl informaci, která byla nazvaná, dala by se nazvat jedním slovem, to znamená slovo inflace a protein, proteinflace. A znamená to to, že údajně prý velmi zásadně zdražují teď aktuálně proteiny. Já jsem si naposledy kupoval proteiňák někdy před létem, čili nemůžu teď soudit úplně, ale minimálně na britském trhu za posledních 8 let se cena proteinu vydala absolutně směrem nahoru. Dokonce je to tak zásadní, že už v tuhletu chvíli stojí v Británii třeba 2,5-kilový balení proteinu až 100 liber, což je mazec teda. To jsem byl velmi překvapen. Tak jsem se jako drobně podíval i na české ceny. Není to taky úplně žádná sláva, i když se mi zdá, že furt to máme levnější než v Anglii tady. Takže BBC News samozřejmě straší správně své lidi, protože to tam mají mnohem horší. Hejte, na druhou stranu, já si myslím, že můžeme být rádi, že ještě máme vůbec nějaký třeba plyn nebo diesel, že to jsou teď komodity, o který opravdu jde. Maximum tvý muziky.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny
10: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, s MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
17: Náš výkup je teď totální hardcore.
18: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
9: Gianna Mia. Tohle je úplný amore na talíři. Hraj o balíček produktů Gianna za tisícovku s pasátou, rajčaty, olivami nebo tuňákem. Běž na web Evropy 2, natipuj správné odpovědi ke třem otázkám a si ve hře. Rozbal to s Giannou na webu Evropy 2 a zažij La Dolce Vita.
20: Nová zářijová mateřinouška a přináší mega Minecraft soutěž o Lego a super balíček.
21: Hustý, Piggy. A taky soutěž o cool lesky z přívězky od Lillian.
20: Nebo tohle stolní hra Chupa Chups.
21: Mě baví Richard Krajčo. Je tak vtipný. Nebo Pokáč.
20: Ve sportovinách je Taekwondo ITF. Hi-ya! A můžeme vyhrát poukaz na půl roku cvičení.
21: Mateří douška je plná laskomin.
20: Bláznivých kostiček.
21: Zad.
20: A pátraček.
21: Zářijová mateří douška právě v prodeji.
9: Zpátky k muzice. Evropa 2.

pro vás něco skvělýho. Je to jeden jakýsi tip na stavbu domu. Kdybyste, nedej bože, v uvozovkách, se chystali stavět dům, tak už teďkon víte, že vás to bude stát jako veliký prachy. Ale kouknu jsem jakoby na jeden tip domu, který mi přišel úplně jako strašně zajímavý. Je to něco, co v České republice, myslím si, že se nevyskytuje. Možná to někdo má. Klidně se nám přihlašte na info@evropa2.cz, kdybyste v něčem podobným bydleli, aby jsme už měli statistiku. Hodně se to staví ve Švédsku a je to vlastně úplně jednoduchý koncept. Vy uděláte třeba dřevostavbu, ale nepostavíte na ní střechu. Protože kolem toho celého domu, přes něj i nahoru právě, postavíte následně skleník. Čili je to dům ve skleníku vlastně. Jo? Dům, který nemusí mít střechu. Viděl jsem už několik videí, některý přístupy jsou takový, že se vezme nějaká už existující dřevostavba, sundá se z ní ta střecha, aby se tam udělala hezky nahoře terasa. A pak se kolem toho postaví teda ten skleník, ať už má třeba hliníkovou konstrukci, nebo třeba dřevěnou a tak dále. A nebo už jsou přímo nový projekty, kde vlastně ta dřevěná konstrukce toho skleníku je už spojená na pevno i s tou konstrukcí té dřevostavby a tak, jako takový. A teď jakoby vlastně, co je na tom úplně fenomenálního? No, jde vlastně o to, že vy kolem toho domu máte třeba ještě metr a půl vždycky místo, kde je potom až ten skleník, ta zeď. To znamená, že většina lidí využívá tohodle fenoménu, že má tam prostě hromadu zeleniny, kterou může pěstovat mnohem, mnohem déle, než jenom prostě třeba ty 2 měsíce nebo 3 měsíce přes letní sezónu. A to mikroklima, celkově vlastně to, že jako vylezete ven na verandu, jste už jakoby venku, ale zároveň jste v tom skleníku. Jo, jaký to má benefity v zimě a tak dále, je to neuvěřitelný. Když se podíváte na YouTube, najdete tam toho opravdu hromadu a samozřejmě já, když jsem na to koukal, jsem si říkal, no, mít teď ten plán životní, že budu stavět dům, tak postavím přesně tohle. Samozřejmě pak, když jsem si dal do AI, kolik to bude stát, jako málo to není, ale je to fakt fantastický. Podívejte se na to.

0: nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
2: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
4: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
0: Ty největší hvězdy.

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2 a už se to stalo, už je to tady. Představte si, že Macklemore ohlásil svoje vlastní turné, což je skvělý nápad, než jako předskakovat Edu Sheeranovi, že tam zmíníte teda, jakoby, že v Palestině se děje to, co se děje v rámci Gazy, no tak jste prostě vykopnutí. To už jsme pojmenovali z mnoha stran, jo. A každý na to může mít trochu jiný názor a je to v pořádku. Nicméně Macklemore teďkon ohlásil Free Palestine Tour. Bude to světový tour. Samozřejmě ty první zastávky budou Dublin, Paříž, Londýn, s tím, že americký data se tedy budou dávat dohromady a s nimi i pochopitelně předskokani, který budou vlastně před Macklemorem. Takže on prakticky dokonale, nejenom jako lidsky, že poukázal prostě na věc, na takovýho toho slona v místnosti, který tam zkrátka je a který ho asi všichni jako viděl, nějak to nechtějí pojmenovat, tak on to evidentně pojmenoval, ale teď navíc všichni ještě ty předskokani, který měli kromě něho být právě předskokany Eda Sheerana, tak teď údajně se jako jedná o tom, že vlastně se dají dohromady a půjdou předskakovat různý ty termíny samotnému Macklemorovi. To je dobrá otočka. Jak teda v lidský úrovni, tak teda i v PR a marketingový úrovni.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Odpolední maximum muziky, 2 hodiny odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
2: Krásné odpoledne. S příchodem topné sezóny rostou prodeje kamen, radiátorů nebo konvektorů. Podle online srovnávače cen Heureka vzrostl zájem o krbová kamna meziročně o 64%, u kotlů pak o 52%. Zákazníci letos poptávají především možnost propojení s chytrými technologiemi a ovládání na dálku. Ve Spojených státech začal ode dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, kterého 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. A teď už slovo předáváme Zuzce.
3: Na odpočinkový areál pro všechny generace chce radnice v České Lípě proměnit zanedbané škvárové hřiště v Havlíčkově ulici. V první etapě tady město plánuje vybudovat dětské hřiště, kavárnu a zázemí pro správu a údržbu areálu. Práce by měly začít příští rok. Rozsáhlý areál chce radnice proměnit v bezpečný prostor, kde by lidé mohli trávit volný čas. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
2: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Ve středu přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží 2. místo ve skupině B už jenom o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor se dejte na D6 na 149. kilometru ve směru z Chebu do Karlových Varů, stojí tady porouchané auto a se zdržením počítejte na D35 na kilometru 149 na trase Ostrov Sedlice. Je tady dopravní zácpa a kolona má v tuhle chvíli asi kilometr.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska pokračuje babí léto, po chladnějším ránu se přes den vzduch prohřívá na podobné teploty jako včera, tady většinou mezi 20 a 24 stupni. V nížinách Čech pak není vyloučená ani ojedinělá letní 25. Tolik zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 opět přebírá Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách, už to všechno víte. Za chvíli přidám ještě pár drobností. Budeme se mimo jiné bavit i o kokainu. Jedna taková funny historka z Chile. Už za chvíli tady na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka Evropy 2.
1: A je tu dnešní kultovka, na ní skutečný veganský rytíř Moby, který tedy byl dříve kultovní, zejména díky svým songům, který se dostali do snímků hollywoodských, který jsou nezapomenutelný, ale zároveň, jak říkám, veganský bojovník, protože on je zcela jistě jedním z nejvíc slyšených hlasů v rámci tedy nějakého jako zacházení se zvířaty. On se nechal i vytetovat, že jo, na ruce, opravdu velkými písmeny, že už větší to být nemůže, animal rights, jo, na každou ruku, jedno to slovo, práva zvířat, jo, samozřejmě empatie je důležitá. Otázka jakoby je, nad tím jsem přemýšlel mnohdy, že kdyby jakoby všichni přestali jíst samozřejmě maso, že, tak by muselo být hromadu o víc různých polí a všeho a plodin a tak nějak by zase byl jiný třeba problém, no. Zase jsem slyšel, že i ty pole, které dneska se používají nebo rozšiřují třeba potom na soju a tak dále, tak zase tím, že přetváříte tu krajinu na ty pole, tak zabijete zase spousty těch malých tvorečků, taky roztomilých. Je to prostě problém. Každopádně, rok 2002, Moby a track One of These Mornings. Trochu méně známý, Sperry label, ale přesto kultovní. Pojďme se ho připomenout. Tady na Evropě 2.

0: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Zpátky k muzice.

humornou situaci z Jižní Ameriky, z Chile. Tam totiž měli teď jakousi tiskovou konferenci, která pokrývala téma boj proti drogám. V tamním případě je to zcela jistě zejména kokain a pak asi ty další ještě různý jiný substance. Nicméně byly tam také narovnáni všichni ty vysocí činitelé z policie, z armády a tak dále. A pochopitelně tam byly teda i policejní psi, asi dva, jo. Nejspíš tam byly jako jen tak do počtu pro tu prezentaci, aby to bylo jako hezčí. No a teď prostě ten nejvyšší ze všech, nějaký admirál, tam měl mít jako proslov. A už bylo vidět na tom jednom pejskovi, že je takový jako lehce nervózní. No a ve chvíli, kdy ten admirál procházel kolem té řady k tomu pultíku, tak ten pes samozřejmě se totálně mu vrhnul na jeho kapsu. No a bylo z toho jako opravdu fópa, že? Protože je vám jasný, co jako cítil, že? A on to je vlastně jedno, co to je Chile, nebo Kolumbie, nebo Paraguay, nebo Venezuela. Oni prostě na tom jsou jako jaksi odchovaní, že? Dříve se ta koka používala, nebo a stále se používá v Andách, v rámci třeba Indianů, nebo prostě lidí, co tam žijou, na vysokohorskou nemoc, že? Ale používají se skutečně ty listy koky. Ne už potom chemicky zlomený prostě to do něčeho, čemu se říká kokain. Tak to bylo docela jakoby vtipný, no. Uvidíme, jestli admirál zůstane ve své pozici, nebo ho to bude stát místo. Maximum muziky. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
0: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět?

podcast na Evropě 2. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Posloucháte Evropu 2, třetí hodina se přiblížila a Tomáš Zástěra už je tady.
1: Dobré odpoledne.
0: Tome, ty jsem se všimnul,
1: ano,
0: že jakoby nosíš takový jako sofistikovaný minimalistický oblečení.
1: Ano, já se inspiruji těmi nejbohatšími lidmi na světě,
0: že nosí
1: to nejjednodušší oblečení, bez značek a prostě vlastně žádný výrazný.
0: Já to mám taky
1: rád. Jenom k tomu chybí ty peníze, abych to...
0: Víš,
1: jakože už jsem připadal bohatý podle oblečení, ale ještě stále konto o tom nehovoří takhle.
0: Mám to úplně podobně. Já to mám taky rád, že vlastně jakoby není na tom ten nápis... Víš, jako v první řadě, že jako, nevím, i se mi to tak jako designově nelíbí, když máš všude ty nápisy. No. Ale
1: takhle jsou nějaké oblečení, které ty nápisy mi nevadí. To jsou třeba sportovní věci,
0: jasně,
1: jako vyloženě.
0: Jasně.
1: Jako na konkrétní věci, třeba když máš neopren na potápení a tam ten nápis, to mi nevadí. To
0: ano,
1: výrobce.
0: Ano.
1: No, proč zase říkám si, proč bych měl nosit neopren s nápisem Mareš?
0: No jasně, ono to je jenom S, ne?
1: No je to Mares.
0: Je to Mares, ale... jo. Ale tak proč by ne, na druhou stranu, veď?
1: No já vím, ale stejně, proč nevyrábí neopreny s různými jmény moderátorů Evropy 2 prostě.
0: Měli by, veď, no. A počkej, tak ty. No tak já vůbec ne, to samozřejmě s mým jménem jako vůbec ne, ale vidíš, Mareš funguje.
1: No, jasně.
0: Já jsem koukal totiž na nějaký rozhovor s tím šéfem Nvidia, jo. A počkej, a toho ale kopírujou teďko jako... zajímavě jako ostatní jako CEOs prostě po planetě, protože on chodí v kožený bundě.
1: Aha.
0: Takže jsem koukal, že třeba...
1: Jako pořád, jenom v kožený bundě.
0: Jo,
1: on nemá pod tím nic.
0: Kámo, on je jako... No, má tričko.
1: Tričko.
0: Ještě. Ale víš, jako, že on je teda, jestli je nejvíc někdo autistický, tak je to on, protože aha, Mark Zuckerberg, dobrý, tak ten má taky jakoby sety těch oblečený, ale tenhle frajer má jenom černou a říká, že těch outfitů má třeba 20, ale jsou to ty samý.
1: Aha, no tak to je masakr, veď.
0: Takže to
1: pak vypadá, že se vlastně nepřevlíkáš, že jsi docela trochu prase, že jo?
0: No právě.
1: Protože se převlíkáš. A nejhorší je vůbec pro mě rolák, co měl Steve Jobs, jako rolák.
0: Jasně, ten černej.
1: Víš, jaký město jako symbolizuje v angličtině rolák? Jaký český město?
0: Do.
1: Fulnek.
2: Evropa 2, 88.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 15.00 úplně přesně startuje odpolední show na Evropě 2. Káťa Podrazka a aktuální zprávy. Hezké odpoledne.
2: Čau Tomášku, hezké odpoledne.
1: Čau Káťo.
2: Sněmovna dnes zahájila jednání o druhém opozičním pokusu o vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů, které se odehraje krátce před obecními a senátními volbami. Vládní koalice chce úvodního dne využít k představení činnosti kabinetu. Opoziční zástupci se ke slovu dostanou patrně až zítra, kdy bude jednání pravděpodobně pokračovat. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Řekl to po dnešním jednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. A teď už Zuzka.
3: Praha 6 začala v parku Ladronka u Vypichu stavět nový areál kolečkových sportů, kde budou moci trénovat profesionální sportovci i děti a začátečníci. Součástí bude 200-metrová závodní dráha s parametry pro pořádání mezinárodních soutěží, zhruba 400-metrový okruh a plocha pro výuku. Stavba bude stát 104 milionů korun bez DPH a podle současného předpokladu potrvá rok. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formule 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Oznámila to stáj na svém webu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále je neprůjezdná D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu. Na 39. kilometru došlo k tragické nehodě. Policie dopravu odklání na 42. kilometru. Průjezd přes Poděbrady se ale protáhne asi na hodinu. A na D1 z Brna na Prahu za Šmejkalkou na kilometru 23 po nehodě kamionu a osobního auta se projíždí pouze jedním pruhem. V místě je dlouhá kolona a je to tady asi na 50 minut.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme jasno v Čechách, místy přechodně až polojasno, vysokou oblačností, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v nížinách Čech výjimečně až 25 a na Českomoravské vrchovině přechodně čekáme místy nárazy jihovýchodního větru do 50 km v hodině. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Dneska soutěž, taky lákání na zítřejší dotovaný kvíz Vyklepni Zástěru a taky spousta zábavy a humoru. No prostě odpolední show. To abych se začal snažit.
5: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Je fascinující, kam ta věda směřuje. Vlastně, omlouvám se, opakuji to, co jsem říkal, ale malinko jinak. Není to fascinující, protože nás to může jednou zničit. Už tady bylo mnohokrát řečeno, že AI podle tvůrců samých nás může do 10 let zabít jako lidstvo, protože pochopí, že pro planetu jako lidi nejsme potřeba, což asi většina zvířat a planety pochopila už dávno. Každopádně, já tady mám vědu, která může pomáhat. Je to vývoj, který se rovná science fiction filmům, které jsme dříve vydávali. A to sice oblečení, přátelé, dámy a pánové, které se samo obléká. Jeho korejští vědci vymysleli takové oblečení robotické, má v sobě nějaký jako asi táhla, vlákna a tak dále, který se jako natáhnou na tělo. Má pomáhat lidem, kteří jsou třeba po nějakém postižení, nedokážou se sami obléknout, což je právě ta dobrá věc, která může pomáhat nám lidem. Já bych to samozřejmě využil a byl bych rád, kdyby bylo oblečení, které se samo svléká, což jistě také umí. Párkrát jsem byl totiž v hospodě a potom, po tom návratu, si myslím, že bych to celkem ocenil. A nejenom já, Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, s MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
12: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
13: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
14: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz. Zpátky k muzice.

0: Nevím proč, připomnělo mi to hlas Whitney Houston právě v těchto pasážích, Lady Gaga se svým krásným hláskem. Velmi romantická píseň Hold My Hand, kterou vystřídáme velmi neromantickým tématem. Bude to o exkrementu, Káťo, jo, celý.
1: Tak počkej, tak to si nasadím sluchátka.
0: No, to svém sluchátka, až přeslyším všechno do podrobností, protože to, co jsem tady našel, to skutečně nezná mezí.
1: Tak povedej.
0: Já tady čtu, že ve Vikingském muzeu Jorvik Viking Center je uložené velké lejno. Je to vikingské lejno.
1: Jak moc velké?
0: No, jsi na správné cestě, mám tady všechny informace. Pokud jíte, prosím, odložte všechny jídla, jo. Dlouhé 20 cm,
1: Jebože,
0: široké
1: počkej.
0: 5 cm a hmotnost 230 gramů. Tady píšou, laboratorní rozbor odhalil, že to zanechal muž viking, který se živil výhradně masem a chlebem bez vlákniny a trpěl těžkou zácpou. To je zajímavý, ne? Že, a tady, jednou, tady píšou, že jim v roce, kdy to bylo, 2023 jim artefakt upadl. Rozlomil se na tři části, ono je skamenělý to lejno, ještě pozor, jako ono skamenělo, ono bylo v nějakých usazeninách, takže skamenělo, takže to je kamenný lejno. A on jim upadlo, rozlomil se na tři části, ale tady píšou, restaurátoři naštěstí dokázali exponát slepit dohromady. Takže to slepili dohromady a víš, jakou má cenu? Má cenu $39,000, prosím vás. $39,000. Já jsem se díval na komentáře u toho příspěvku, ne. A tady nějaký týpek píše. Tak to se při nejlepší příležitosti budu muset jít vykadit do Jorvik Viking Center, protože 230 gramů není nic moc.
1: A musí mít pán pořádnou zácpu.
0: Teda. To teda jo, ale to nebude Viking, ale Jáking potom.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
3: S absolventkou Terezou Pasterčíkovou o rozdílech mezi urnou, zásahovkou a prvosledovou hlídkou a o finančním podhodnocení ozbrojených složek České republiky.
2: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Sloucháte odpolední show na Evropě 2. Státní svátek byl především proto, abychom si odpočali od matky, což se naštěstí podařilo. Ale teď už se z toho nevyvlíkneme. Máme před sebou 4 volání tohoto týdne, jdeme na to první. Já právě teď vytáčím.
1: No.
0: No, Máti, nazdar.
1: Čau, já myslel, když jsi říkal, že nebudeš v práci, že si vezmeš volno.
0: Co povídáš, teď jsem to neříkal, v pondělí bylo volno.
1: No jo, ale já jsem to pochopil, jako že to smázneš z jedné vody na čisto, že si to vezmeš až do pátka.
0: Já myslel dokonce úplně roku třeba, až do Vánoc. No, pane, no, já nejsem hejdová, promiň.
1: No to je pravda, to je pravda. Hele, ono ve finále práce šlechtí.
0: No jistě, no.
1: No jistě. Hele, například já když jsem byla mladá a neměla jsem peníze.
0: Ježíš, mami, tak začíná spousta příběhů, já ho nechci slyšet.
1: No ne, tak já jsem tím chtěla říct, že prostě práce šlechtí, protože když jsem byla mladá, neměla jsem peníze. A podívej se teď, po letech tvrdý práce. Už nejsem mladá a peníze taky nemám.
0: No takže vlastně je to pořád stejný.
1: No, tak to jsem chtěla říct, že to šlechtí, akorát nevím koho.
0: Je pravda ale, že tam u vás v obci jste teda šlechta, teda to je pravda.
1: To jsme tady jeden jak druhej, hele. A to ta hejtová.
0: No dobrý, ta pracuje, že jo, teď jako, tak asi sleduješ její televizní výkony, ne?
1: Nesleduju.
0: No tak, no. Je šikovná samozřejmě, teď ji znáš, ona mluví krásně, je empatická, že jo, všechno, co jako tady nedělá, tak tam dělá.
1: Jo, to je taky zajímavý, víš, to je taky zajímavý. No hele, necháme si to pro sebe, radši si zavoláme osobně, v soukromí.
0: OK, tak si voláme zítra, jo?
1: Tak mě zavolej, ahoj.
0: Bye.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: A celá opět odbyla, Káťa Podrazka je připravená a zprávy nám slíbila, tak snad je i dodala Evropa 2. Cože? Bylo to moc, to už bylo moc, to se omlouvám.
2: No tak pojďme. Krásné odpoledne. Žáci třetích a sedmých ročníků základních škol a druhých ročníků středních škol prověří v listopadu svou tělesnou zdatnost. Stejné testy dělali děti v roce 2022. Do testování se podle ústředního školního inspektora zapojí všechny běžné základní a střední školy. Děsivé záběry z Nepálu zachytily okamžik, kdy se obrovská část horského svahu utrhla a během několika sekund se zřítila do řeky. Sesuv je jedním z následků lijáků, které zemi zasáhly. Nepál se přitom stále vzpamatovává z katastrofálních srpnových povodní, které se vyžádaly více než 1000 obětí. A teď už Zuzka.
3: Pořadatelé festivalů, výstav, historických slavností nebo sportovních soutěží ve středních Čechách budou moci žádat kraj o podporu. Krajští radní schválili dotační programy, z nichž se v příštím roce a dalších dvou letech rozdělí dohromady 23 milionů korun. Možné bude i víceleté financování. Cílem je podpořit kulturní, společenské a sportovní akce, které obohacují život v regionech. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České fotbalové reprezentaci bude v dnešním večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii scházet obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstali i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Schubert.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále je neprůjezdná D11 z Hradce Králové na Prahu. Na 39. kilometru došlo k tragické nehodě. Na D1 z Brna na Prahu za Šmejkalkou na kilometru 23 po nehodě kamionu a osobního auta se projíždí pouze jedním pruhem, v místě je dlouhá kolona.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Dneska máme převážně jasno, v Čechách místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a v nížinách Čech výjimečně až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: V této hodině si řekneme, o co budeme soutěžit a taky to bude zajímavý vědecký objev. Kde jinde se o něm dozvědět, než v odpolední show. Na Evropě 2.
4: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: odpolední show na Evropě 2. Mám tady převratný vědecký objev a těch není nikdy dost, zejména když jsou zajímavý. Tak takhle, ono, to zase tak zajímavý není, ale mně to přišlo jako zajímavý, že NASA objevila takzvanou ohněvou amébu, která žije v teplotách, které by přežít neměla. Je to překvapivý objev z Kalifornie, který naznačuje, že možné to je a že skutečně jsou tady mezi námi tvorové, který dokážou žít v těch nejmíň hostinných podmínkách, takzvaně nehostinných, spíš se asi říká. A tím pádem, že ten život je tak odolný, daleko odolnější, než jsme si my, respektive spíše věci než my, vůbec mysleli. No, tady píšou, že doposud vědci předpokládali, že složitější organismy nejsou schopné přežívat a už vůbec ne se rozmnožovat při teplotách nad 60 stupňů Celsia. Což ovšem popírá můj kamarád, který se jednou rozmnožoval v sauně. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, nejsem je sama mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vydej se na novou sbíratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
13: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Vyklepni na Evropě 2 zástěru. Už ve středu odpoledne hrajeme oba tohy Sport 1 a poukázky do Intersportu.
14: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
15: Zpátky k muzice.

0: AJR, Birthday Party, jak říkala Káťa Podrazka, to teda byla party, když to dávali dohromady. Zim na začátek je takový svéráznej, zní to jako navlhčený klarinet, jak jsem říkal, ale ten song, ten song zaujme, ale zase na druhou stranu.
1: No.
0: A snad vás zaujme i soutěž, kterou pro vás mám připravenou, protože výhra je zapůjčení elektrického vozu na víkend, tedy pátek až pondělí, včetně dobíjecí karty, a také potom slevový voucher na nákup jetého vozu od jedné společnosti, kterou si ještě probereme v hodnotě 20 000 korun. To všechno je ve hře, samozřejmostí je i výherní signál. Já jsem zadal tady výherní signál zvuk kukačky. A víš proč? Proč ne? Proč ne? Až se ozve, přesně, až se ozve kukačka 257-408-88, třetí volající, a to by v tom byl čert, abyste to nebyli právě vy. Těším se na vás. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nový muziky.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
8: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Držíme ti flek i v Berouně. Evropa 2, 105.5 FM.

0: Linkin Park to rozjeli na Evropě 2 v odpolední show a vy to zase rozjedete přes víkend, protože můžete vyhrát zapůjčení elektrického vozu od pondělí, teda od pátku do pondělí, promiňte, včetně dobíjecí karty a slevového voucheru na nákupu tého vozu v hodnotě 20 000 korun. To všechno vám přináší společnost Arval, který je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a specialistou na řešení mobility, které se aktuálně stará o více než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou. Současně společnost Arval nabízí více než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na webu arvalauto.cz. Tak, my tady máme tedy dvojitou výhru, kterou může vyhrát Jirka. Jirko, ahoj.
1: Jiří, ahoj.
0: Ahoj, Jiří. Prosím tebe, já jsem tady hovořil o Arval. My tady máme tedy dvojitou výhru, jak jsem říkal, zapůjčení elektrického vozu na víkend. Už jsi jel v elektromobilu, máš elektromobil, bude to pro tebe atraktivní výhra?
1: Bude to novinka.
0: Bude to novinka. Já mohu napovědět, jakožto dlouhodobý uživatel, že to je velice jako návykové, podotýkám. Je to velice návykové. Tak schválně potom nám, když tak vidět, jak to dopadlo. A navíc ještě voucher od Arval na nákup ojetého vozu v hodnotě 20 000 korun. Jak jsem říkal, Arval nabízí více než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Tak Jirko, jsi připravený na soutěžní otázku?
1: No moc ne, ale
0: jo,
1: do toho.
0: Neboj se. Jdeme do toho rovnýma nohama. Když si koupíte vůz vrácený z operativního leasingu od Arvalu, co máte oproti klasické ojetině často navíc? Za A, lepší přehled o historii a údržbě vozu, za B, certifikát, že předchozí řidič nikdy netroubil, anebo za C, záruku, že nikdy nestál v koloně. Tak teď se ti ulevilo, ne?
1: Vyskusil Ačko.
0: Teda. Ano, díky Arval máte lepší přehled o historii a údržbě vozu, je to přesně tak. Jirko, teď jsem zmáčknul tlačítko tohle. Je to tak a ty vyhráváš zmíněnou výhru, pojďme si ještě jednou zopakovat, zapůjčení elektromobilu na víkend, pátek až pondělí, včetně dobíjecí karty a slevový voucher na nákup pojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. Jirko, já ti moc blahopřeju.
1: Já moc děkuju, nemůžu tomu uvěřit.
0: Je to tak, už tomu věř. Pokud řídíš, jakože slyším, že asi ano, tak se neštípej, ať se nestane nějaké neštěstí. Každopádně je to prostě fakt a pravda. Měj se krásně, vydrž na lince a užij si elektromobil na víkend od Arval.
1: Děkuji, hezký den.
0: Ano, tobě taky, ahoj, vy ostatní. Soutěžíme celý tento týden, tedy až do pátku, kdy to uzavře soutěž v ranní show. Tak soutěžte, poslouchejte Evropu 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Je přesně 17 hodin a 30 sekund, dejme tomu. Káťa Podraská připravená, jsou tu zprávy. Hezké odpoledne s Evropou 2.
2: Hezké odpoledne. Žák 8. třídy základní školy nedaleko Čadce na severu Slovenska dnes zaútočil nožem na jednu spolužačku a dvě učitelky, z nichž jedna podlehla svým zraněním. Spolužačka má být podle dostupných informací v kritickém stavu. Japonské hlavní město Tokio hlásí zajímavý rekord. Ve městě už 34 dní v kuse prší, což je vůbec nejdelší období dešťů od začátku měření v roce 1886. Od začátku měsíce napršelo v metropolitní oblasti Tokia přibližně 629 litrů srážek na metr čtvereční. A teď už Zuzka.
3: Valašské Meziříčí na Vsetínsku dokončuje projektové práce na nové tělocvičně základní školy Křižná. Radnice chce příští rok získat stavební povolení a v ideálním případě také vybrat dodavatele. Tělocvična v centru města bude sloužit také jako tréninková hala. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V těchto chvílích nastupují na led hokejisté Třince. V dnešním 6. kole Tip Sport Extraligy budou hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. O hodinu později se doma představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor si aktuálně dejte na D1 na kilometru 206 ve směru k polským hranicím. Provoz tady blokuje nehoda. Opatrně taky na D7 na 17. kilometru ve směru na Prahu stojí tady odstavené osobní auto.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Pojďme se podívat hned na zítřejší počasí, kdy nás čeká jasno nebo skoro jasno. V Čechách přechodně až polojasno vysokou oblačností. Později večer od západu očekáváme přibývání oblačnosti, ovšem teploty stále vysoko 20 až 24 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Kvíz vyklepni Zástěru až zítra, ale už dneska vás pozvu na něj. Víte proč? Protože budeme mít ceny. Jaké? Více za chvilku na Evropě 2.
4: Evropa 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Jak jsem říkal, kvíz Vyklepni zástěru je až zítra, ale už dnes pro vás mám pozvánku na zítřejší vydání tohoto kvízu, protože partnerem kvízu bude televizní stanice Sport 1 a Sport 2. Sportovní stanice Sport 1 a Sport 2 nabízejí prvotřídní sportovní obsah, diváci mají možnost vidět v akci ty největší mezinárodní fotbalové hvězdy, evropskou hokejovou špičku, vyhlasné tenistky, nejlepší hráče házené, stále populárnější turné v šipkách a další sporty. Tak nezapomeňte ladit stanice Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů. A zítra ve kvízu soutěžíme o praktické sportovní batohy televizní stanice Sport 1 a dárkové poukázky na sportovní vybavení či oblečení do Intersportu. Takže kdo by si chtěl zahrát kvalitní, vytříbený kvíz Vyklepni zástěru, zkusit nějaké ty intelektuální znalosti, vědomosti a trochu toho štěstí, tak zítra od 15.30 a navíc, jak jsem říkal, Sport 1 a Sport 2 vám přinášejí atraktivní ceny na prvních třech místech. Více o tom zítra a prosím, zapojte se, připojte se. Ono s každou cenou to pro vás a pro mě taky pochopitelně daleko atraktivnější. Tak se zítra utkáme a jsem zvědav, kdo obsadí první tři místa na bedně a vyhraje zmíněné ceny. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2. Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk.
7: S absolventem Markem Černochem o zpřísnění dohledu bankovní rady nad finančními zprostředkovateli a o tom, že je pryč doba, kdy mohl finančního poradce dělat kdokoliv.
6: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Vytoč mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Státní svátek byl především proto, abychom si odpočali od matky, což se naštěstí podařilo. Ale teď už se z toho nevyvlíknem. Máme před sebou 4 volání tohoto týdne, jdeme na to první. Já právě teď vytáčím.
2: No.
1: No, máti, nazdar.
2: Čau, já myslel, když jsi říkal, že nebudeš v práci, že si vezmeš volno.
1: Co povídáš, teď jsem to neříkal, v pondělí bylo volno.
2: No jo, ale já jsem to pochopil, jako že to smazneš z jedné vody na čisto, že si to vezmeš až do pátka.
1: Já myslel dokonce úplně roku třeba, až do Vánoc. No pane, já nejsem hejdová, promiň.
2: No to je pravda, to je pravda. Hele, ono ve finále práce šlechtí.
1: No jistě, no.
2: No jistě. Hele, například já když jsem byla mladá a neměla jsem peníze.
1: Ježíš, mami, tak začíná spousta příběhů, já ho nechci slyšet.
2: No ne, tak já jsem tím chtěla říct, že prostě práce šlechtí, protože když jsem byla mladá, neměla jsem peníze. A podívej se teď, po letech tvrdý práce. Už nejsem mladá a peníze taky nemám.
1: No takže vlastně je to pořád stejný.
2: No, tak to jsem chtěla říct, že to šlechtí, akorát no. Nevím koho.
1: Je pravda ale, že tam u vás v obci jste teda šlechta, teda to je pravda.
2: To jsme tady jeden jak druhej, hele. A to ta hejtová.
1: No dobrý, ta pracuje, že jo, teď jako, tak asi sleduješ její televizní výkony, ne?
2: Nesleduju.
1: No tak, no. Je šikovná samozřejmě, teď ji znáš, ona mluví krásně, empatická, že jo, všechno, co jako tady nedělá, tak tam dělá.
2: Jo, to je taky zajímavý, víš, to je taky zajímavý. No hele, necháme si to pro sebe, radši si zavoláme osobně, v soukromí.
1: OK, tak si voláme zítra, jo?
2: Tak mě zavolej, ahoj.
1: Bye.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy.

0: Máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
2: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vultano.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní.
2: Na Evropě 2. Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den. Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Co dělá Pavel Sejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
3: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
2: No tak to radši převezmu já, vysílá.
3: To je to zívání někde mezi songy, jo?
2: Pavel Sejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já už tady vítám ve studiu Ondru a Petra. Kluci, ahoj.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Tak prodloužený víkend proběhl v pořádku.
1: Parádní.
0: Slavili jste státní svátek, jak se patří.
2: No, vyvěsili jsme vlajky.
0: Fakt, ano. Jo, počkej, vyvěsili jste vlajky.
2: No.
0: Jo, jasně. Jo, jasně, takže.
1: Jak znám Urbanovi, no jasně.
0: No, jasně.
2: Ale moravské, moravské vlajky.
0: Moravské vlajky.
2: My Brňáci, moravské vlajky.
1: Co je moravská vlajka? Etiketa od Slivovice, nebo co to je? Co to je? Nefakt?
2: No, buď máš Brno, to je bílý a červený pruh, anebo je ta moravská orlice přece.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Orlice. My jsme byli na houbách, jestli vás to zajímá.
0: A pořád prý rostou, pořád je to prý. Jo. Jsou to žněz, doslova.
1: Vlastně je umění něco nenajít, než najít.
0: No, když nevyrazíš, nenajdeš, takže já jsem jako umělec poměrně.
1: No to jo.
0: Já jsem nic nenašel.
1: No to jo.
0: No tak hoši, přebíráte vysílání. Káťo, ty máš tu měst, ty se sebou tak jako tady žulíš, jenom usmíváš.
3: Ne, já už chci, aby to skončilo.
1: Tak my jdeme, my už se těšíme.
0: Už to neprotahujte. Proboha živý, ať budu říct zprávě i domů.
3: Tak chtěl to mít kupa,
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Evropa 2.

0: 6 hodin, minuta k tomu, večer na Maximum za okamžik a za okamžik taky další zprávy.
1: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
0: Už jsem to dlouho neřekl. Katka Podraská, první žena světové žurnalistiky, je připravena a tady jsou zprávy na Evropě 2.
2: Krásné odpoledne. Královéhradecká policie obvinila 35-letého muže z loupeže a vydírání. Před několika dny, když řidička osobního auta při sjezdu z dálnice D11 zastavila před kruhovým objezdem, jí přepadl. Ženu pak donutil z auta vystoupit a s vozidlem odjel. Policie krátce po činu muže v kradeném autě zadržela. Ve Spojených státech začal od dneška platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, kterého 8. září oznámila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, je součástí obchodní války mezi oběma zeměmi. A teď už Zuzka.
3: V brněnském zábavně vědeckém zařízení Vida Centrum vzniká část pro mladší děti. Začátkem příštího roku si v ní budou moci postavit most, poznávat vůně květin v kouzelném lese nebo zkoušet různé profese. Přestavba za 38 milionů korun začala loni v květnu a je největší proměnou Vida Centra od otevření v roce 2014. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: České fotbalové reprezentaci bude ve večerním druhém utkání nového ročníku Ligy národů proti Anglii scházet obránce Vladimír Coufal, který má zdravotní problémy. Mimo zápasovou nominaci zůstaly i útočník Václav Sejk a křídelník Martin Šubrt. Zápas začíná ve 20 hodin a 45 minut na pražském Edenu.
0: Dámy a pánové, tak kolik?
4: Vyhrajem 2-1.
2: Pustám optimistu od Olgy Lounový.
1: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor, se dejte na D1 na kilometru 206 ve směru k polským hranicím. Provoz tady blokuje nehoda a opatrně taky na D7 na 17. kilometru ve směru na Prahu stojí tady odstavené osobní auto.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v Čechách přechodně až polojasno, co se týče teplot, ty nejvyšší vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy a teď už začíná večer na Maximum s Ondrou Urbanem a Petrem Říbalem.
0: Děkujeme.
5: A kromě fotbalu provedeme dneska ještě spoustu dalších témat.
0: K tomu taky song na přání, muzika na přání, prostě večer na Maximum, tak jak to máte rádi.
1: Evropa 2.
0: A Kačí, chtěla jsi to, tak tady to je.
2: Pro tebe, Ondro.

0: Evropa 2 večer na maximum ve studiu Petr Žíbal a optimista Ondra Urban. Já si dneska na ty naše kluky vsadím.
1: Ty si jméno naší stanice řek normálně jak jingle. Evropa 2.
0: Protože to poprvé nebylo slyšet, tak jsem to řekl dvakrát.
1: Dobře. Tak my jsme tady večer na maximum, plné obsazení. Pondělí máme za sebou. Ne. To jsme zvládli hvězdně, pondělí.
0: I úterý už máme za sebou.
1: No i úterý skoro, ale no. Co se týká vysílacího času, tak tam ukrajujeme první čtvrtku.
0: Ale neodbíhej mi od toho fotbalu. Já jsem optimista, říkám 2-1. Co si ty?
1: Že vyhrajeme, jo.
0: No.
1: Přemýšlím dlouho?
0: Jo.
1: Já... 3-1 pro Anglii.
0: No jo, tak to seš realista.
1: Ale reálně jsem přemýšlel nad tím, že řeknu 5-0.
0: No, za chvilku s námi můžete tipovat i vy. 257-400-888, telefonní číslo, na které nám můžete zavolat. A dáme si i rubriku Žádný švanci.
1: Ano, Petr Švancara za chvilku a probereme vlastně to, co je mu blízké. Elektřina.
0: No jo, to jo.

0: Černý švanci. Na Evropě 2.
1: Evropa 2 večer na maximum a po prodlouženém víkendu je tady i Švanci.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Švanci, mám tady takový elektrikářský téma.
2: To je moje, to je můj rybník.
3: Pozor, začíná to ale příjezdem policistů, policie. Jedna paní v Polsku se bála, že jí přišel vykrást muž, který tvrdil, že je opravář antén na střeše.
2: Ano.
3: Jenže ona se bála proto, že zhruba před hodinou už přišel jiný opravář antén na střeše, který údajně právě nahoře na tom baráku na střeše byl.
2: A on sleze jako dolů a znovonil po druhý?
3: Ne, on spadl. On chudák spadl.
2: Chlapci, elektrikáři, kolegové, opatrně, protože já, kdybych dělal elektrikařinu, tak jsem zvonil taky.
3: Že chudák spadl ze střechy a ještě ho skoro zabásli policajti.
0: Večer na maximum.

0: Na Evropě 2 hůžel Moving to the Sun. Mimochodem, o téhle písničce se mluví, že je tvorbou AI. Ale DJ, producent hůžel právě to vyvrací, že ne. Tam jde totiž o to, já jsem
1: Nekecej,
0: o tom četl.
1: Nekecej, pojď, dej to.
0: Já jsem o tom četl, že tuším maďarský producent, Angel se jmenuje, udělal písničku vytvořenou jenom AI a netají se tím. A ona je velmi, velmi podobná tady tomu, co jsme teď slyšeli. A hůžel říká, že se tím nechal inspirovat, ale že to předělal, všechno udělal ručně, zpěvačka Ultranate je prostě jako reálná zpěvačka, přespívali to, basovou linku udělali a že inspirace je AI, ale je to lidská tvorba.
1: No jenže to je podle mě jako podstata věci, že vlastně AI v úvozovkách dokáže nasát, naučit se z toho, co udělali lidi, no. A potom vytvoří jako kopii. Takže...
0: Já ti možná můžu pustit kousek ukázky. Počkej, od Angela.
1: Teď ti tady vytáhnu mobil, pojď zkus.
0: Bude to fungovat? Jo. Tak tohle je čistá tvorba AI.
1: No počkej. No počkej.
0: Ale je to trošku jiný,
1: No, to není trošku jiný.
0: A z téhle písničky hůžel udělal to, co jsme slyšeli.
1: Že ten drop teďka? Jo, jo, hůžel tam má takový to cvrdlikání. Teda musím se přiznat, že když slyším tohle a pak to, co jsme hráli, tak mi to přijde jedna ku jedný. To jsou takový ty mini DJovský věci, kdy si to tam jako různě namíchat.
0: Už to tam je taky.
1: No jasně.
0: AI. No on se netají tím, jako že inspirace byla AI, ale že to přetvořil lidskou rukou. Že prostě tu basovou linku a všechny efekty potom dodělal lidskou rukou.
1: Hodně jsem se o tom bavil s muzikanty a oni třeba říkají, že mají nějakou věc, nahrajou to do AI a ta AI jim udělá několik typů té písně, oni si potom vyberou ten směr a vlastně to naklikají ručně. Otázkou je, jestli jim to ta AI vlastně nevymyslí a oni to jakože přepíšou, víš? To mi přijde takový jako...
0: No, asi
1: to nerozhodneme.
0: No ale odhalili jsme zajímavou stránku této písničky, která dohrála. Tu další muziku třeba za chvilku vyberete vy na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.

0: 18-18, remízový stav na Evropě 2.
1: Haló, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Pepa z Dobronína.
1: Pepo, vítáme tě na Evropě 2. Čím ti uděláme radost?
2: Uděláte mi radost písničkou Čínský selhání, protože to je moje oblíbená písnička i moje mamky, která je teďka v práci. Takže bych chtěl udělat taky radost takhle přes éter Evropy 2.
1: Jasně, rádi.
2: A doufám, že aspoň nebudete i fotbal, proto Česko takový selhání.
1: No, to jsem řekl, se chtěl zeptat.
0: To jsi řekl, ale hezky, Pepo, pěkný oslý můstek.
1: Tak počkej, Ondra říkal, že...
0: 2-1 vyhrajem.
1: 2-1, já tvrdím, že 3-1 prohrajem. A tvůj tip?
2: A prohrajem 2-1, tak jako včera prohrála Dukla Jihlava na Havířovem, na samostatní nájezdy.
0: Aha.
2: Takže tipuju, že prohrajem 2-1.
0: Pepo, ty voláš z Vysočiny asi, že jo?
2: Ano, ano, Vysočina.
0: No, to tak, no jo.
2: No, pauze od Jihlavy, asi nějakých 13 km od Jihlavy.
0: Tam je krásně. No tak zdravíme Vysočinu. Děkujem, ano, že i tam posloucháte zdraví. Evropu 2. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau. Evropa 2. Večer na maximum.

0: Tady je úterní večer na Maximum na Evropě 2.
1: Víš, kdo si založil Instagram? Asi bych o tom běžně nemluvil, ale tohle je taková událost, že bychom to teda zmínit měli.
0: Britský král.
1: Ne.
0: Ne?
1: Saskia Burešová.
0: Nekecej.
1: Ikona, tvůj vzor, protože jestli někdo je Saskia Burešová Evropě 2, je to Ondra Urban. Ty víš o všem, co se děje, kalendárium, tam seš doma.
0: Jo, já myslel jako, že nestárnu, že můj obličej vypadá stále skvěle.
1: Ale to je pravda.
0: Jo.
1: Teď tobě je 38, 7,
0: no.
1: 8 bude,
0: ano.
1: A vypadáš furt na 22. A
0: děkuju ti.
1: Pořád, pořád. No a představte si, Saskia Burešová si založila Instagram a vyvrací tam mýty a radí ohledně umělé inteligence.
0: Jo.
1: Jo, ten profil je Saskia se nebojí. A mám tady třeba jednu zatím z nejúspěšnějších věcí, co třeba sdělovat anebo nezdělovat umělé inteligenci.
0: No.
1: Jestli chcete,
0: můžeme
1: vám to
0: tak ukázku, Saskia.
2: Tři věci umělé inteligenci nikdy nepište. Rodné číslo, hesla a čísla účtu. Dáváte jí úkol, ne doklady. Pomocníkovi taky nesvěříte občanku.
1: No, a pak tam jsou videa a tak dále, Saskia se nebojí a tak dále.
0: Já mám
1: no.
0: pocit, jak kdyby to bylo kalendárium na České televizi.
1: No, počkej, to zpátky. Saskia je zpátky a má Instagramový profil, kde radí, co s AI a co ne.
0: Dobrý tip, hnedka jdu sledovat, děkuju.
3: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Každou středu večer se na Evropě 2.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Zpátky k muzice. Evropa
8: 2. Večer na maximum, Evropa 2, a ještě než bude půl sedmé, máme tady speciální hosta, to musíme využít.
9: Je to tak, ve studiu jednak moderátor Rap Ateliéru Randy.
10: Dobrý večer.
9: A jeho dnešní host Rytmus.
11: Hele, ty jako co?
9: Ale ty jsi přijel do Prahy.
11: Jako co teď jako?
9: Vítáme tě na Evropě 2, ahoj.
11: Jo.
10: To je ťažké, chlapci.
11: Zdraví tě, chlapci.
9: Ne, to
11: že zdraví tě, chlapci.
8: Jak se to tak stane, že Rytmus je u nás ve studiu Evropy 2 neplánovaně? Teď můžeš buď něco vymyslet, anebo řekni pravdu.
11: Chceš vědět.
10: Povedz, co jsi robil před tímto vstupem.
11: To kvůli tomu zase došel.
10: Daj to.
11: Ale ne, to nebudem hovorit. Iba povím, že nechoďte tam teraz hodinu aspoň.
8: Jasně, myslím, že všichni budou vědět, o co se jedná.
11: Jako co? Jako co? Jako
10: to. Paťo si dal teraz čokoládu, takže možná tam povede druhýkrát.
9: Nicméně, vy jste přijeli točit podcast, jestli se nepletu.
10: Ano.
9: A šli jste okolo našeho studia, tak jsme vás semka zatáhli. Podcast vyjde kdy? Kdy ho uvidíme, uslyšíme?
10: ASAP, Ráško, v nejbližší dny určitě, protože dneska je útorok, takže já bych to do víkendu dal ven.
8: Tak pojď dát teď v éteru dvě otázky z toho podcastu, který máš připravený a který budou nejdůležitější.
10: No, tak to se
8: lákačka, pojď.
10: Tak to se mám vytrieskat, hej, že už to nebude autentické potom.
8: Ale bude.
10: Hej, OK, tak je strašně zajímavé sledovat to, že Paťo, jak už sám o sebe tvrdí, tak je několik rokov na repom dôchodku, ale napriek tomu každého zaujíma, čo si Paťo myslí o nějakých situacích, které se aktuálně dějí na scéně. A diali sa teraz veci, napríklad cez víkend tu v Prahe v O2 Arene.
9: Izomandias.
8: Jasne,
11: byl Izo. Otázka?
10: A otázka je to, že jak to na teba pôsobí, že ľudia sú stále zvedaví na to, čo si o tom myslí Rytmus.
8: Těžký.
11: Ano, ne, to musíš jakože aj vysvetliť, že vždycky, keď vyjde niečo v repe, zásadné niečo, tak hned je to nejak spojené s Rytmusom, jakože poďme ho hejtiť, že jakože naložil to Rytmusovi, alebo čo, ale tým chcem vlastne povedať, že je to za mňa česť, že myslí na 50-ročného týpka, že čo si o tom myslí. Lebo nespomenú nikoho iného, Oriona, ale stále, že Rytmus, čo na to teraz, čo? No tak teraz buď múdry. A to je vlastne, oni ani nevedia, že tým mi vlastne
10: dávajú hold.
11: Úplne.
9: To je jasné.
8: Jo. Chápeme.
11: Že bezo mňa to už aj keby nejde, že udalosť. Že proste nikto si nevie nič urobiť preto, aby nič nemusel dokazovať rytmusovi.
9: A nebyl se spodívat o víkendu v O2 aréně na koncert Iza?
11: Ne, já jsem mal svůj koncert.
9: Aj, to je důležitější.
11: A tak já jsem hlavně v O2 aréně byl před 3 rokmi. Odtedy, čo každý, kdo má O2 arénu, se musím prísť pozrieť.
9: Jasné.
11: Víš, to, víš, toto je to. To je ta námotávka, že proč, jako čo já s tím mám?
8: No jinak, možná vlastně všeříkající věta je, co já komu dlužím? Co je mi do toho? Tak...
11: Já jsem to robil pre nich, keď jsme mali tu prvú O2 arenu a i tu druhou, čo jsem dal solou, tak to bylo pre rapovou scénu, aby to začalo být normálne. Ale já vím, proč tam je ten krč, lebo já jsem povedal, že začíná nová éra v rape, Ačkového rapera.
8: Okay.
11: A to se naplnilo. A z toho jsou ľudia nervózni. Vieš, že prostě musel zaspriť nějaký 50-ročný blbec a povedať, že je tu nová kategória a kdo to nedá, tak to tak není. A potom sa to začalo celé motať stále okolo mňa, vlastne.
9: OK.
8: Dobrý. Okay. Druhá otázka. Těžký, ale... Ne,
11: to fast... není to těžký, ne,
8: zajímavý,
11: to je život.
8: Počkej, to zajímavý.
11: Druhá ale otázka... nemal si sa vybuchať takto, kámo.
10: Ja viem, no. Ale chlapci ma naviedli.
8: Poď.
10: Druhou otázku dáme takú jednoduchšiu. Paťa čaká tento rok koncert k jeho narodinám, 50-ke.
11: Ježiš. To je silné, ináč, chlapci.
10: To je silné a ľudí samozrejme zaujíma tým, že už si mal niekoľko veľkých takýchto podobných koncertov. Čím to bude iné? Ja viem, že ty to samozrejme nechceš ako líkovať všetko teraz, ale budú tam iné tracky, iný prístup to budeš mať, alebo...
11: No, ten prístup je taký, že ja už proste robím takéto koncerty iba a už dávno, vieš. Ja si jem urobiť oslavu.
10: Ty tam máš na plakáte to, že je tam malý Patrik Vrbovský a je tam veľký Rytmus. Áno. Takže to obraz čoho?
11: Obraz toho, že z toho chlapca proste je 50-ročný týpek už. Že proste, aby ti to prišlo, že to není ani možné, že kde sa tých 50 rokov nabralo.
8: Tak k tomu ja dodám jednu vec. My, když sme sa naposledy videli na akci, ktorou ja som moderoval, Patrik tam vystupoval, tak ja to tam vlastne i křičel. Říkám, přichází muž, který je sebejistý, přesto nekypí nesmyslnou sebejistotou. Byla to taková ta sebejistota, kdy přijdeš na stage a je vlastně strašně milý tě pozorovat, strašně milý tě poslouchat.
11: Fakt?
8: Že z tebe vyrostl, ale xkrát jsme se nikdy potkali a ty podle mě vlastně ani nevíš, že jsme se potkali. Ale teď mám pocit, že si mě třeba i trošku pamatuješ.
11: Pamatuju.
8: Že seš prostě chlapík, který má spoustu zkušeností, má rodinu, a řeší možná jiné věci, než to, že se bude někde s někým hejtit, anebo že je potřeba o něčem mluvit a něco porovnávat.
11: To je pravda, ale musím povedať, že začíná tu taký nový, nová situace, že my jsme nevěděli ani vo světě, jak vyzerá 50-ročný reper kedysi. Lebo ten rap je mladý, veš. Čiže my, těž jsem nevěděl, že jak bude, či bude reper rapovat 60-ke, vieš, že Dr. Dre, Jay-Z a taky to vieš, že čo robia, že oni sú svojím spôsobom pre mňa tiež ako vzorom, že jak to robia, ale to sa deje, že u nás, ako v Československu, v československom repe, alebo československom.
10: Nemáš koho, nemáš predlohu.
11: No.
10: Už nevieš, jak to má byť vlastne.
11: Ale tým som ti chcel vlastne povedať to, že zostávam trošku medzi tými mladými, ale už vieš, že kedy čo povedať a nepovedať. Vieš, čo myslím?
8: Jo, to se tam dělo, protože tam byla spousta mladých. Patrik třeba říká, hej, tohle nedám. Kdo to zná, tak to zná. Kdo to nezná, no tak když si to najdou, OK. Ale tam to prostě už jako táta,
11: no,
8: jako to je fakt zaujímavé. Dospělej chlap, nedal a já to koukal a říkám, hej.
11: Ale já ti povím prečo.
8: Strašně sympatická poloha.
11: Já ti povím prečo, lebo někdy fakt vystupujem na koncertoch, které jsou pre verejnosť a někdo se tam príde pozrieť iba zo zvedavosti. Vieš, čo myslím?
8: Jo.
11: Že v tom programe máš viacej jakéby interpretov, kde si môžeš vybrať. Keď mám svoj koncert, tak táto dám, lebo viem, že tí ľudia prišli iba na to. A ja, keď vidím rodičov s deckami, tak mi je proste blbé dávať, že niektoré... Je, fakt mi je to blbé.
8: No jasne.
11: Fakt mi je to blbé.
8: Rozumiem.
11: Lebo
8: rozumiem.
11: Keď vidím rodičov, že si donesli deti a pozrieme sa z vedavosti, akože na repera, Rytmusa, tak musím voliť, dajme tomu, iný playlist. Čo je samozrejme super, lebo ja mám aj popový, aj striktný rapový, aj undergroundový, aj funky, aj takéto, takže je to ako zaujímavé, no.
8: Funguje to. No tak mnohem víc mezi Randym a Patrikem Rytmusem v našem podcastu na Evropě 2.
10: Je to tak, čo skoro YouTube kanál Evropy 2 a my chalani ďakujeme za tento priestor.
9: Ano, ano. My sme tady vybrali dvě skladby od Rytmuse, Cheers anebo Bloodsport, tak kterou z nich dáme, Paťo?
11: Teraz ľudia sú kde? Asi cca podľa vás.
9: V aute, jedú aute, z práce.
11: Bloodsport.
9: Okay, OK. Ďakujem za návštevu. Toto byl Rytmus živě na Evropě 2. Díky
11: moc. Naslyšenou.
8: Díky.

0: Tohle nehrajeme často, ale hráli jsme to proto, že Rytmus Patrik byl přímo tady u nás ve studiu Evropy 2, prostě šel kolem, najednou přišel, no tak jsme se ho na pár věcí zeptali, on tady totiž dneska natáčí podcast.
1: Je to tak, ty jsi zmiňoval, že jste se potkali na Černém mostě, což byla akce, na které se objevil i Jirka Procházka.
0: Tak, tak, tak.
1: A to je oslý můstek pro jednu aktualitu, která se objevila na sociálních sítích. Jirka Procházka má v UFC potvrzený nový další zápas.
0: Zajímavá věc.
1: Utká se 21. listopadu v Kataru s dosud neporaženým Novozélanďanem, který se jmenuje Navajo Stirling. Dosud neporažený.
0: Takže 21. listopadu. No. Oslavíme si 17. listopad, cinkání klíči a potom o pár dní později, boom, Jirka Procházka.
1: No, takže to bude znovu velký svátek pro český bojový sport, protože já si myslím, že to je dost rozhodující zápas. Pokud to Jirka prohraje, tak už moc šancí na titulové zápasy nedostane. Mm. Potřeboval by tohle vyhrát.
0: OK, to samozřejmě držíme palce, pro tebe teda shoutout, že to dokážeš takhle bleskově najít, to klobouček.
1: No, no jo, to víš, my Brňáci o sobě víme. Mm.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dante Minsky. Tvoje nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
3: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
3: Muhammad Komar naspat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
4: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Kdo si hraje nezlo?

0: nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: Máš u sebe korunu?
2: Na co?
1: Na novou vanu ze Senesy.
2: Odkud?
1: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebude štít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda?
0: Tak to jsem teď říkal.
3: A je to tak!
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
5: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.

0: Tři čtvrtě na sedm. Večer na Maximum na Evropě 2 a před námi song za trest.
1: Kdo vás naštval? Máme za sebou prodloužený víkend, takže těch možností mohla být spousta, nebo i dneska během úterka, zkrátka kdykoliv. Kdo vás naštval?
0: To si správně uhodil, hřebíček na hlavičku, protože čím víc jsme spolu, tím víc konfliktních situací může vzniknout.
1: Aha, ty bys měl asi komu zahrát song za trest po prodlouženém víkendu?
0: Ne, vlastně ne.
1: Ne, třeba tchýně nebo tchán.
0: Ne, ne. Michal. Můj tchán je Michal. No. On by mi zahrál, protože jsem mu nepopřál.
1: Ty jsi mu ještě nepopřál k svátku.
0: No tak jako jenom mimochodem, takže to musím napravit a je to vlastně důvod.
1: Co znamená mimochodem?
0: No tak jenom jsem mu jako tak polotelefonoval. Potřeboval jsem nějaký věci vyřídit a hlavně jsem vyřizoval ty věci s ním a pak jsem řekl taky všechno nejlepší k svátku.
1: No tak to jsi mu popřál.
0: No to je tak
1: málo. Ne, to je v pořádku. To no. Se uznává.
0: Jo?
1: Mezi chlapy se tohle uznává. No, to je jedno, ať máte jakýkoliv důvod, nechte někomu zahrát song za trest, volejte 257-400-888.
2: Večer na Maximum.

0: za trest. Evropa 2, večer na maximum, je tady úterní song za trest.
1: Kdo je na drátě, kdo bude trestat v úterý 29. září? Haló?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Honzík.
1: Honzíčku, tak co se stalo?
0: Koho chceš potrestat?
2: Dneska bych chtěl potrestat Jirku Balšánka. Protože nás dneska furt otravoval s kamarády.
0: A Jirka je kamarád nebo učitel nebo kdo?
2: To spolužák ze školy.
0: Spolužák.
1: To se mi líbí, jak jsi nepoužil slovo kamarád, ale spolužák. Jo. No. Tak čím se teda provinil? Otravoval znamená?
2: No, že furt za náma chodil a chtěl furt hrát fotbal.
0: Chtěl? Jako o přestávce třeba ve škole?
2: Jo.
0: Na chodbě asi, že?
2: Jo, aha. Nebo ve třídě.
1: No, teď je možná fotbalová mánie, máme novýho trenéra španělskýho, dneska hrajeme s Anglií, tak možná proto.
0: A ty nerád fotbal, ty nehraješ?
2: No jako, já hraju basket, ale fotbal jakože moc nemusím.
0: Aha.
1: Čeho je moc, toho je příliš. Prostě chtěl pořád každou přestávku čutat do míče.
0: No a jak to teda dopadlo? Hráli jste nebo ne?
2: No, vůbec
0: jsme nehráli.
1: Dostal kopačky.
0: Otrava jeden, Jirka. No dobře, tak Jiříkovi můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojď do něj.
2: Já bych chtěl Jirkovi říct asi za písničku Jakub Děkan, co bývávalo, už není.
1: Ale písničku vlastně řešit nemusíš. Tomu je nějak vymyslíme. Jde o ten vzkaz Jirkovi kvůli tomu, že tě otravoval.
2: Aha, jo. Jirko, prosím, už nás ve škole neotravuj. Song
1: za trest. Protože my ten song máme.
0: Velké téma, fotbal. Dneska večer hrajeme proti Anglii a zároveň fotbalový song za trest.
1: Já bych se teda Jirky v tomhle směru chtěl zastat, protože teď ta fotbalová horečka prostě vrcholí.
0: Víš co, já mám nápad. Zahrajeme si fotbal.
1: Jeden, pojď!
0: Pustám toho Jarka a jdeme na fotbal.

tu stát fotbalu. Ho, ho!

0: doufám, že takhle budeme řvát dneska večer Česko-Anglie 20:45.
1: Je to tak. No. Kamaráde. Jenom připomenem, song za trest byl od našeho posluchače pro kamaráda nebo spolužáka Jirku, který je dneska pořád otravoval, chtěl o přestávce hrát fotbal. Možná je právě v euforii z probíhající Ligy národů, že dneska hrajeme proti bronzovým medailistům z mistrovství světa. To je třetí nejlepší tým na světě. No. England.
0: No. Ale je pravda, že s novým trenérem ta druhá polovina, druhý poločas proti Chorvatsku už byla k pokoukání.
1: Dobře. Uvidíme, jak dneska, no, jak říkám, třetí tým světa, strašně těžký, tam jsou hvězdy, když přijede Harry Kane, kapitán Harry Kane, to je Bundesliga, to je Bayern Mnichov, Harry přichází do našeho baráku.
2: Harry! Jdu do baráku!
1: No jo.
0: Je tady.
3: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Slíbal. Evropa 2. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
9: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
8: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
10: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
14: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
15: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 7 hodin a 3 minuty aktuální čas. Na Evropě 2 pokračuje Večer na Maximum.

0: 7.7, aktuální čas na Evropě 2.
1: Mám tu jedno takový zajímavý podívání se na soužití v paneláku. Já vlastně nevím, jak bych to pojmenoval. Protože v paneláku, když otevřeš Wi-Finu a koukáš na ten Wi-Fi list, tak tam těch sítí máš spoustu. A teď jedna se jmenuje Říbalovi, Urbanovi, nebo tam je třeba název toho modemu, že jo, něco. A já mám tady, to je docela vtipný, z jednoho domu ten Wi-Fi list a tam jsou pojmenovaný Wi-Fi-ny. Tak nahoře je nějaká UniWi-Fi, pak je tam C76 a tak dále, nějaký čísla. A pod tím byt 34 podtržítko 19 cm. Byt 34 podtržítko 19 cm. A pod tím je další Wi-Fi-na. Byt 19 podtržítko byt 34 klame.
0: To zkušená už asi, paní sousedka.

0: 19.11. večer na Maximum Evropa 2.
1: A v tento čas přicházím s takovou filozofickou myšlenkou. Potřeboval bych nějakou filozofickou atmosféru, mohl bys mi tam pustit něco jako...
0: Film Teorie všeho.
1: To je ono.
0: Stephen Hawking.
1: No, to je ono. To je filozofie. Je to zároveň trošku jakože i for, můžeš se zasmát, pokud ti to přijde.
0: Děkuju, uvidím.
1: Ale primárně je to podle mě na zamyšlení... O té rovnoprávnosti, jo? Bavíme se o tom z pohledu žen, že někdy ta rovnoprávnost prostě není, ať už výše platů a tak dál, ale i z pohledu mužů, který já teď nabídnu, to tak někdy je, že to není úplně fér. Jo?
0: No to souhlasím, tak někdy ta rovnoprávnost pracovní jde až do extrému, jakože přece nebude žena fárat někde v dolech, jako nebo...
1: No jasně, jasně, ale tak nebudem se točit jenom okolo práce, obecně život, muže a ženy.
0: Okay.
1: Jo? Muž se tady zamyslel na Facebooku. Přišel jsem dneska do práce s tuškou nakreslenými fousy. Prostě si tuškou nakreslil fousy. Kolegyně, s tuškou nakresleným obočím řekli, že vypadám jako blbec. No, ale je to to samý přece.
0: No jasně.
1: Proč já nemůžu mít namalovaný fousy, když oni mají namalované obočí?
0: Co ty bys to potřeboval?
2: Večer na Maximum.

0: 8:15. Haló, haló, Evropa 2 večer na maximum. Teď vás potřebujeme.
1: 257-400-888, telefon, na které můžete diktovat. Jo!
0: Jo!
1: Tak, kdo se dovolal? Haló.
2: Ahoj, tady Křížovi.
0: Ahoj, Křížovi, škoda, že z toho nemáte radost, že jste se dovolali.
2: Vůbec.
1: Zeslabte si trošku rádio, jestli je to možný, protože se nám to tam ozývá. Pro posluchače to není příjemné, děkujeme. A co vám zahrajem?
2: Já, jestli bychom mohli, tak s manželkou v pátek jdeme na koncert Garuho do Prahy, tak jestli byste mohli písničku od něj.
1: Ještě jednou, na koho jdete?
2: Garu.
1: Garu?
0: Garu?
3: Ano. Francouzsko-kanadský zpěvák.
0: Ty bláho, tak rádi si trošku oprášíme a rozšíříme náš hudební obzor.
1: Garou,
0: jo. Tak já se podívám, jestli
3: to
0: jak myslíme. Hele, Garou.
1: To je charismatický šanzonier, už to tady vidím.
3: Ano, ano.
1: 54 let.
0: Tak nám řekněte největší pecku od Garoua. Nebo Garoua.
3: Jo, to je těžký největší pecka. A kdybyste třeba měli se Celine Dion Sullivan, tak by to bylo super.
0: Tak OK.
1: Dobře, to je teda hudba, kterou máte rádi, evidentně, když jdete na tenhle koncert. Jo. Kdo vám bude hlídat děti během koncertu?
3: Babička a dědeček.
1: No.
0: Yeah.
1: Pán Bůh pochval naše prarodiče a jejich hlídání.
0: Ještě si klidně povídejte, ještě mi tady běží dvě reklamy, takže v pohodě.
1: Dobře. A chcete to někomu věnovat?
3: Tak asi všem, co poslouchají rádio.
2: A ty, co půjdou na koncert.
1: No, ne, já myslím, že nám rozšíříte obzory teďka. Já jsem na to zvědavý, máme to nachystané.
0: Je to připravený. Tak vlastně v premiéře Garu, Celine Dion, tu hrajeme moc rádi. Mimochodem, co říkáte na to, že se vrátila zpátky po nemoci?
3: No to je úplně úžasný, to je skvělý.
0: Peckaj, mě to tak udělalo dobře, já jsem viděl ten dokument a bylo mi to moc líto, takže super, že je zpátky.
3: Určitě, dokument byl silný, je fajn, že se vrátila. Mm.
1: Mimochodem, kdy jdete na ten koncert?
3: V pátek,
2: kongresáku.
1: A nemá ho i v sobotu náhodou?
2: Ne,
3: jenom jediný letos tady nás nebude jezdí po Evropě.
0: Tak pozor, má to zápletku, Ondro.
1: Mně to tady píše, že to je v sobotu 3.
2: ale
1: ne, už jsem to našel, to byla chyba Google. Je to pátek 2.7. večer, je to tak.
0: Já už jsem připravil dramatickou muziku o tom, jak babička bude muset přijít hlídat jindy.
1: Dobrý, v pátek platí, to máte správně.
0: Všechno v pohodě. OK, tak děkujeme, že jste zavolali a díky, že jste nám rozšířili hudební obzory. Čau.
1: Ahoj.
3: My děkujeme, ahoj.
0: Ahoj. Evropa 2. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. Tak jdem na to.
1: Začátek je videoklipovej, bych vyloženě řekl.
0: Garu jde po trávě.
1: No jo, to jsme pochopili.
0: Pozadí je letadlo.
1: Nejde to posunout třeba.
0: Počkej, tak teď už nevím. Tam bylo, že to jenom vyloženě audio.
1: Jo.
0: Už letí letadlem. Je to takovej ten dvojplošník. A!
1: Garu a Celine Dion.
0: Ano.
1: To je hlas, panečku.

0: Tady je Evropa 2, večer na maximum. Garou, Celine Dion.
1: Oui.
0: Na vaše přání.
1: Je potřeba říct, že Garou bude teda v sobotu, ne v sobotu, v pátek. Teď jsi mě zmátl. V pátek?
2: V pátek.
1: V pátek bude tady u nás v Praze, proto jsme to hráli, protože se dovolali sympatiční manželé, kteří na něj půjdou. Teď vyrazíme do Finska. Mm-hmm. Ve Finsku mají takovou novinku. Ve finských parcích v nadcházející zimě budou postaveny takové domečky. Představte si to, velikost a la sauna, třeba pro 5-6 lidí, který bude v parku, budou tam třeba knížky nebo nějaký videohry. Ty tam sedneš, ono se tam bude topit a můžeš tam odpočívat a koukat, jak venku sněží a rozjímat.
0: Jen tak, jako aby si po cestě odpočinul.
1: No jasně. Aha. Lidi tam budou číst.
0: A nebude to někdo krást, ty videohry nebo ty knížky?
1: No to je otázka. Je to ve Finsku. Aha. Je to ve Finsku.
0: A nebo třeba se tam zabydlí bezdomovci, kteří jinak nemají kde bydlet.
1: No. Budou to muset vyřešit. Ale ve Finsku je to jako realita.
0: Fungovalo by to u nás v České republice? Co?
1: Počkej, já ti něco řeknu. Myslím, že to bude vše říkající. Aha. U nás v Mostě už 2 roky fungují sdílený kola.
0: Fungují, jo?
1: Jo. A pořád tam jsou.
0: Nekecej.
1: Jo.
0: Nekecej.
1: Jo. Jo. Tak se zeptej ještě jednou.
0: Bude to u nás fungovat?
1: Ano.
0: V Mostě jistě.
3: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
4: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
5: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
6: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
5: Přečíst to podle mě dokážu.
7: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
8: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
9: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
10: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
11: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
12: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
11: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
3: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
17: Jasně, a já budu britská královna.
16: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
17: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
16: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
17: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
16: No počkej, více o nabídce na byd.com.

0: Evropa 2, večer na maximum. Je čas na další telefonát. Můžete vytáčet 257-400-888.
1: Je, tam to má někdo nahlas. Klidně si zkumte rádio, všechno uslyšíte v telefonu. Haló.
2: Já, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo tam?
2: Tady je Filip.
0: Ahoj Filipe. Tak divně se tam slyším. Máš zajímavý telefon, my se slyšíme.
2: Jo.
0: Nevadí, povídej, co to bude a pro koho?
2: No, tak asi si může něco od Kelena. Třeba
0: Safír,
2: nebo Hannah Montana, to je jedno.
0: A pro koho bude Kelin?
2: A bude to pro mého kamaráda, Jirku Mominiáka, který právě jel na koncert Kelina.
0: Jako teď zrovna jel na koncert Kelina?
2: Jo, včera.
0: Tak teď nebo včera?
1: To mi připomíná, nálada u stolu je byla dobrá.
0: Co?
2: Včera
0: byl ten koncert. A kde byl koncert Kelina?
2: To nevím.
0: A jo?
1: Prostě byl, ne?
0: Dobře.
1: No, prostě byl. Děkujeme. Pojďme se ještě pověnovat fotbalu. To je téma číslo jedna na dnešní večer. Česko-Anglie. Jak to vidíš?
2: Já si myslím, že vyhraje Anglie.
0: A kolik?
2: Třeba
0: 3-1.
1: To je můj tip.
0: To je můj tip. Já jsem prostě pozitivní a jsem hrdý na český fotbalový tým. Určitě vyhrajou kluci. Tak díky za tip, měj se krásně a čau.
2: Naschledanou.
1: Ahoj.
3: Večer na maximum. Evropa 2.

0: Kellyn, Viktor Šín, Evropa 2, večer na Maximum.
1: Dneska úterý 29. září, už jsme zmiňovali, že svátek má Michal, tak jestli jste ještě nepopřáli, máte 4,5 hodiny na toto napravit.
0: To je dobrý.
1: Ale čím dřív, tím líp, protože pak už může Michal spát, no to je jedno. To datum je zajímavé v tom smyslu, že dneska je Světový den srdce. Srdíčka, naše srdíčka slaví srdí. Mimochodem, ty máš na tričku taky srdce dneska, tam je napsaný I srdce most.
0: Jako, I love most,
1: ale máš prostě srdce, červené srdce na triku.
0: To jsem dostal v mé domovině, tak to hrdě nosím.
1: No a je náhoda, že právě dnes, když slavíme Světový den srdce, hrajeme zápas proti Anglii. Je to náhoda?
0: Jakože to je na infarkt?
1: Kamaráde, přečtu ti komentář pod statusem ČT Sport na Facebooku.
0: Dobře.
1: Pan František píše. Je mi 80 let a nebudu se večer dívat, neboť bych opět skolaboval a nechci zneužívat rychlou sanitku. Amen.
0: Pan František.

0: Rehab. 19.40 večer na Maximum na Evropě 2 a před námi last call pro úterý 29. září.
1: Poslední telefonát, poslední písnička na přání dneska večer. 257-400-888.
0: Je, haló? Haló, teď to vypadlo.
2: Haló?
1: A, už se slyšíme, ano, kdo tam?
2: Leo.
1: Já?
0: Ne, Leoš. Jo, Leoši, ahoj.
1: Leoš, promiň.
0: Leoši, to jsme rádi, že posloucháš i večer.
1: Tak co to bude, Leo?
2: No, já jsem přemýšlel a já bych chtěl Sun's Lover.
1: Sun's Lover? Slyšel jsem dobře?
2: Mm-hmm.
1: A tušíš, od koho to je?
2: Ne, ale pamatuju si, že to bylo ve filmu Spider-Man Polarární světy.
0: Ty bláho, no, tyhle ty soundtracky, to nám to neděláš lehký, kamaráde. Počkej, zkusíme to najít.
1: Není to Sunset Lover?
2: Mm-mm.
1: Ne, Sun Lover, člověče, já jsem
0: tak, já to urychlím, pojďme zkusit vybrat ještě něco jiného, prosím.
2: Tak, od Eda Sheerana.
0: Ano.
2: Azizam.
0: Jasně.
1: Máme, dáme, pro koho to bude?
2: Asi jen tak.
0: Dobře, tak to hrajeme. Měj se moc hezky, díky za telefon, díky za last call. Čus.
1: Čau, Leo.
2: Tak jo, naschledanou.
0: Ahoj.

0: Ed Sheeran, Evropa 2 za pár vteřin, přesně 7:45.
1: No jo, to už se blíží ke konci dnešní večer na Maximum Evropy 2, ale máme před sebou ještě rubriku Žádný švanci.
0: Probereme to, co je švanci mu blízký, nebo minimálně si to myslíme, protože on je vyučený elektrikář, tak probereme jedno takový elektrikářsko-anténový téma.
1: Za chvilku rubrika Žádný švanci na Evropě 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyotu Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
4: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Evropa 2 večer na maximum a po prodlouženém víkendu je tady i Švanci.
2: Zdravím všechny, ahoj.
3: Švanci, mám tady takový elektrikářský téma.
2: No to je můj rybník.
3: Pozor, začíná to ale příjezdem policistů,
2: ano.
3: Policie. Jedna paní v Polsku se bála, že jí přišel vykrást muž, který tvrdil, že je opravář antén na střeše.
2: Ano.
3: Jenže ona se bála proto, že zhruba před hodinou už přišel jiný opravář antény na střeše, který údajně právě nahoře na tom baráku na střeše byl.
2: A on slezl jako dolů a znovonil po druhý?
3: Ne, on spadl. On chudák spadl.
2: Chlapci, elektrikáři, kolegové, opatrně, protože já, kdybych dělal elektrikařinu, tak jsem zvonil taky.
3: Že chudák spad ze střechy a ještě ho skoro zabásli policajti.
0: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: No a s rubrikou Žádný švanci končí úterní Večer na maximum.
3: Za chvíli Nasty, Arny, Vojtáno, Brzda, Evropy 2.
1: A my se těšíme zítra Večer na maximum Evropy 2.
3: Zdar.

0: Evropa 2, dnešní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty, zdravíme posluchače, krásný večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Kdy jste naposledy se cítili, že byste doma mohli lítat? Jako nejlíp.
2: To je, já těch okamžiků v poslední době fakt jsem měl víc, když máš nějakou dobrou zprávu, si dozvíš.
0: Jsi říkal 4x týdně, že?
2: No to spíš pak se nechce spát, ale...

0: Ladíte Evropu 2, Arny, Nasty, Vojtáno a naše brzda. Hoši, já jsem viděl titulek a hned jsem skočil po tom článku, protože tam se psalo, že NASA zveřejnila jeden z doposud nejostřejších snímků Marsu. A říkám, ještě tak co to bude za snímek, to bude ostrý, jako. Podívám se a tam je prostě fotka, kde je jako nějaký jako Mars, no, nějaký kopec.
1: Je to jako 4K, v tom je ta ostrost, ne?
0: Právě to mi došlo, že já jsem automaticky čekal, že to bude jako drsný. Nebo jo, jako, ale jeden z nejostřejších.
1: Nahatý
0: jako,
1: mimozemšťani.
0: Ale tam mi došlo, že některé slova dostávají nový význam a ty potom už na ně koukáš jako třeba jako hustý, nebo tak to bylo jo, za nás, jo, že už málo kdy o něčem řekneš a už si to představuješ jako, máte, napadne vás nějaký slovo, který změnilo takhle význam, jako používá se spíš pro něco jiného?
1: Se, dřív se ještě používalo, že to stálo ranec.
0: Jasně, to už se nepoužívá. No.
1: Ty to používáš?
0: No tak možná vrstevníci.
2: Asi jo, ale spousta nových výrazů jako se uvedlo vlastně no, jako ve standardní mluvu.
1: Já jsem teď v jedné společnosti, mé partnerky, tam jsou všichni o dekádu níž, použil slovo kára. Ne jako Jirka Kára, jako prostě auto.
0: No.
1: A oni říkají, ty auto říkáš kára?
0: A to je auto.
1: A začali se, já jsem se jich ptal, jestli mám říkat jako vozidlo, nebo ne, ale kára, oni ti neřeknou jako, jak to mám nazývat.
0: Takže to je trapný, jo. Kára je trapná, no, pro ně.
1: Musel jsem z toho vycouvat, no.
2: Tak spousta jako anglických výrazů se dostalo jako do běžný mluvy, jasně, to za nás vůbec nebylo, že jako
0: jo, to
2: všichni čekujou a chillujou.
0: Jo, to je pravda.
2: A to vůbec jako nevejvalo, no.
1: Jo, myslíte, teď můj mladý začal používat slovo, že seguje. Jsi říkal, to je svegovat asi, že jo, jako že dobře oblečenej. Ale on to špatně slyšel, jak říká, že seguje.
0: Jasně.
2: A nebo někdo šrekuje, že jo, se nepletu.
0: A co to je co?
1: To, že začíná randíš, zelenat, ne?
2: Ne, že nějak jako randíš noškovýma lidma.
1: Jo, promiň, jasně.
0: No. Fakt jo.
2: Šrekuje, no.
1: Já jsem ti to sežral, já jsem si to vymyslel.
2: A Liška se mnou šrekuje už dlouho.
3: Jakoby show.

0: To je téma, pánové, na Evropě 2. Člověk už si ani neudělá radost, nebo udělá a odpiká si za to 14 dní vazby. Mladý Angličan, 27-letý, na Bali se oddal milostným hrátkám s nějakou frajerkou prostě v průchodu domu. Taky už je to starší data. Paní je viděla, zrovna šla na modlitbu, tam je 90% hinduistů.
1: Jo.
0: A oni právě říkají, že když je sex na veřejnosti, že do toho domu vchází špatná energie. Podle mě tam vchází vynikající energie.
1: A do jakého domu, když jsou na veřejnosti?
0: No, v průjezdu toho domu, asi blízkýho, nebo nevím, záleží, kam to opřeš.
2: Ale no, to má nějaký rádius, který to zasáhne.
1: Na druhou stranu, jo, vem si, že jdeš do vchodu svého domu a vedle...
2: No, tam to je skvělá energie.
0: Pogratuluju a jdu dál.
2: Chvíli mrknu a pofandím.
1: Jako za jízdy normálně jsi takhle nějaká...
0: Posvítím si baterkou, jestli se přidám nebo ne.
1: Jsi má přidat von.

0: Jako odpoledne.
1: No, teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Show. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Evropa 2 přichází na řadu fake news, tedy zprávy, které se nikdy nestaly, ale třeba bude velký zvrat. Arny jako první.
1: Třeba tahle je dost pravděpodobná. Investigativní novinář Jaroslav Kmenta vydává další knihu o Andreji Babišovi, Babišovo Palermo 3. Tentokrát odhalí, proč Babiš nosí podprsenky. V čase, kdy spolupracoval s STB, si oblíbil práskačky.
2: Filip Turek se vložil do sporu o tom, zda je země kulatá nebo placatá. Pravdu nemá ani jeden tábor, podle Turka je země hranatá.
0: Stavaři a zedníci mají novou platební bránu, ke které budou mít i příslušný účet. Na pokladnách budou platit UMA kartou.

0: Ladíte Evropu 2, úterní brzda, Nasty, Arny, Vojtáno. Hoši, na Slovensku se zvažuje zákon, a to mi přijde teda, fakt mě zajímá, co si o tom myslíte, že za volant budeš moct sednout, jako udělat si papíry, jenom když budeš mít dokončenou základku. Zajímavý přístup. Arny není z toho úplně nadšenej, viď?
1: Ne. Přijde mi to diskriminační, protože ty nikdy neznáš ten příběh a někdy ty důvody toho, proč třeba i tohle se stane, nemusí vůbec jít jako za tím člověkem. Máš nějaký nešťastný dětství, blbý rodiče, něco, přijde mi to diskriminační, idiotský. Pojďme dát třeba IQ testy. Jim přijde jasný.
0: Ale jo, máš
1: to jednoduchý. Jako,
2: no ty jo, někteří jsou jako extrémně chytří.
1: A jsou to debilové.
2: Zas můžou být nebezpeční.
1: Ale pojďme zrušit řidičáky na Slovensku.
0: Pojďme zrušit Slovensku. Ne, beru zpátky. Brzda.
3: A nebí jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Brzda, Nasty, Arny Vojtáno a náš Samofor. Já jsem tentokrát zadal chlapcům téma lopuch.
1: Jo, jo. Tak já začnu děťátkem, jako dětským samoforem, nic dobrýho nenapadlo, takže vžijte se, že vám je 12.
2: Jsem tam,
1: pojď. Spíš 8. A lesní muž si sundá botu a má zelenou věc na noze. Co to je? No, lopuchýř.
0: Lopuchýř, no, no. Jsem ho udělal.
2: Hele, tak můj lopuch přijde na matriku a říká, že by se chtěl nechat přejmenovat. Říká, lopuch to je takový jako moc slušný, já bych chtěl něco lidovýho, třeba losmrad.
1: Jo.
2: Lopuch,
1: jo.
2: No, já věděl, no. Pojď, Arny, prosím tě.
1: A to šest od začátku.
2: Jo, věděl jsem to.
0: Nepřežím, i my lopuch. Víme, že jsme trapný, to je krásný. Tak já to neposunu. Přijde bodlák k doktoru a říká, pane doktore, já jsem se asi něčím nakazil, mi strašně lopuch.
1: Jo, opuch.
0: No.
1: Jo. Ještě, jak se jmenuje zelená žába? Lopucha.
0: No, vidíš. No,
2: podívej. No. Hele, pojďme dál.
3: Brzda. Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Evropa 2, Vojtáno, Arny a Nasty, chtěl bych vědět od vás, hoši, jaká věc takových těch běžných, které děláte, je ta nejtěžší pro vás? Ta nejvíc nepříjemná, na kterou se fakt netěšíte. Protože i ty domácí práce se dají pojmout jako čištění hlavy a nemusí to být pokaždý jako strašný.
1: Mě vždycky štve připravit DPHčko pro paní účetní svoji. Vzít ty paragony, narovnat je z těch kapes.
0: No, takhle já myslím jako napočítat si cash a dát jí to.
1: Ne, no tak to se pak posílá, že jo, ale
2: Arny,
1: příprava těch dokladů.
2: To já ti jako tak rozumím, že já dokonce radši mám paušální daň a vím, že to je pro mě méně výhodný, než abych to vyplňoval. Já radši přijdu o prachy, než abych to vyplňoval, ty věci. To je šílený.
0: Já, člověče, asi nejvíc nerad noční návraty z akcí. Cokoliv je po půlnoci, to je těžký.
1: Jako už na cestu autem, že jsi unavený, jako, že?
0: No,
1: tak ty stáváš ale strašně brzo, kámo.
2: Musíš později.
1: Ty to celý děláš jako blbě.
0: No, já jsem to nevymyslel.

0: Je tady časák, to znamená polovina brzdy a my přejeme Michalovi, Jeronýmovi a Igorovi. Já popřeju Michalovi, Michal vzdychal, neboť plnou parou svojí starou, Michal dýchal.
1: Jasně, pichal. Oslavuju Igora, vyhulí ho Idora.
2: Já mám Jeronýma, takže to jsem si pro vás připravil. Jeroným dál Boloněze, tam, kde držel za polokněze.
0: Polokněz, jestli.

0: Ladíte Evropu 2, Nasty, Arny, Vojtáno, naše brzda. Je tady obrovský hit, virální novinka, která obletěla svět, hoši, já teda nevím, jestli z toho budete tak vyřízený, jako... Je to o tom, že jak jsou instantní nudle, který musí zalejt horkou vodou, tak Japonci vymysleli nudle, který můžeš zalít studenou vodou. Takže máš studený nudle. A je to virální hit. Mně to přijde jako fantazie. Té fantazie, jako studená svíčková, wow.
1: No tak je to asi jako... spíš pro lidi, co nemají přístup k teplý vodě.
0: No a teď to si můžeš i ty normálně do horký si můžeš zalít studenou vodou, jako a co?
1: Do horký si můžu zalít
0: studenou vodou. No ne, ty nudle, které jsou určený jako na...
2: Mně prostě přijde, že jako svět zajímají úplně bizarní, jako hloupý věci. A že jakoby já fakt to nejedu, já nesjíždím jako sítě, co tam je. Jako
0: trendy.
2: Ty videa, trendy, taky, takže mě to jako...
0: Seš out, no.
1: Já asi nejedu nudle.
2: Já teďka jedu momentálně.
1: Když...
2: Asi tři dny už.
0: Jsou instantní. No,
2: jsou instantní a...
0: Čím to zalejváš?
1: Jsou nachlazený.
0: Studenou vodkou.
2: Na tom to už jsem dlouho nezalejval. Mě jsou moje stejská. Já už jsem ale dlouho.
0: Dlouho si nezalejval.
2: Nedal double decker no. A pak dalších pár.
0: No tak vidíš, tak aspoň jsme inspirovali.
2: Pak já jdu. Brzda. Evropa 2. Aneb Jakoby Show.

0: Jakoby hádanka, tuhle rubriku už jedeme pěkných pár let tady na Evropě 2 a pořád máme co říct, že? třeba já vám řeknu tohle.
1: Tak říkej.
0: Víte, do koho se v 15 zamiloval Harry Potter?
2: Nevím.
0: Do Spermiony.
2: Tak a je to tady. Co navrhne farář, když má problém? Problém vyhřešit.
0: Ten ano, ten ho vyhřeší.
1: Jak se jmenuje sport, při kterém přeskakuješ z jedné děvky na druhou? Aniž by ses dotknul země.
0: To už snad stačí.
1: Parkurv.
3: Brzda. Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
5: Čumíš, vej?
3: Songy na přání.
6: Pro moji dcerku Mariánku.
4: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
6: To bylo manželo takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
6: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
3: Ty nejdůležitější témata celého dne. Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: Ladíte Evropu 2, Nasty, Arny, Vojtáno, naše brzda. Můžeme rozhodovat o podobě eurobankovek. Bude se hlasovat a můžeme navrhnout, koho plácnout na, na euro. Koho byste tak jako navrhovali na bankovku?
1: Já bych viděl na fotbale, koho plácnout na euro, ale na bankovku to ne.
2: Někoho hezkýho. To hezky
1: Simonu
2: koukal.
1: Krajinovou? To je hezká už 40 let, ne?
2: No právě. Tak,
0: teď se ti to zmuchlá v kapse.
2: To bude muchlat.
1: Tak asi je, co vydrží.
2: Počkej, co já bych dal? Já bych tam dal znak Dukly Praha.
0: Aha.
2: Já jsem duklista, já se za to nestydím.
0: Nějaký centíček, proč ne? Co bys tak poslal na bankovku na stěch?
1: Já mám rád traktory, no, ty nestárnou.
0: A to je pravda.
2: Traktor, to je takový bolševický traktor na bankovku. To možná i bylo někdy. Takový budovatelský.
1: Odjeli. A co ty?
0: Hele, nevím.
1: Nějakýho zpěváka bys tam, kytaru bys tam dal, ne? Na eurovku.
0: Jako kytara, proč ne? Hele, nevím, popravdě. Nenapadá mě ani nic jako...
2: Já vím, koho bych tam rozhodně nedal.
0: Koho bys tam nedal?
1: Jo, tak... To vím, co řekneš.
2: Je tak 10 litr třeba, kdyby byl ze Schillerovou, to nechceš. To zahodíš. Dáš bezdomovci.
1: By byl na koso.

0: Evropa 2, Vojtáno, Arny a Nasty a přichází na řadu Vojtího otázka.
1: Hoši, už jsme v minulosti, jsem se vás ptal, jestli byste chtěli být radši zubař nebo gynekolog a bylo to absolutně jednoznačný, takže pokračujeme, jdeme do druhého kola.
2: Zubař.
1: Gynekolog nebo politik?
0: Yeah.
2: Určitě politik by jsem chtěl být radši než
1: furt
2: gynekolog. Jo, tak jako být politik, to není špatný.
0: Jsou oblečený ale, aspoň, no.
2: No ne, tak to není jako špatný život, že jo, určitě. Jako, pokud na to máš svědomí a hroší kůži. Což bych takhle, na to neměl teda.
1: Ty, já teď se obávám, ty úplně mluvíš, jak kdybys fakt o tom přemýšlel. Přemýšlíš o vstupu do politiky?
2: Ne.
1: Ne, ne.
2: Ne, Ježíš Maria, ale kdybych si měl jako vybrat.
1: Jasně.
0: Počkej, kdyby ti někdo řekl, chcete být prezident?
2: No, do toho bych šel.
0: Jo, měl bys to?
2: No jasně. Já bych tady udělal pořádky. Ježíš Maria.
1: Čím bys začal?
2: Hele, zateplil bych rád sádroše, snížit stropy.
3: Evropa 2. Prstá. Jakoby show. Hey, Evropa 2. Žhavý novinky Evropy.

0: Tak a je tady závěr dnešní brzdy, ano. Budeme se loučit.
1: Poslední zářijová už bude příště říjen. Stříháte, podzim.
0: Stříháte si nechty, anebo si lámete?
1: Děkuju za navázání. Já vždycky na podzim v říjnu. Já jsem si takhle.
0: Vždycky jednou ročně teda.
1: Teď si stříhám nechty, třeba už rok, ale já jsem se přiznal, jsem si dlouho kousal nechty. Hlavně za volantem, když už jedu dlouho, jsem takový nervák v tom, jako trošku ADHD.
0: A ty jsi zbavil tady toho zlozvyku?
1: No. Stříhám si, hele, jak mám pěkně.
2: A ne, ty jsi nepozastavil na tu otázku, jako stříháte nebo lámete, já poprvé v životě slyším,
1: že někdo lámal,
2: si lámeš nechty, jako nebo?
0: No, já bych se nekousal, tak jako když už je dlouhý,
1: jak lámeš?
0: Takhle tím druhým nechtem.
2: Jo, takhle to utrhneš, jako.
1: Ježiš, mě úplně běhá nehet po zádech.
0: Běhá ti nehet po zádech.
1: Tak přátelé, stříhejte si nechty, nebo si je kousejte vlastně, každý to svoje.
2: Každý to svoje.
1: Každopádně se na vás těšíme zase v neděli a už v říjnu. Brzda. Evropa 2. 8

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Oši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
1: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontša z bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jo!

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.